0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste, protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, které dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jejíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí. Proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citrónu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papali ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mhm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál, máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovirok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvý, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Sencovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta je hroznou.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: A já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na špařenej.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovirok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

je brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takoví lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my si tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích.

emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé, tradice jsou živé. A proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá, vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůr vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šidleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šidlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí jí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucnosti? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. Dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí...

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu? Kdo to ví?

0: A po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybral jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme, a díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají i tým lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořad. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu. Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
1: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
0: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
1: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
0: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
1: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbal u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem za to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám, no.
0: A co chystáte dalšího?
1: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik, jo. A 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
0: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
1: Protože to je dobře, no.
0: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
1: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jinačí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
2: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, že jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzičná a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvím. Víme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění je typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, když se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácá. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolníte nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostávají až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Po celém Česku včera hasiči zasahovali u 90 požárů. Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Kyjov připomíná 900 let od první písemné zmínky o městě a bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 37 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Informovalo o tom generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde hořela tráva v chatové oblasti. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka, převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Požár zasáhl plochu přes 2 hektary, pokračuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
2: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
1: Počet lidí v exekuci v Česku dál lehce klesá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc, to je asi o 17 tisíc méně než loni. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. K menšímu počtu lidí v exekuci přispělo v minulých letech takzvané milostivé léto a zastavování exekucí kvůli malým částkám. Nejhorší situace zůstává v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Kyjov slaví 900 let od první písemné zmínky z roku 1126. Při oslavách dnes projede centrem města takzvané Bandérium, tedy 9 krojovaných jezdců na zdobených koních, kteří ve vyvolávkách připomenou historii Kyjova. Ozdoby pro koně chystali v nedalekých Skoronicích.
3: Dvě se dávají na ohlávku dopředu, dvě na bok, k sedlu. A jedna do ocasa různých barev.
4: Popisuje při výrobě mašlí organizátorka Marie Holcmanová. Vyrobit museli taky třásně, chocholky a růžičky, říká Eliška Plachá.
5: Když se dělají růžičky, tak je potřeba první našulat lístky. To se dělá se špilkou a potom vlastně se z toho skládají jakože ty růžičky postupně tak jako do kruhu kolem, pak se to zadrátkuje.
4: Většinu ozdob vyrábí z krepového papíru. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: A kyjovským oslavám se budeme věnovat v průběhu dnešního rána.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude teď ráno a také dopoledne většinou skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo a večer a v noci se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý, jihovýchodní, přes den pak mírný, jižní až jihozápadní, večer vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 236. kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Kroměříže auto s poruchou. Na

0: My se za nimi v reportáži vypravíme. S mikrofonem navštívíme i z Koronice u Kyjova, kde vyráběli ozdoby pro krojované jezdce na dnešní slavnosti v Kyjově. I v neděli nás čeká jazyková dílnička s Jiřím Trachtulcem a než si připravíte snídani a začnete plánovat nový den, podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 16. srpna, kde má svůj svátek Jáchym, jméno hebrejského původu. Nejprve si ale dáme třeba malou rozcvičku s hudbou, co takový kondiční běh s větrem o závod. Začínáme s písní z filmu Vrchní prchni, Severní vítr Jaroslava Uhlíře. Pohodové vstávání a krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Českým rozhlasem Brno. Dnes máme 16. srpna roku 2026 a 16. srpna roku 1822 se v Břeclavi narodil jeden z největších cukrovarnických podnikatelů v Rakousku-Uhersku, Hermann Kufner. Vlastnil a provozoval břeclavský cukrovar a patřil k nejbohatším měšťanům. V letech 1873 až 1899 vykonával také úřad starosty města. V roce 1921 byl právě 16. srpna zabit podkarpatský zbojník Nikola Šuhaj. Spolu s bratrem Jurajem a dalšími zbojníky se stali postrachem celého kraje. Za jeho dopadení byla vypsaná závratná odměna. Pro peníze ho zradili jeho nejbližší přátelé. Oba je opili vodkou, umlátili sekyrami a zavolali strážníky. V českém prostředí Nikolu Šuhaje proslavil spisovatel Ivan Olbracht svým románem Nikola Šuhaj loupežník z roku 1933. Před 104 lety se narodil významný dětský psycholog Zdeněk Matějček. Propagoval nezastupitelnou roli rodiny. Jako první upozornil na psychickou deprivaci dětí v dětských domovech. Později stál u zrodu tzv. SOS dětských vesniček a jedna z nich je v Brně Medlánkách. 16. srpna 1928 zemřel básník Antonín Sova. Pocházel z Pacova na Vysočině. Když mu bylo 15 let, zemřela mu matka, na kterou byl silně citově vázán. Později onemocněl a skončil na vozíku. Napsal více než 20 básnických sbírek a necelou desítku prozaických knih. Před 14 lety zemřel Günter Kočí, jedna z nejvýraznějších osobností poválečné jazzové scény v Brně a také dlouholetý člen orchestru Gustava Broma. Pocházel z Píště u Opavy. V dubnu 2013 mu byla udělena in memoriam cena Gustava Broma za dlouholetý přínos pro český a slovenský jazz. Před námi je nový den a za okny stále tma. Pojďme se probouzet s písní Bratří Nedvědů. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Teploty na jižní Moravě se pohybují mezi 13 až 18 stupni Celsia. Nejchladněji je v Diákovicích, Lednici nebo Kobylí. A naopak nejtepleji ve Ždánicích. V centru Brna máme jasno a 22 stupňů Celsia. Dnes očekávejte vedro a postupně přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně polojasno. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Na oblačno až skoro zataženo a večer a v noci se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 34 až 37 stupňů Celsia. Vár bude slabý, jihovýchodní, přes den mírný jižní až jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Vysoké teploty budou způsobovat silnou na jihu kraje až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. Ráno v západní polovině kraje i mírně nepříznivé. No a slunce v Brně vychází v 5 hodin a 46 minut a zapadá 11 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
2: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 5 hodin a 21 minut. Také dnes je tu jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Dnes o švestkách.
1: Dnes si budeme povídat o švestkách. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč se říká nemá ani 5 švestek? Nebo přišel s 5 švestkami a odešel s celým sadem? Což znamená, že přišel bez ničeho a přesto získal mnoho. Když jsem slyšel vyprávět pohádku, jak Ježíš s Petrem jednou na podzim jdou naší krajinou a na cestě se leskne halíř. Vem ho, říká Ježíš Petrovi. Na co, vždyť nemá žádnou cenu. Načež se Ježíš zehnul a dal si jej do kapsy. A když šli kolem trhu, koupil za něj 5 baculatých švestek. Tady by mohl být původ toho, že se 5 švestek stalo synonymem pro nepatrnou částku či pro nepatrné jmění. A když někdo někomu řekl, zbal si svých 5 švestek a vypadni, říkal mu tím původně, aby si zbalil to nejnutnější a zmizel. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Trachta.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce a další zazní další víkend v sobotu ráno. Za chvíli krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou a krátce po 6:30 v reportáži navštívíme Skoronice u Kyjova, kde pro družinu krojovaných vyráběli ružičky, chocholky nebo mašle. Tak si to nenechte ujít a zůstaňte s námi. Dobré ráno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dopravní podnik města Brna plánuje stavbu nové haly pro zimní opravy lodí. Současná hala v přístavišti Brněnské přehrady má problémy se statikou. Dělníci ji proto strhnou a do tří let postaví novou. Zastupitelé Šaratic na Vyškovsku tento týden rozhodli o opravě střechy tamní sportovní haly. Ta je od března uzavřená. Opravy za zhruba 1 100 000 korun by měly začít v nejbližších dnech. Na trati mezi Bystřicí pod Hostýnem a Holešovem nahradí od dnešního dopoledne všechny vlaky autobusová doprava. Výluka na Kroměřížsku potrvá do čtvrtečního podvečera. Centrum Brna včera zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí. Společně si v odpoledním slunečním žáru na náměstí Svobody zatančili moravskou besedu. Završili tak několikaletou snahu o obnovu krojů a lidových tradic Brna i přičleněných obcí od Bosonoch po Žabovřesky. Fotbalisté Slovácka v nové ligové sezóně stále čekají na první vítězství. Ve čtvrtém kole prohráli na svém hřišti s Olomoucí 1-2. Nedařilo se ani Zlínu. Ševci prohráli v Plzni 2-3. A na jihu Moravy bude ráno a dopoledne většinou skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večer a v noci se mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, jihovýchodní. Přes den pak mírný jižní, jihozápadní, večer severních směrů. Biozátěž na trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte na silnici první třídy číslo 50 v Malínkách. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 7 minut po půl šesté nám dospíval Miroslav Žiberka. Posloucháte Český rozhlas Brno. Průvod 9 krojovaných jezdců na ozdobených koních dnes v 11.45 projede Kyjovem. Takzvané banderium lidé uvidí při oslavách 900 let od první písemné zmínky o Kyjovu z roku 1126. Ozdoby na koně chystali v minulých dnech ve Skoronicích. Vyráběli růžičky, chocholky nebo mašle. A my jsme byli u toho.
1: Krásná barvička. Jak vidíte, tak je potřeba k tomu 6 lidí, protože Šárka dává drátky na půlky, podává v nich, Nevča drží ruky, na kterých vážeme, Eliška chystá krabice.
2: Organizátorka Marie Holcmanová právě váže z krepového papíru mašle, kterými ozdobí koně. Pro každého koně jich potřebuje 5.
1: 2 se dávají na ohlávku dopředu, 2 na bok k sedlu a 1 do ocasa různých barev. A taková, jaká je barva mašlí u ohlávky, taková je i chocholka. A tady na stole, co děvčata nožem krůtili, tak to jsou ty chocholky, které se budou ještě skládat.
2: Kromě mašlí a chocholek chystají taky třeba růžičky, popisuje Eliška Plachá.
3: Když se dělají růžičky, tak je potřeba první našolat lístky. To se dělá se špilkou taková, jako že se to posruluje, stahne, druhá strana posruluje, stahne a potom vlastně se z toho skládají jakože ty růžičky postupně tak jako do kruhu kolem, pak se to zadrátkuje drátkem, aby to drželo pořádně.
2: Eliška Plachá pomáhá u příprav už tradičně. Začala s tím, když jí bylo 5 let. No a teď už studuje vysokou školu.
3: Tak já jsem první, když jsem byla malá, tak jsem třeba podávala jako drátek, nebo jsem držela právě tu ruku, aby se tam dělaly ty mašle na tom, aby se vázaly. A nebo jsme dělali potom jako třeba třásně hodně, když jsme byli malí, protože to je taky nejjednodušší, nebo potom šulání těch lístků na ty růžičky.
1: Víte, sám člověk nic neudělá. Já mám taky velkou radost, že všechny ty děcka z kroužku, že to pořád v nich zůstalo a pořád chodí pomáhat. Oni to dělají opravdu srdcem a dělají to proto, aby se ta tradice udržovala.
2: Dodává Marie Holcmanová, průvod krojovaných jezdců na koních ve vyvolávkách mapuje historii Kyjova od 12. století až po současnost. Verše k tomu skládal její bratr.
1: Jak vlastně město trpělo nájezdy, jak se stalo královským městem, jak si město kupovali. Ano, tak to tam všecko zazní. To je všechno ve verších. V čele jede praporečník s praporem, za ním 4 vyvolávači a 4členný doprovod. Vyvolávači jsou ti zkušení, kteří už jezdí u léta letoucí.
2: Marie Holcmanová se smíchem dodává, že chystání ozdob pro banderium je v podstatě průprava na příští rok, kdy na jízdu králů při slováckém roku v Kyjově budou zdobit zhruba 30 koní. Ze Skoronic u Kyjova Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Dalibor Janda na vlnách Českého rozhlasu Brno. Možná v tuhle chvíli máte za sebou probdělou noc s hledáním Perzeidů na obloze, ale za chvíli se nám už blíží rozednění. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Ranní teploty na jižní Moravě se pohybují mezi 13 až 22 stupni Celsia. Nejchladněji je v Dyjákovicích, Lednici nebo Kobylí a naopak nejtepleji je v centru Brna. Obloha nad Brnem je stále jasná. Během dne očekávejte vedro a postupně přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně polojasno. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost na oblačno až skoro zataženo a večer a v noci se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 34 až 37 stupňů Celsia. Vár bude slabý, jihovýchodní, přes den mírný jižní až jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten se večer změní na severní. Vysoké teploty budou způsobovat silnou na jihu kraje až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká. A rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, ráno v západní polovině kraje i mírně nepříznivé. No a za chvíli nám vyjde slunce, které vychází už za minutku v 5 hodin a 46 minut. Z jednoduché opravy umí udělat několika hodinovou katastrofu. Pat a Matt letos slaví 50 let od svého prvního filmového dobrodružství. Jak vlastně vznikly, proč se původně jmenovali jinak a proč jeden z nich na několik let přišel o svůj červený rolák, to si řekneme už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bee Gees na vlnách Českého rozhlasu Brno, britská hudební skupina založená v roce 1958, která patřila mezi nejvýznamnější skupiny 20. století. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut a v téhle chvíli pojďme do Zlína. Červené tričko, žlutý rolák a dva kutilové, kteří si vždycky poradí, i když většinou úplně špatně. Postavy Pata a Mata se poprvé objevily před 50 lety. Za jejich vznikem ale není jen humor a animace. Do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura. Ale i to kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní sály kin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídá, a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové dnes na jihu Moravy varují před vysokou zátěží teplem. Od čtvrtka čeká lodě na řece Moravě u Uherského ostrohu omezení. Oslavy dne Brna uzavře mše v katedrále na Petrově. A dnes má být skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 37 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešek varování před zátěží teplem. Vysoká výstraha se týká jižní části Jihomoravského kraje. Podle meteorologů se teploty v kraji můžou vyšplhat až na 37 stupňů. Pobyt venku bude znepříjemňovat i rostoucí vlhkost vzduchu.
2: Na celém území republiky zároveň stále platí výstraha před možným vznikem požárů. V Jihomoravském kraji kvůli tomu do odvolání platí nařízení hejtmanství o zákazu manipulace s otevřenými ohni v místech, kde by se požár mohl šířit. V souvislosti s tím lidé od tohoto týdne nemůžou používat veřejná grilovací místa okolo brněnské přehrady. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Ve čtvrtek 20. srpna zahájí v Uherském ostrohu na řece Moravě stavební firma opravu nádrže a stabilizaci pravého břehu vodního koryta. Lodě zde budou proplouvat s omezením rychlosti a pouze podél levého břehu. Prostor stavby budou ohraničovat žluté boje ve vzdálenosti 50 metrů od sebe. Podrobnosti dodává mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Na řece Moravě v Uherském ostrohu budeme od příštího týdne až do konce dubna opravovat povodňovou škodu po povodní v roce 2024. Týká se to opravy 750 metrů dlouhého úseku břehu kamenným opevněním.
0: Ještě jednou připomenu, že opravy vodního toku v Uherském ostrohu budou trvat do 30. dubna 2027. Dnes vyvrcholí třídenní oslavy Dne Brna, při kterých si lidé připomínají odvahu ochránců města při švédském obléhání v 17. století. Dopoledne se věřící zúčastní tradiční pontifikální mše v katedrále svatých Petra a Pavla. Bohoslužba připomíná duchovní linku obléhání a potřeby tehdejších obyvatel, kteří hledali útěchu v boji proti švédské přesile. Tu nakonec přemohli a upevnili tak pozici Brna jako moravské metropole.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v nové ligové sezóně stále čekají na první vítězství. Ve čtvrtém kole prohráli na svém hřišti s Olomoucí 1-2. Trenér Jan Jelínek litoval, že zlepšený výkon jeho tým ve druhé půli bodový zisk nepřinesl.
4: Musím tým pak pochválit, jak se zvedl po tom střídání a vstřelili jsme branku a ta energie najednou z toho týmu byla úplně jiná. A vlastně dvěma fantastickýma zákrokama podržel Koutný Olomouc a proto jsme to nedotáhli do remízy.
0: Slovácko je v tabulce na předposledním místě. Nedařilo se ani Zlínu. Ševci prohráli ve čtvrtém kole šance ligy v Plzni 2-3.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude teď ráno a také dopoledne většinou skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večer a v noci se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a výraznějších komplikací. Provoz je slabý. Ať to vydrží, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranním vysíláním vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7. hodinou se budeme věnovat

Smuk v dobrém nedělním ránu s Českým rozhlasem Brno 10 minut po 6. Dnes je 16. srpna roku 2026. Před 101 lety se v Brně narodil akademický sochař Zdeněk Macháček. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje komorní plastiky i monumentální práce. Oblíbeným materiálem se pro něj stalo především dřevo. Uskutečnil řadu výstav u nás, v Rakousku, Itálii nebo ve Švédsku. V roce 1971 si pořídil ateliér v bývalé stodole v Křížovicích u Doubravníka. O 20 let později spolu se svou ženou tam založili galerii z ruky. Ve stejný den, ale v roce 1928 se v Hradci nad Moravicí narodil Jiří Bár. Operní pěvec, pedagog v letech 1969 až 1988, solista opery Brněnského národního divadla. Tam stvárnil řadu postav od klasické tvorby až po současná díla našich i světových skladatelů. Věnoval se také písňové tvorbě. Barův lyrický bariton zachytili jen dvě gramofonové nahrávky, Otvírání studánek Bohuslava Martinů a Písně německých romantiků. 16. srpna 1954 byl zahájen archeologický výzkum slovanského velkomoravského hradiště Mikulčice Vary nedaleko Hodonína. Od roku 1962 vyhlášeného národní kulturní památkou. Rozloha samotného hradiště je asi 10 hektarů, ale velikost aglomerace se odhaduje na 30 až 50 hektarů. V areálu obehnaném skořepinovou hradbou, již se dochovala v podobě mohutných valů, byly nalezeny základy kamenného světského objektu, 9 prokazatelných kostelů, 3 mosty a pohřebiště. Dnešní den připomíná také Adolfa Kroupu, básníka, překladatele, organizátora kulturního života. Zemřel v Kurdějově v Hustopečích ve věku 71 let právě 16. srpna v roce 1981. Byl ředitelem Brněnského domu umění, který se za jeho působení stal vyhlášenou institucí. Po podpisu manifestu 2000 slov se stále častěji dostával do sporů s tehdejšími představiteli režimu. Po svém odchodu do penze v roce 1970 se věnoval psaní výtvarných recenzí. Za chvíli vám nabízíme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno!

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, máme 15 minut po 6. a v tuhle chvíli se podíváme na počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: A na lince Českého rozhlasu Brno už zdravím Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké máme aktuální počasí na jižní Moravě?
2: Tak ráno je to zatím jasné a slunečné, teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 12 a 15, případně 18 stupni Celsia. Někde, kde během celou noc jakoby nepřestalo foukat, tak tam jsou ty teploty vyšší a v rámci Brna je ten rozdíl teď opravdu veliký, i nějakých 6 stupňů, takže záleží na tom, jak moc v noci foukalo.
0: Zkrátka, kdo se chcete zahřát, vyrazte do centra Brna, protože ulice jsou rozpálené, možná i po včerejších akcích a vydatné noci. Jak se nám budou dál vyvíjet teploty během neděle a počasí celkem?
2: Ještě by mělo zůstat jasno, případně skoro jasno, postupně té oblačnosti bude přibývat na pole jasno a popolední bude od západu ta oblačnost přibývat dál a postupně bude oblačno nebo až skoro zataženo a večer se s nějakou menší pravděpodobností může objevit i přeháňka. I tak ty teploty dnes ale budou mezi 37 a 34 stupni Celsia a k tomu bude z toho slabého větru, který vane většinou teď, pát přes den postupně mírný jižní až jihozápadní vítr a večer se bude měnit na severní až severozápadní.
0: A počasí během noci?
2: A tam převáží a zataženo, s menší pravděpodobností už se objeví přehánky nebo i déšť a k ráno ta pravděpodobnost výskytu srážek bude stoupat, bude větší a někde se také může objevit už i bouřka a ty hraní teploty budou mezi 20 a 17 stupni Celsia.
0: A jaký bude začátek nového týdne?
2: Ten bude zatažený stále tak jako noc, s velkou pravděpodobností se pak na celém území vyskytne déšť nebo přehánky a také bouřky, které mohou být ojediněle i silné a doprovázet je budou hlavně přívalové srážky a kroupy a potom večera v noci směrem do úterka a na většině území ty srážky ustanou, zítřejší maximální teploty zatím očekáváme mezi 23 a 27 stupně Celsia a zítra bude Václavý proměnlivý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr, který v pouřkách může přechodně zesilovat.
0: Závěrem se podíváme na teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni 16. srpnu.
2: A maximum je z Hodonína z roku 1974, naměřili tam 630 stupňů a 2 desetiny a minimum je z roku 1965 z Boskovic na Blanensku, kde se teploměr zastavil 2 stupně a 7 desetin nad nulou.
0: Za aktuální předpověď počasí i za výhledy do dalších dnů děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Krásnou neděli.
2: Pěknou neděli i vám, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno 22 minut po 6. hodině. Máme neděli s datem 16. srpna, ale i během pracovního týdne k nám do studia přichází spousta zajímavých hostů. Například čtvrtečním hostem dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno byl archeolog Josef Kovář. Ten si s kolegyní Jarkou Vykoupilovou povídal o výzkumech na Veveří a v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů? Jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a zdí? A co přineslo bádání frozaceli v Dolních Kounicích? No a také, jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? To a mnohem více se dozvíte v rozhovoru s archeologem Josefem Janem Kovářem, který moderuje Jarka Vykoupilová. A vy si celý rozhovor můžete zpětně poslechnout na našem webu brnorozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A podíváme se i do Zlína. Štěstí v neštěstí měl na Barum Rally obhájce vítězství Jan Kopecký. Kvůli technické poruše musel z letošního závodu odstoupit. Zpětně ale zjistil, že mu hrozilo podstatně větší nebezpečí. Více informací vám nabídneme krátce po půl. Blíží se nám 6:30, krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou. No a z hudby pro vás vybírám Jiřího Korna. Dobré ráno. Jednou je hůř, jednou je líp a já věřím, že ten dnešek bude ten nejlepší. Krásnou neděli.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

deseti do pěti a sedm zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a tři děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic je blíž stavebnímu povolení na dokončení obchvatu Znojma. Silničáři od Jihomoravského kraje získali kladný posudek ohledně vlivů na životní prostředí. Firmu, která 750 metrů dlouhý úsek obchvatu dokončí, státní silničáři vybrali na konci letošního června. Hasiči během soboty v Česku likvidovali na 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti zhořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Rajhrad u Brna umístil na Pitrův most kopii původní pamětní desky odkazující na probošta Josefa Pitra, který nechal v roce 1760 most postavit, kdysi tvořil jedinou spojnici mezi Rajhradem a benediktínským klášterem. Na most se brzy vrátí také jedna z 5 odstraněných soch, nebo alespoň její kopie. Nepotřebné věci můžou lidé ve Velké Býteši nově dát do reuse centra. Halu pro tyto účely postavili technické služby v areálu sběrného dvora. Reuse centrum zatím věci pouze přijímá, až jich bude dostatek, začne i výdej pro další zájemce. A z Kroměříže dnes odstartuje závěrečná etapa největšího tuzemského závodu silničních cyklistů Czech Tour. Odtud peloton poputuje na Pustevny. A na jihu Moravy bude ráno a dopoledne většinou skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večer a v noci se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů. Vítr by měl foukat slabý jihovýchodní, přes den pak mírný jižní až jihozápadní, večer severních směrů. Biozátěž zůstane vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Dobré cesty i nadále přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Třináctka je možná opravdu nešťastné číslo. Platí to pro automobilového závodníka Jana Kopeckého, který na Barum Rally Zlín usiloval o 13. vítězství. Historicky nejúspěšnější účastník, ale tentokrát závod evropského šampionátu nedokončí. Už v sobotu ho vyřadila celá série problémů, a to při rychlostní zkoušce troják.
1: Problémy Jana Kopeckého začaly defektem pneumatiky, který ho donutil výrazně zpomalit. To ale ještě nebylo vše.
2: Dva kiláky před cílem jsem prošlápnul totálně brzdu, z ničeho nic až na podlahu. A když jsme přejeli do cíle, tak jsem zjistil, že nemáme zadní kotouč vlastně. Vypadly destičky, vytekla nám kompletně brzdová kapalina.
1: Popisuje Kopecký, co způsobil jeden kámen, který se dostal dovnitř kotouče levého zadního kola a připravil ho o možnost bojovat o 13. triumf na Barum Rally Zlín. Nakonec šlo ale podle závodníka o štěstí v neštěstí.
2: Nebejt toho defektu, tak jsem pokračoval dál a ty brzdy bych prostě někde prošlápl a skončili bychom někde v lese ve stromech, takže ty obrovský smůle jsem měl ještě snad větší kus štěstí.
1: 44-letý pilot odpovídal i na otázku, jestli to náhodou nebylo smutné loučení se zlínským závodem.
2: Pokud na to seženu jako fakt silný partnery, bude na to čas a budeme zdraví, tak samozřejmě ta chuť tam furt je. Takhle se rozloučit s Barunkou jako samozřejmě nechci.
1: Jisté je, že v neděli pozná Barum Rally nového vítěze. Nejblíž k tomu má Adam Březík. Domácí jezdec pocházející ze Zlína vede před druhým Polákem Mikem Marčíkem o necelých 10 sekund.
3: Furt jsou tam, ať už Teemu Suninen, Mikko Marčík a Evropani, takže oni nejsou daleko. Soupeř jako soupeř.
1: Reaguje Březík na Kopeckého konec. Nedělní program začne v 8 hodin ráno rychlostní zkouškou Pindula.
0: A také dnešní dění na největší moravské rally bude kolega David Nekvinda sledovat. A závodníkům přejeme hodně štěstí, ať k nám přichází jen dobré zprávy.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 44 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Teploty na jižní Moravě se nám po ránu pohybují mezi 12 až 22 stupni Celsia. Nejchladněji je v Kobylí a naopak nejtepleji v Brně Tuřanech. V centru Brna máme skoro jasno a 21 stupňů. Během dne očekávejte vedro a postupně přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně polojasno. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost na oblačno až skoro zataženo a večer a v noci se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 34 až 37 stupňů Celsia. Vár bude slabý, jihovýchodní, přes den mírný, jižní až jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten se večer změní na severní směry. Vysoké teploty budou způsobovat silnou na jihu kraje až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, ráno v západní polovině kraje i mírně nepříznivé. No a sluníčko nám dnes vyšlo v 5 hodin a 46 minut a zapadá 11 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
2: V úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítáme ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pavel Habera na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 7 hodinou. 3 roky se věnoval v Americe trénování dětí. Teď se bývalý hokejista Martin Erat vrací do brněnské Komety. S tímto klubem získal v letech 2017 a 2018 národní mistrovské tituly jako hráč. Teď chce podobným úspěchům přispět jako asistent hlavního trenéra Libora Zábranského. Na spolupráci se domlouvali delší dobu.
1: Věděl jsem o těch plánech už asi rok dopředu, co přemýšlí s novou halou, jak to chce pojmout, a my máme v tomhle asi stejné myšlení, že chceme vítězství a proč zrovna ne, když bude teďka nová hala.
2: Přibližuje Martin Erat, proč se domluvil s trenérem a taky majitelem hokejové Komety Brno Liborem Zábranským na spolupráci zrovna před sezónou, v jejímž průběhu se klub přestěhuje do nové arény na Výstavišti. Se Zábranským se Erat potkal v realizačním týmu už u reprezentace. Od konce tohoto angažmá v roce 2023 si dával od profesionálního hokeje pauzu.
1: Dřív, když jsme byli u nároďáků, mě to bavilo, ale dal jsem přednost rodině, protože mám 3 děti a ještě se jim chci věnovat. A teďka je takový ten čas, že by to mohlo být zajímavý jako i pro rodinu, a i pro mě, a pro Kometu, pro Libora, pro fanoušky. Myslím si, že to je takový ten pro mě impuls zase něčeho dosáhnout.
2: Na začátek letní přípravy brněnských hokejistů přiletěl Erat i se 14-letým synem Sebastianem, který si vyzkoušel trénink přímo s extraligovým mužstvem.
1: Aby taky začal mluvit česky a aby věděl, co je, jak vypadá profesionální hokej, a pro mě je to něco, že já můžu být na ledě se svým synem.
2: Eratovi už ale zase odletěli do Ameriky. Martin totiž nebude v Brně celý rok a spíš než klasický asistent bude v realizačním týmu Komety plnit roli konzultanta, který částečně pracuje na dálku. Trenér Zábranský vysvětluje, proč i za těchto podmínek o spolupráci s bývalým útočníkem stál.
3: Když vidím jeho náhled na hokej a hlavně na přesilovky, tak tam by nám měl hrozně moc pomoct, a to je hrozně důležitý. U hokeje čísla nelžou. Jestli nemáte čísla golmanů, jestli nemáte přesilovky, výborné statistiky, nemáte 85% oslabený ubráněných procent, tak prostě neuhrajete nic. Takže tam já vidím obrovský potenciál a přínos Martina.
2: Není tajemství, že Erat už přesilovky Komety řídil jako hráč, a to i v sezónách, které v letech 2017 a 18 skončily oslavami mistrovského titulu.
1: My máme zažitý věci, co jsme hráli pod Liborem, takže my to chceme jenom rozvinout a dělat lepší hokej, a my se nedíváme tolik na ty soupeře, my se díváme na naši hru, aby jsme s ní mohli vyhrát.
2: Vzkazuje Martin Erat měsíc před startem extraligové sezóny. Teď ještě hrají brněnští hokejisté přípravné zápasy. Příští týden je čeká krátký turnaj v Itálii. David Nekvinda,

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brněnský dopravní podnik plánuje postavit u přehrady novou halu pro zimní údržbu lodí. Státní zdravotní ústav stahuje dvě šarže léku k léčbě močových a ledvinových kamenů. Výročí 900 let Kyjova dnes připomene krojovaný průvod na koních a bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 37 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dopravní podnik města Brna plánuje stavbu nové haly pro zimní opravy lodí. Současná hala v přístavišti Brněnské přehrady má problémy se statikou. Dělníci ji proto strhnou a do 3 let postaví novou. Magistrát k záměru tento týden vydal souhlasné environmentální stanovisko.
5: S rekonstrukcí části areálu pro lodě nezačnou dělníci podle dopravního podniku dřív než po příští sezóně, tedy na podzim 2027. Následná výstavba má být hotová nejpozději v roce 2029. Pro plavební sezónu v roce 2028 tedy musí zástupci dopravního podniku vymyslet opatření, jak po dobu výstavby provoz na přehradě zajistit. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Státní zdravotní ústav stahuje z trhu dvě šarže léku Rovatinex, který pacienti užívají k léčbě a prevenci močových a ledvinových kamenů. SÚKL to uvedl v oficiálním oznámení, na které upozornil deník CZ. Z preventivních důvodů se stahují šarže 8781L s datem použitelnosti do října 2026 a šarže 8706L s datem použitelnosti do dubna 2027. Centrem Kyjova dnes projede průvod krojovaných jezdců na koních. Lidé ho uvidí při oslavách 900 let od první písemné zmínky o městě z roku 1126. Devítičlenné tzv. Bandérium ve vyvolávkách připomene historii od 12. století po současnost, popisuje organizátorka Marie Holcmanová.
6: Jak vlastně město trpělo nájezdy, jak se stalo královským městem, jak si město kupovali. Ano, tak to tam všechno zazní. To je všechno ve verších. V čele jede praporečník s praporem, za ním 4 vyvolávači a 4členný doprovod. Sport.
3: Po sobotním programu Barum Rally Zlín je jasné, že závod bude mít nového vítěze. Obhájce prvenství Jan Kopecký totiž kvůli technickému problému odstoupil. Před závěrečným dnem je v čele Adam Březí, který mluví o náročnosti letošního závodu.
7: Za mě je to jako jedna z nejtěžších barumek, které jsem kdy jel, ne-li ta nejtěžší, co se týče skladby RZ a toho, jak ty RZ vypadají, ale je to taky tím tempem, prostě je to vyhrocenější a vyhrocenější. To tempo je fakt už nastolené tak vysoké, že už to podle mě jako moc víc nejde.
3: Dnešní program Barum Rally odstartuje v 8 hodin.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude teď ráno a také dopoledne většinou skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo a večer a v noci se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý, jihovýchodní, přes den pak mírný jižní až jihozápadní, večer vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 pozor na odstavené auto na 236. kilometru ve směru na Kroměříž. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 16. srpna, před námi neděle, ideální čas vyrazit někam na výlet. Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů nás pozve do Ždánického lesa a dnes se bude hodit i kolo. V reportáži se vydáme do Skornic u Kyjova, kde chystají krojované jezdce. Babské rady nás naučí, jak připravit zdravější oblíbené chipsy a navštívíme novou výstavu technických sítí Brno v křížové chodbě Nové radnice. Ta připomíná příběh od prvních lojových lamp až po chytré stožáry. Brněnské veřejné osvětlení totiž slaví 245 let a my vám více z historie i současnosti nabídneme už za chvíli v reportáži. Tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Leona Machálková s písní Z noci na Karlštejně Lásko má já stůň na vlnách Českého rozhlasu Brno. Brno letos slaví 245 let od chvíle, kdy se v ulicích poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. Mělo podobu více než 200 lojových lamp. O zavedení usilovala Marie Terezie. Brno se osvětlení kvůli nedostatku peněz nakonec dočkalo až rok po její smrti. Až do roku 1881 to tak v nočních ulicích vypadalo podobně jako ve středověku.
1: Tma, výkaly, pach a vysoká kriminalita. Tak vypadaly ulice nočního Brna ještě na začátku 18. století. Změna přišla až s prvním veřejným osvětlením v roce 1781, vysvětluje historik Zeno Čižmář.
2: Veřejné osvětlení v Brně začíná zavedením olejového, respektive lojového osvětlení.
1: Jak takové nejstarší kousky vypadaly, ukazují dnes dochované loučníky na výstavě o historii osvětlování Brna od technických sítí Brno.
2: V roce 1841 tyto primitivní olejové lampy byly nahrazeny takzvanými arganskými lampami, což byly takové sofistikovanější konstrukce, ta spotřeba oleje byla mnohem menší.
1: Už o 7 let později přinesly světlo do ulic i první plynové lampy. S nimi se objevili takzvaní lampáři, kteří světla nejen rozsvěcovali, ale museli se o ně i neustále starat. Skla luceren se totiž odsazí a nečistot rychle zanášela.
2: Brněnským lampářům se říkalo pů, údajně snad proto, že když škodolíbí vírus pozorovali lampáře při práci, jak zapalují tady ty plynové lampy, kolikrát to jako nešlo hned, tak tím vlastně, jak se nahromadil ten plyn, tak došlo k takovému jako malinkému bouchnutí, takovému pufnutí, jako když se zapaluje trouba třeba.
1: Ke konci 19. století se v ulicích začíná prosazovat elektřina. Klíčovým momentem bylo osvětlení Mahenova divadla, prvního plně elektrifikovaného divadla v Evropě. Jehož projekt navrhl sám Thomas Alva Edison. Na výstavě tak můžete na vlastní oči vidět unikátní fragmenty tehdejších elektrických rozvodů i vůbec první Edisonovy žárovky.
2: Hlavní jako rozvoj elektrických světel na ulicích začíná až od první dekády 20. století, kdy se objevují na náměstí Svobody první stožáry s elektrickými lampami.
1: Od poválečné elektrifikace a éry rtuťových a klasických sodíkových žárovek prošlo brněnské osvětlení obrovským vývojem až k dnešní moderní počítačem řízené síti, přibližuje technický ředitel technických sítí Brno Josef Šaroun.
3: Dneska už máme téměř 43 tisíc světelných míst. Pořád převládají jako vysokotlaké sodíky a už máme skoro víc jak čtvrtinu, dá se říct, že třetinu svítidel typu LED, kde se nám daří jejich nahrazením snížit spotřebu tak někde na 50-60%.
1: Dnešní lampy už přitom podle něj neslouží jen k svícení. Současným trendem je využívat stožáry jako chytré nosiče technologií. Můžou být osazené třeba kamerami pro monitoring dopravy nebo systémy pro adaptivní řízení světla podle hustoty provozu. Celý tento přechod od lojových knotů až k LED technologiím připomíná do 28. září výstava v křížové chodbě Nové radnice. David Jäger, Český rozhlas.
4: Na dlaní jedno z tvých řas.

0: dozněla píseň Podvod netradičně v podání Michala Penka, kterou napsal a proslavil Jan Nedvěd. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Ranní teploty na jižní Moravě se pohybují mezi 13 až 22 stupni Celsia. Nejchladněji je v Pohořelicích a nejtepleji v centru Brna. A skoro jasná obloha. Dnes očekávejte vedro a postupně přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně polojasno. Popolední bude od západu přibývat oblačnost na oblačno až skoro zataženo a večer se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka. Nejvyšší teploty dosáhnou 34 až 37 stupňů Celsia. Vár bude slabý, jihovýchodní, přes den mírný jižní až jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten se večer změní na severní až severozápadní. Vysoké teploty budou uspůsobovat silnou na jihu kraje až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, ráno v západní polovině kraje i mírně nepříznivé. No a teplotní rekordy pochází z roku 1974, kdy byla v Hodoníně naměřena vysoká teplota 36,2 stupně Celsia, tak dnešek vypadá, že možná tento rekord bude překonán, ale uvidíme. No a minimum bylo naměřeno v Boskovicích 2,7 stupňů Celsia v roce 1965. Sluníčko nám v Brně vyšlo v 5 hodin a 46 minut a zapadá 11 minut po 20. hodině. Krásný den.
2: Pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les? A jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správ kyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Jana Kirchner na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7:25. A teď pojďme masat s Jarkou Vykoupilovou. Bramborové lupínky jsou sice oblíbené, ale ne moc zdravé. Naše dnešní babské rady nás naučí, jak si vyrobit o poznání zdravější variantu domácích chipsů.
1: Babské rady.
2: Tradiční bramborové lupínky můžete ve zdravější verzi nahradit lupínky z kapusty, kadeřávku nebo cukety. Nejdříve musíte kuchyňským nožem odříznout listy od košťálu a nakrájet je na kousky. Poté v misce smícháte citronovou šťávu, pepř, čerstvě lisovaný česnek, případně hořčici a samozřejmě sůl. Listy namarinujete v dressingu, jako byste připravovali salát. U cukety postupujete jako u brambor a zeleninu po omytí nakrájíte na plátky silné asi 2 mm. Podle chuti osolíte a okořeníte. V každém případě tyto připravené plátky nebo listy poté vyskládáme na pečící papír tak, aby se nepřekrývaly a pečeme zdravé zeleninové lupínky v troubě, dokud nebudou křupavé. Nebojte se ani verze z mrkve nebo celeru. Křupavá kolečka této zeleniny chutnají skvěle. Když je posypete směsí sušeného rozmarínu, soli a trochy cukru, uvidíte, že se po zdravém občerstvení jen zapráší.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Ve Skronicích u Kyjova vyráběli ozdoby pro družinu krojovaných jezdců, která dnes projede městem. Připomínat bude historii královského Kyjova. Další informace vám nabídneme v reportáži po 7:30, ale ještě přesně v 7:30 krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou, tak zůstaňte s námi.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešek varování před zátěží teplem. Vysoká výstraha se týká jižní části Jihomoravského kraje. Podle meteorologů se teploty v kraji můžou vyšplhat až na 37 stupňů. Na celém území republiky zároveň stále platí výstraha před možným vznikem požárů. Jihomoravské obce a města v posledních 4 letech nadprůměrně investovaly. Na financování investic však čerpali nejméně dotací ze všech krajů. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF a z údajů, které poskytli zástupci jihomoravských měst. Vedení Brna nesouhlasí s opětovným zpamátněním bývalé pošty v Orlí ulici. Od roku 2024 v ní sídlí centrální stavební úřad magistrátu. Skoro 100 let stará funkcionalistická stavba patří mezi takzvaně pozdně zapsané kulturní památky, které kvůli administrativní chybě o ochranu před lety přišly. Ministerstvo kultury teď vede řízení o jejím znovu zapsání na památkový seznam. Od začátku září začne ve Šlapanicích u Brna a okolních obcích fungovat poptávková doprava, nahradí seniorbus. Služba je založená na principu taxíku, který bude součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Jízdné se bude řídit jeho tarifem. Na jihu Moravy bude teď ráno a dopoledne většinou skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večera v noci se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý, jihovýchodní, přes den mírný, jižní až jihozápadní, večer pak vítr severních směrů. Biozátěž na Trojce vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením u Vyškova na cestě do Brna, tam silničáři uzavřeli levý pruh. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno rozhodně ruce v kapsách neměly dámy, které připravovaly průvod 9 krojovaných jezdců na ozdobených koních. Ano, právě tento průvod dnes přibližně v 11 hodin a 45 minut projede Kyjovem. Takzvané banderium lidé uvidí při oslavách 900 let od první písemné zmínky o Kyjovu z roku 1126. Ozdoby na koně chystali v minulých dnech ve Skoronicích, vyráběli růžičky, chocholky nebo mašle a my jsme byli u toho.
1: Krásná barvička. Jak vidíte, tak je potřeba k tomu 6 lidí, protože Šárka dává drátky na půlky, podává v nich, Nevča drží ruky, na kterých vážeme, Eliška chystá krabice.
2: Organizátorka Marie Holcmanová právě váže z krepového papíru mašle, kterými ozdobí koně. Pro každého koně jich potřebuje 5.
1: 2 se dávají na ohlávku dopředu, 2 na bok k sedlu a 1 do ocasa různých barev. A taková, jaká je barva mašlí u ohlávky, taková je i chocholka. A tady na stole, co děvčata nožem krůtili, tak to jsou ty chocholky, které se budou ještě skládat.
2: Kromě mašlí a chocholek chystají taky třeba růžičky, popisuje Eliška Plachá.
3: Když se dělají růžičky, tak je potřeba první našulat lístky. To se dělá se špilkou taková, jako že se to posruluje, stahne, druhá strana posruluje, stahne a potom vlastně se z toho skládají jakože ty růžičky postupně tak jako do kruhu kolem, pak se to zadrátkuje drátkem, aby to drželo pořádně.
2: Eliška Plachá pomáhá u příprav už tradičně. Začala s tím, když jí bylo 5 let. No a teď už studuje vysokou školu.
3: Tak já jsem první, když jsem byla malá, tak jsem třeba podávala jako drátek, nebo jsem držela právě tu ruku, aby se tam dělaly ty mašle na tom, aby se vázaly. A nebo jsme dělali potom jako třeba třásně hodně, když jsme byli malí, protože to je taky nejjednodušší, nebo potom šulání těch lístků na ty růžičky.
1: Víte, sám člověk nic neudělá. Já mám taky velkou radost, že všechny ty děcka z kroužku, že to pořád v nich zůstalo a pořád chodí pomáhat. Oni to dělají opravdu srdcem a dělají to proto, aby se ta tradice udržovala.
2: Dodává Marie Holcmanová, průvod krojovaných jezdců na koních ve vyvolávkách mapuje historii Kyjova od 12. století až po současnost. Verše k tomu skládal její bratr.
1: Jak vlastně město trpělo nájezdy, jak se stalo královským městem, jak si město kupovali. Ano, tak to tam všecko zazní, to je všechno ve verších. V čele jede praporečník s praporem, za ním 4 vyvolávači a 4členný doprovod. Vyvolávači jsou ti zkušení, kteří už jezdí u léta letoucí.
2: Marie Holcmanová se smíchem dodává, že chystání ozdob pro banderium je v podstatě průprava na příští rok, kdy na jízdu králů při slováckém roku v Kyjově budou zdobit zhruba 30 koní. Ze Skoronic u Kyjova Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 7:45. Teploty na jižní Moravě se pohybují mezi 13 až 22 stupně Celsia. Nejchladněji je v Pohořelicích a nejtepleji v centru Brna. Tam je i skoro jasná obloha. Dnes očekávejte vedro a postupně přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně polojasno. Popoledni bude od západu přibývat oblačnost a večer se mohou s malou pravděpodobností objevit i přeháňky. Nejvyšší teploty dosáhnou 34 až 37 stupňů Celsia. Vád bude slabý, jihovýchodní, přes den mírný jižní až jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten se večer změní na severní až severozápadní. Vysoké teploty budou způsobovat silnou, na jihu kraje až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, ráno v západní polovině kraje i mírně nepříznivé. Slunce nám v Brně zapadá 11 minut po 20. hodině. Před námi je letní neděle, tak pojďme na výlet. Zajímavý tip má pro nás už za chvíli Roman Volek z klubu českých turistů a pozve nás do Ždánického lesa. Tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: někdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený na vlnách Českého rozhlasu Brno, za 10 minut máme 8 hodin a to je ten správný čas na námět na výlet. Roman Volek z klubu českých turistů v Bučovicích nás dnes vezme ne na pěší, ale na cyklistický výlet. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. A taky srpen se nám přelopnul do druhé poloviny a prázdniny nezadržitelně spějí ke svému závěru. Než se tak stane, rád bych pozval na jednu akci, která má na Bučovicku a Stavkovsku už velkou tradici. Stojí za ní mikroregion Ždáňského lesa a Podytaví. Cílem je projet na kole od jara právě do konce prázdnin všechny obce mikroregionu, v každé získat do speciální průkazky razítko a o razítko ano průkazku do 31. srpna nebo v prvních zářových dnech odevzdat na některém z obecních úřadů. Tam si lze vyzvednout i prázdné průkazky pro zapojení do akce nebo je možné si je stáhnout a vytisknout z internetových stránek mikroregionu. Organizátoři navíc, aby to nebylo jen prosté objíždění zapojených obcí, připravují i různé doprovodné soutěže, které mají jednotlivé obce účastníkům ještě víc přiblížit. No a kdo zvládne obět všechny obce, dostane pozvánku na slavnostní vyhodnocení, které se vždy na svatého Václava koná v některé z obcí z ASKu.
1: No a co když to nikdo nestihne?
2: Nic se neděje, zatím bylo možné v nedokončeném průkazu pokračovat další rok a myslím si, že s ohledem na velkou oblíbenost akce to bude možné i na rok. Ovšem je pravda, že letos se nám počet potřebných kilometrů a razítek trochu zvýšil, protože počet obcí mikroregionů zrostl ze 27 na 28. Novou obcí jsou Nevojice a protože jsou zapojeny i v letošní doprovodné soutěži, pojďme se přiblížit víc, třeba i na jednodenní výlet, pokud by se někomu nechtělo do velkého objíždění. Nevojice leží na Vlárské dráze, takže je sem velmi jednoduché spojení v rámci IDCMK. Zřejmě nejnovější zajímavostí je mokřad zřízený v letech 2024 a 2025 u cesty kolem kolejí na Nesovice. Kromě své primární funkce, což je ochrana přírody, zvýšení biodiverzity a zadržení vody v krajině, nabízí i odpočinkovou a edukační funkci nejen místním obyvatelům, ale i výletníkům. Nad mokřadem stojí na valu pozorovatelna a nad jednu stůní vede menší molo. Po sezení a odpočinku slouží lavečky a chybět nesmí panel s bližšími informacemi o mokřadu. Když se naopak podíváme do historie, první písemná zmínka o Nevojicích pochází z roku 1353, samotná obec je však zřejmě až o 2-3 století starší. Současná podoba kostela svatého Mikuláše pochází z roku 1670, ale i zde je patrné románské jádro. Doba vzniku zřejmě sahá až do 14. století. Nad kostelem se nachází terénní pozůstatky středověké tvrze. Pozůstatky dalšího hrádku je možné nalézt u tratí směrem na Bučovice. Přes Nevojice udržují značkaři klubu českých turistů žlutou turistickou značku, která severním směrem vede do Čerčína, místní části Bučovic. Jižním směrem pak zavede výletníky do Ždáňského lesa směrem k táboru Jitřenka a dále na nejvyšší vrchol Ždáňského lesa u Slepice a do Ždánic. Přes Nevojice je možné se vydat i na trasu v rámci pochodu Bučovická 50, který letos pořádáme 19. září a na který jste všichni srdečně zváni.
1: Co se týká cyklovýletu, je to spousta zastávek, kde si můžete vydýchat a vydechnout. No a co se týká Bučovické 50?
2: Tak tam taky. Tam máme trasy od, myslím si, 30 do 100 kilometrů, co se týče cyklo a pěší od 5 do 50. Takže na výběr je spousta. Vedou jak na sever od Bučovic právě na Čerčín s výhledy na Ždáňský les, tak i přímo z Ždáňského lesa, kde v těchto dnech lze najít příjemný chládek.
1: A nemusíte podávat sportovní výkony, tady jde hlavně o to, toho spoustu vidět a zažít. Děkuji, to byl Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Přeji vám krásný den a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Pěknou neděli.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Obchvat Znojma získal od kraje kladný posudek vlivu na životní prostředí. Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních přibyde. V Šaraticích opraví střechu sportovní haly a bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 37 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic je blíž stavebnímu povolení na dokončení obchvatu Znojma. Silničáři od Jihomoravského kraje získali kladný posudek ohledně vlivů na životní prostředí. Firmu, která 750 metrů dlouhý úsek obchvatu dokončí, státní silničáři vybrali na konci letošního června, vysvětluje jejich mluvčí Jan Riedl.
5: Ještě stále čekáme na vydání stavebního povolení. Až toto budeme mít v právní moci, jsme připraveni stavbu ovšem okamžitě zahájit. V rámci výběrového řízení máme prakticky před podpisem smlouvy se zhotovitelem. Takzvané jednotné environmentální stanovisko je zatím jen součástí, tedy dílčí část stavebního povolení.
3: Od září by podle ministerstva školství mělo do základních škol chodit 1 milion 1500 žáků, meziročně zhruba o 1400 méně. Do prvních tříd nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová pravidla, přísnější pro odklady. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat více než 493 000 žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste zhruba o 18. Zastupitelé Šaratic na Vyškovsku tento týden rozhodli o opravě střechy tamní sportovní haly. Ta je od březnového posouzení statikem uzavřená. Dělníci v následujících dnech zahájí první část oprav. Předpokládaná cena je 1 100 000 korun. Půjde o výměnu vazníků, na kterou v budoucnu naváže rozsáhlejší oprava pláště, popisuje starosta Karel Kalouda z KDU-ČSL.
6: Jdeme cestou, že se vazníky nebudeme celý vyměňovat, ale nějaké opravíme tak, aby byly bezpečné, aby byly nosné a mohly plnit tu funkci, že ponesou celou střechu, tak jak potřebujeme. Sport.
3: Fotbalisté Slovácka v Šancelize po třetí za sebou nebodovali. Ve čtvrtém kole prohráli doma s Olomoucí 1-2. Utkání hodnotí záložník Lukáš Vorlický.
7: 2-1 výsledek, to je obrovská škoda, protože jsem mohl na konci rozhodnout, takže tohle beru na sebe, je to škoda. Jsme z toho smutní, zklamaní a myslím si, že na to, že bude Sigma podle mě nahoře letos a je to pohárovej tým, tak jsme hráli vyrovnaný zápas, v některých fázích jsme je i předčili, ale nějakou zkušeností našema, bohužel individuálníma chybama, tak oni dali dva góly, my jsme dali jenom jeden.
3: Slovácko v tabulce kleslo na 15. místo, nedařilo se ani Zlínu, Ševci prohráli v Plzni 2-3.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude teď ráno a také dopoledne skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Podrobnosti přidají už za chvíli brněnští meteorologové.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Po silnicích regionu se jezdí bez hlášených nehod. S omezením počítejte kvůli práci silničářů, jako na D1 u Vyškova. Tam v levém pruhu na cestě do Brna pracují silničáři. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8 hodině, dnes je 16. srpna a svátek má Jáchym, jméno hebrejského původu. Kroje, jaké svět ještě neviděl. Centrum Brna se zaplnili lidé v obnovených krojích ze všech koutů současného města. Historicky první celoměstské hody završily několika leté úsilí o to, aby všechny brněnské chasy měly vlastní kroje. Reportáž vám nabídneme už za chvíli, ale ještě předtím se podíváme na počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Vladimír Mišík nám udělal chuť na jednohubky a pokud právě snídáte, přeji vám dobrou chuť. Ano, hodiny letí, už máme 10 minut po 8 hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a možná právě teď u dobré nedělní snídaně plánujete, jak si užít den. A možná o tom, kam vyrazíte, rozhodne i počasí.
1: Počasí.
0: V tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím Ondřeje Barambuse. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké bude to nedělní počasí, jak se nám budou vyvíjet teploty, oblačnost, co si můžeme naplánovat?
2: Začnu tím aktuálním stavem. Máme aktuálně teploty v rozpětí od 19 do 25 stupňů Celsia, což znamená, že už se nám začínají trochu vyrovnávat, protože ty minimální teploty byly mnohem více pestré. V Jihomoravském kraji byly od 21 do 11 stupňů Celsia. Jinak co se týče oblohy, tak ta je jasná nebo skoro jasná, ale od západu začíná oblačnost pozvolna přibývat. Srážky se nevyskytují a vítr ten nám fouká zatím jenom slabý, proměnlivý. Když se podíváme tedy na vývoj během dne, naznačoval jsem, že nám už trošku přibývá oblačnost od západu a to bude právě trend i během dne. Ještě během dopoledne a kolem poledne bude spíše polojasno, ale v pozdějších odpoledních a večerních hodinách už bude oblačno nebo přechodně i zataženo a může se objevit první nějaká ojedinělá přeháňka. Dnes bude velmi teplý den, bude horko 34 až 37 stupňů Celsia a k tomu bude foukat vítr z jižních směrů, většinou do 25 km za hodinu, ale postupně během odpoledne se začne měnit na severozápadní.
0: Jaká bude nedělní noc a začátek nového týdne?
2: Už se nám začne počasí měnit, to horké období by mělo být aspoň přechodní.

0: u konce a také bude více oblačnosti, takže právě už během noci bude zataženo a už se začnou objevovat přehánky nebo i bouřky kránu, bude pak pravděpodobnost srážek větší. Teploty v noci většinou od 20 do 17 stupňů Celsia a vítr do 25 km za hodinu.
1: A závěrem se podíváme na teplotní rekordy. Dnes to vypadá, že by mohly teploty dosáhnout 37. Myslíte si, že pokoříme rekord?
0: Je to možné, protože nejvyšší teplota pro dnešní datum 36 stupňů a 2 desetiny, ta pochází z roku 1974 z Hodonína, tak je v podstatě velmi podobná těm hodnotám, které předpovídáme, takže je to, ta šance je poměrně velká. Co nepřekonáme, je ta minimální teplota z roku 1965 z Boskovic, kdy bylo naměřeno 2 stupně a 7 desetin.
1: To byl Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám moc za předpověď počasí a přeji vám krásnou neděli. Naslyšenou.
0: Děkuji vám také, naslyšenou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Marie Rotrová na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8 hodin a 21 minut. Tradice hodů do naší lokality zkrátka patří, jenom skroji to bylo trošičku napováženou. Některé už nebavilo půjčovat si kroje, které do Brna nepatří, a dva nadšenci z chasy brněnských Řečkovic proto oslovili radnici s nápadem na obnovu krojů pro jednotlivé městské části, kde ještě jako v samostatných obcích užívali a někde dokonce stále užívají. Uspěli a včera jejich několikaleté úsilí završily historicky první celoměstské hody. Obnovené kroje si lidé mohli pohromadě prohlédnout na slavnostním průvodu městem.
1: Svoji stárku si stárci hromadně přišli vyzvednout sem na novou radnici na Dominikánském náměstí. Společně už v párech vyrážejí na průvod centrem města desítky lidí v krojích ze všech koutů Brna. Někteří po cestě nabízejí kolem jdoucím víno, hrají hudbu a nad hlavami drží cedule s názvy a erby svých městských částí. Průvod dorazil na náměstí Svobody, kde od představitelů Brna chasa převzala hodové právo a zábava může začít naplno. Na první celobrněnské hody dorazila ve vlastních obnovených krojích i chasa z městské části Kníničky. Nový kroj oblékla i Anna Jakšová.
2: My jsme si leta půjčovali kyjovský kroje, ale je to úplně něco jiného. Je to naše, jsme na to hrozně hrdí, dali jsme do toho spoustu energie a hrozně se nám to líbí, takže jsme na to moc hrdí a jsme fakt rádi.
1: S obnovou kroje pomáhá Kníničské chase Švadlena Jana Chlupová. Od ostatních brněnských krojů se liší jinak zdobenou kordulou a má taky typický brokátový šátek s třásněmi. Stejně jako ostatní brněnské kroje má oproti tomu kyjovskému delší sukni. Ukazuje Jana Chlupová na kroji, který šila.
3: Říká se tak jako na facku pod koleno, to znamená na dlání, tak nějak do té půlky lítek. Ke všem krojům mají děvčata ten turecký šátek.
4: To je ten, který máte obě na hlavě, takový ano. Až takový sitě červený.
3: Ta specifická červená barva je turecká červeň, s tím, že je spousta vzorů a každé jako ty obce mají, nebo obce původně dnes městské části mají svoje specifické úvazy.
1: Jana Chlupová pomáhá s šitím krojů i několika dalším brněnským čtvrtím. S nápadem obnovit kroje přišli dva nadšenci z Řečkovické chasy, Jiří Murtinger a Zuzana Janovská, kteří dnes zároveň plní roli hlavního stárka a stárky. S projektem před dvěma lety uspěli v participativním rozpočtu a město na kroje vyčlenilo peníze, vysvětluje Zuzana Janovská.
5: Přišla nám škoda, že nemůžeme ukázat náš autentický kroj řečkovický. Zjistili jsme, že podobný problém řeší spousta chas tady v Brně, takže jsme oslovili další chasy, aby se k nám přidali.
1: Obnova kroje ale neznamená jen samotné šití. Tomu předchází často až badatelská práce.
5: Každá městská část si řeší tu obnovu sama za sebe, a je to ve spolupráci s etnografy, s etnologií, kronikáři daných částí města. Vytahují se staré fotografie, občas se najdou nějaké pozůstatky u někoho na půdě.
1: Vlastním krojem se tak díky projektu dnes může pyšnit většina brněnských městských částí. Šimon Franc, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dopravní podnik města Brna plánuje stavbu nové haly pro zimní opravy lodí. Současná v přístavišti u Brněnské přehrady má problém se statikou. Dělníci proto strhnou a do 3 let postaví novou. Hasiči během soboty v Česku likvidovali na 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti zhořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Rajhrad u Brna umístil na Pitrův most kopii původní pamětní desky odkazující na probošta Josefa Pitra, který nechal v roce 1760 most postavit, kdy si tvořil jedinou spojnici mezi Rajhradem a benediktínským klášterem. Na most se brzy vrátí také jedna z 5 odstraněných soch nebo alespoň její kopie. Centrum Brna včera zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí. Společně si v odpoledním slunečním žáru na náměstí Svobody zatančili moravskou besedu. Završili tak několikaletou snahu o obnovu krojů a lidových tradic Brna i přičleněných obcí od Bosonoch po Žabovřesky. A z Kroměříže dnes odstartuje závěrečná etapa největšího tuzemského závodu silničních cyklistů Czech Tour. Odtud peloton poputuje na Pustevny. A na jihu Moravy bude skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večer a v noci se mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní, postupně mírný jižní až jihozápadní. Večer pak vítr severních směrů. Biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v Brně pozor u nehody na 195. kilometru. Počítejte s ní ve směru na Vyškov. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Kapela Kryštof nám na vlnách Českého rozhlasu Brno pomalu dotančí. Máme 8 hodin a 38 minut, no a my se budeme věnovat hokeji. Opět uplynula nějaká ta doba od velkolepých brněnských oslav získání Masarykova poháru. 3 roky se věnoval v Americe trénování dětí. Teď se bývalý hokejista Martin Erat vrací do brněnské Komety. S tímto klubem získal v letech 2017 a 2018 národní mistrovské tituly jako hráč. Teď chce podobným úspěchům přispět jako asistent hlavního trenéra Libora Zábranského. Na spolupráci se domlouvali delší dobu.
1: Věděl jsem o těch plánech už asi rok dopředu, co přemýšlí s novou halou, jak to chce pojmout, a my máme v tomhle asi stejné myšlení, že chceme vítězství, a proč zrovna ne, když bude teďka nová hala.
2: Přibližuje Martin Erat, proč se domluvil s trenérem a taky majitelem hokejové Komety Brno Liborem Zábranským na spolupráci zrovna před sezónou, v jejímž průběhu se klub přestěhuje do nové arény na Výstavišti. Se Zábranským se Erat potkal v realizačním týmu už u reprezentace. Od konce tohoto angažmá v roce 2023 si dával od profesionálního hokeje pauzu.
1: Dřív, když jsme byli u národňáku, mě to bavilo, ale dal jsem přednost rodině, protože mám 3 děti a ještě se jim chci věnovat. A teďka je takový ten čas, že by to mohlo být zajímavý jako i pro rodinu, a i pro mě, a pro Kometu, pro Libora, pro fanoušky. Myslím si, že to je takový ten pro mě impuls zase něčeho dosáhnout.
2: Na začátek letní přípravy brněnských hokejistů přiletěl Erat i se 14-letým synem Sebastianem, který si vyzkoušel trénink přímo s extraligovým mužstvem.
1: Aby taky začal mluvit česky a aby věděl, co je, jak vypadá profesionální hokej, a pro mě je to něco, že já můžu být na ledě se svým synem.
2: Eratovi už ale zase odletěli do Ameriky. Martin totiž nebude v Brně celý rok a spíš než klasický asistent bude v realizačním týmu Komety plnit roli konzultanta, který částečně pracuje na dálku. Trenér Zábranský vysvětluje, proč i za těchto podmínek o spolupráci s bývalým útočníkem stál.
3: Když vidím jeho náhled na hokej a hlavně na přesilovky, tak tam by nám měl hrozně moc pomoct, a to je hrozně důležitý. U hokeje čísla nelžou. Jestli nemáte čísla golmanu, jestli nemáte přesilovky, výborné statistiky, nemáte 85% oslabený ubráněných procent, tak prostě neuhrajete nic. Takže tam já vidím obrovský potenciál a přínos Martina.
2: Není tajemství, že Erat už přesilovky Komety řídil jako hráč, a to i v sezónách, které v letech 2017 a 18 skončily oslavami mistrovského titulu.
1: My máme zažitý věci, co jsme hráli pod Liborem, takže my to chceme jenom rozvinout a dělat lepší hokej, a my se nedíváme tolik na ty soupeře, my se díváme na naši hru, aby jsme s ní mohli vyhrát.
2: Vzkazuje Martin Erat měsíc před startem extraligové sezóny. Teď ještě hrají brněnští hokejisté přípravné zápasy. Příští týden je čeká krátký turnaj v Itálii. David Nekvinda, Český

0: počasí.
1: Máme 8 hodin a 45 minut. Ranní teploty na jižní Moravě se aktuálně pohybují mezi 18 až 24 stupně Celsia. Nejchladněji je v Brně Žabovřeskách a nejtepleji ve Ždánicích, ale také v centru Brna. Navíc je skoro jasno. Dnes očekávejte vedro a postupně přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně polojasno. Popoledni bude od západu přibývat oblačnost a večer se může s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty dosáhnou 34 až 37 stupňů Celsia. Vád bude slabý, jihovýchodní přes den mírný jižní až jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten se večer změní na severní až severní. Západní. Vysoké teploty budou způsobovat silnou na jihu kraje až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, ráno v západní polovině kraje i mírně nepříznivé. Slunce nám dnes v Brně zapadá 11 minut po 20. hodině. Krásný letní den.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Posloucháte Český rozhlas Brno, blíží se nám 9. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým a hned v úvodu i s legendárním motocyklovým závodníkem Františkem Šťastným. V rozhlasovém archivu se dochovalo jeho poutavé vyprávění zážitků ze svých závodů, mládí i závodních karambolů, ale také historek z dětství. Tradičně budete mít možnost hádat podle indicií i zajímavou osobnost v soutěži Kdo to byl. A v toulkách českou minulostí bude prostor k vyprávění o Janu Keplerovi. Po 10. vás v pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů. Po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký a po 12. se pak můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Karel Hegner. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Krásný den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové dnes na jihu Moravy varují před vysokou zátěží teplem. Obce v regionu hodně investují, čerpají ale nejméně dotací. Kyjov připomíná 900 let od první písemné zmínky o městě. A bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 37 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešek varování před zátěží teplem. Vysoká výstraha se týká jižní části Jihomoravského kraje. Podle meteorologů se teploty v kraji můžou vyšplhat až na 37 stupňů Celsia. Pobyt venku bude znepříjemňovat i rostoucí vlhkost vzduchu.
2: Na celém území republiky zároveň stále platí výstraha před možným vznikem požárů. V Jihomoravském kraji kvůli tomu do odvolání platí nařízení hejtmanství o zákazu manipulace s otevřenými ohni v místech, kde by se požár mohl šířit. V souvislosti s tím lidé od tohoto týdne nemůžou používat veřejná grilovací místa okolo Brněnské přehrady. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Jihomoravské obce a města v posledních 4 letech nadprůměrně investovaly. Na financování investic však čerpaly nejméně dotací ze všech krajů. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF a z údajů, které poskytli zástupci jihomoravských měst. Brno hospodařilo v letech 2022 až 2025 vždy s přebytkem. Znojmo a Blansko a také Vyškov vystřídali při hospodaření jak schodek, tak přebytek. A schodkem každoročně v tomto období končilo hospodaření Hodonína a Břeclavy. Kyjov slaví 900 let od první písemné zmínky z roku 1126. Při oslavách dnes projede centrem města takzvané Bandérium, tedy 9 krojovaných jezdců na zdobených koních, kteří ve vyvolávkách připomenou historii Kyjova. Ozdoby pro koně chystali ve Skoronicích na Kyjovsku.
3: Dvě se dávají na ohlávku dopředu, dvě na bok k sedlu a jedna do ocasa různých barev.
4: Popisuje při výrobě mašlí organizátorka Marie Holcmanová. Vyrobit museli taky třásně, chocholky a růžičky, říká Eliška Plachá.
5: Když se dělají růžičky, tak je potřeba první našulat lístky. To se dělá se špilkou a potom vlastně se z toho skládají jakože ty růžičky postupně tak jako do kruhu kolem, pak se to zadrátkuje.
4: Většinu ozdob vyrábí z krepového papíru. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Poslední 2 týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisti. Lidi můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Uklízecí maraton je naplánovaný od 18. do 20. září.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo a večer a v noci se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý, jihovýchodní, přes den mírný, jižní až jihozápadní, večer severních směrů. Biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně místem nehody na stém 95. kilometru ve směru na Vyškov. Na cestě do Prahy pak pozor mezi stým 81. a stým 62. kilometrem. Pohybují se tam silničáři. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Dobrý den, milí moji. Hlásíme se vám v sestavě redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Samuel Sochaci a autor Josef Veselý. Pokud strávíte necelou hodinku s námi, tak vás čeká mimo jiné setkání s mužem, jehož jméno bude určitě něco říkat pamětníkům, kteří vnímali svět kolem sebe v 60. letech minulého století, tedy najmě, pokud se aspoň jednou vypravili do Brna, kde se ještě na starém okruhu Velké ceny jel další závod mistrovství světa motocyklů. V tom případě znají jméno František Šťastný. Za chvilku se s ním budete moci setkat a zbude nám dost času na soutěž, kdo to byl, ve které vám nabídneme tedy účast soutěži, což je tedy výzva, kterou byste neměli oslyšet. A pochopitelně, že jsme nezapomněli na onu schůzku s toulkami českou minulostí, kterou jsme vám slíbili minule, musíme si dopovědět příběh syna čarodějnice, jak jsme nazvali vyprávění o Janu Keplerovi. Takže vám přejeme věru nerušený poslech.

0: Tak to jsme se ocitli asi tak o víc než 60 let v čase nazpátky. Vydáváme se tam spolu s redaktorem Markem Zouharem. Ahoj Marku.
1: Dobrý den a nazdar.
0: Tuto reportáž natočila, kterou jste právě slyšeli, rozhlasová stanice BBC ze závodu Turistrophy na ostrově Man.
1: Tenhle podnik má víc než stoletou tradici a z toho skoro 40 let se jezdil i jako závod mistrovství světa silničních motocyklů.
0: Jeho trať se dvěma sty 19 zatáčkami je ta nejnáročnější a nejnebezpečnější trať a závod světa. Ostatně on si vyžádá asi 250 obětí na životech.
1: Naštěstí dopadl dobře pro další osobnost v naší vzpomínce o rozhlasové historii.
0: Ale moc mu nechybělo, aby František Šťastný tu statistiku hrozivou rozhojnil.
1: Ano, byl to mistr karambolu, ale taky dítě Štěstěny.
0: Když mi vyprávěl, jak to v jedné zatáčce nezvládl a v rychlosti 250 km v hodině brnkal svým tělem opatníky, které byly kamenné, žádné balíky slámy, tak mi naskakovala husí kůže.
1: On to taky jednou spočítal, kolik kostí měl v těle zlomených. Bylo to skoro trojciferné číslo. Ale abychom se vrátili k ostrovu Man.
0: Ano, na ostrově Man se jezdilo tehdy proto, že na rozdíl od Velké Británie tam neplatil zákon omezující rychlost jízdy. A jinak vedle všech drastických příhod František zavzpomínal na svoje dětství. Přijde na ně za chvilku řada. Jenom naznačím, že vypadl tatínkovi ze sidecary.
1: Jeho paní Jarmila byla československou reprezentantkou v rychlobruslení.
0: A on sám začínal sice taky na jednostopém dopravním prostředku, ale bez motoru.
1: No tak bez motoru to je snad jenom bicykl.
0: No jasně, v roce 1948 reprezentoval Československo spolu s Janem Veselým v prvním ročníku závodu Míru. Ten se tenkrát ovšem jmenoval Slavian Tour, protože se jel mezi Varšavou a Prahou a potom zase zpátky.
1: A kdy přesedlal na motorku?
0: No, to bylo ještě rok předtím, ve 47. Ovšem, je to taková utajená záležitost.
1: Jak pak to?
0: On se prvního motocyklového závodu zúčastnil na jaře 1947 na motocyklu DKV, ovšem pod jménem svého nevlastního bratra.
1: Aha, a proč?
0: On, František, tehdy ještě nevlastnil řidičský průkaz.
1: Jasné. A pak už se objevil v Brně?
0: To se stalo až v roce 1952. Pořád ještě jako soukromý jezdec. Startoval na ojetém motocyklu Norton s označením Blesk Speciál.
1: Jak dopadl?
0: Tehdy na 7. místě, ale hned rok na toho přijali jako závodního a zajížděcího jezdce do Javy.
1: A s touto značkou spojil celý zbytek své závodnické kariéry. Na Grand Prix, tedy na té motocyklové v Brně, jsem ho ovšem nezažil.
0: No to se ani nemohl, tedy na rozdíl ode mě. V roce 1961 vybojoval František Šťastný vítězství ve 350, když zněla na okruhu tehdy československá hymna, tak se přiznám, že jsem brečel. Nakonec v tom ročníku skončil jako vicemistr světa. Mistrem světa se nikdy nestal, ale do

0: Já si Františka Šťastného pamatuju, když po své kariéře dělal nějakou dobu sportovního reportéra v Československé televizi.
1: A šlo mu to výborně, protože on měl skvělou vyřídilku a vynikající smysl pro humor.
0: Což si můžeme právě nyní připomenout.
2: První závody jsem byl v Borů České Lípy. Odstartujem, já jsem se prodral prostě tím houfem a dostal jsem se na čtvrté místo. Jo. A lítám čtvrtý, přede mnou jezdí třetí, nějaký Bohouš Rezler z Železného Brodu, také na stroji DKV 350, jenomže on měl bojový stroj, natřený khaki barvou, jo, do pouště, když letí nepřátelský letoun, on to pohodí, ten si ho nevšimne a letí dál, jo. A já jsem si myslel, když mám krásnější motocykl, takže ho musím nějak zdolat. No tak jsem za ním lítal tak dlouho, až jsem v šestým kole takhle k nádraží, pravou úhla doleva, tak jsem to tam trošku přepísknul, prolít jsem plot a byl jsem na nádraží a tím to pro mě skončilo. Tam jsem ležím na dlažbě, teď jsem se styděl, ty lidi na mě koukali, jak na blázna, že tam prostě bum, že jo, plot rozbořený. Tak abych to nějak napravil, tak z té dlažby po nich kouknu a říkám, prosím vás, nevíte, kdy to jde na Mladou Boleslav, jo. Oni říkali, že nějak po páté hodině já jsem spadnul před třetí, tak jsem to stíhl. No, to byl můj první závod. Já měl nejradši a mám dodnes turistrofy. To byl nejtěžší, prostě to se mě líbilo tím, že tam já nemusím vyhrát. Ty lidi tomu rozumějí, že vědí, proč jsem nevyhrál, jo. Ale mám tam svý fandy, který prostě vědí první a poslední. To jako a rozumějí tomu a ta trať tam, to je opravdu, to je pekelný. Tam je, k dnešku je tam téměř 160 mrtvolek. To je, tam se umírá strašně rychle. Já jsem se napadal opravdu moc. Ne, že bych to chtěl dělat nějaký hrdinství nebo něco, ale já jsem jezdil prostě tak rychle, že jsem to čas od času nezvládl, jo. Ze začátku, potom už jsem to zvládal a zase mě zlobili stroje, když se to zastavilo někde. Já měl nejrychlejší pád ve 230 km rychlosti.
1: No, jak to dopadlo?
2: No tak jak to dopadlo, za 165 metrů si mě vyndali z křoví, já byl 3 hodiny v bezvědomí, 3 dny ve špitále, 5. den na startu a mistrovství světa já z 84. Jo.
1: A to byl ten nejhorší pád, při kterém, jak se říká, tuhne krev v žilách?
2: Ne, to vůbec netuhla krev, jak jsem ne. Z toho vypadl, dostal jsem do hlavy a letěl jsem jak pítelko ledy, čili jsem vůbec nic nevěděl. Měl jsem štěstí, to byla Jilmová alej, ten motocykl šel po těch Jilmech, z toho nezbylo nic. To byl rozbořený, jak starý hradby. A teď jsem byl ve špitále, že jo, rozbořený. No tak jsem musel na tom makat, abych přesvědčil toho primáře, že jsem fit. No fit to je. Kudy jsem jezdil, ani nevím, ale byl jsem ve 2:04, ve 3:09, v 4:30. Takže...
1: Všechno v tomhle stavu, jo?
2: No v stavu. Koupili mi novou přilbu, pak jsem měl rozbitou. Nové brýle, nové boty, nové rukavice. Kombinézu jsem měl sice přetrženou, ale to říkali, ta je drahá, tu ti dáme zašít. No tak to dali zaštepovat. A já se tam, no, tam se jede 6 kol po 60 kilometrech, čili 360 kilometrů. Ve 3. kole se tankuje, já mimo benzín, olej, taky 3 takovýhle prášky, sklenici vody. Jsem do sebe nasypal a kluci říkají, máš už všecko, jeď! Tak jsem je prostě poslal někam jinam, než do depa. A no, pak jsem to roztlačil a se sem trapoval. To jste nedal, jsem na závodech, tak závodím, že jo. Na smůlu ten... Tom Phillips ten v 2. kole spadnul a zabil se, já ho ještě mohl trefit. On byl za takovým horizontem, jelo se tam tak 160 asi. Já hup přes tu hranu a prostě vidím ho, letím na něj přímo, tak jsem z toho vypadl, jak Sioux z koně, minul jsem ho tak o 10 asi. A trapoval jsem dál, no když jsem měl další kolo, tak vidím, že ho nesou za ruce, za nohy, hlavu zvrácenou. Tak jsem viděl, že je zlé, no ale to se nedá nic dělat. Musím pospíchat, že jo, další. 4 kola na mě čekají.

0: Jak už napověděla znělka, můžete se teď spolu s námi vydat na rande s jistým tajemným neznámým, jehož jméno se od nás nedozvíte, to teda vůbec ne, protože to je váš soutěžní úkol, je vypátrat. Připraveni? Tak jdeme spolu s Honzou Kolaříkem na to.
1: Narodil jsem se 26. listopadu roku 1753 v českém Šternberku.
2: Když vyšel ze školy, tak se odebral ke svému staršímu bratrovi do Velké Býteše.
1: Stal jsem se sladovnickým učněm a tovarišem a jako takový jsem cestoval po českých a moravských pivovarech, kde jsem zkoumal způsoby výroby sladu a piva.
2: Jako sládek pracoval ve dvou pivovarech hraběte Windischgrätze. Přestože měl výborné výsledky, musel se potýkat s řadou problémů.
1: Řeknu to na rovinu. Potýkal jsem se svými protivníky. Na místo pochvaly jsem si vysloužil pomluvy a nepřízeň okolí.
2: Jedni mu měli za zlé, že zavádí novoty, druzí zase, že zveřejňuje doposud žárlivě střežené výrobní postupy.
1: Zavedl jsem do pivovarnictví přesné metody. V Tachově jsem začal používat při vaření piva teploměr a pivní váhu.
2: Pivní váha to byl předchůdce dnešního hustoměru.
1: Teplota piva se přede mnou pouze odhadovala ponořením prstu nebo lokte. Při výrobě sladu se s kontrolou teploty nepočítalo vůbec.
2: Náš neznámý sepsal německy odborné dílo o umění vařit pivo.
1: Popsal jsem v ní základní postupy výroby v českých zemích tak oblíbeného moku.
2: Pověst o něm se navzdory nevraživosti konkurentů rozlétla do všech pivovarů u nás.
1: Byl jsem často žádán o radu.
2: Když se uprázdnilo místo sládka v Jinonicích u Prahy, utkal se ve vaření piva se zdejším podstarším.
1: V praktické zkoušce jsem zvítězil, protože jsem uměl uvařit lepší a silnější pivo.
2: Jeho touhou bylo dokázat, že pouhá zkušenost bez teoretických znalostí nestačí.
1: Úklady a pletichy ze strany Purkrabího a podstaršího mě však donutili z pivovaru odejít.
2: Stále více se ocital v existenčních nesnázích, které neměly daleko od bídy.
1: Obrat nastal roku 1794, kdy jsem se stal sládkem v Klam martinickém pivovaře ve Slaném a o 4 roky později v Brně na Starobrněnské ulici v městském pivovaru.
2: To už za ním ostatní sládci posílali na vyučení své syny a tady také napsal roku 1801 první českou odbornou učebnici.
1: Počátkové základního naučení o vaření piva.
2: Náš neznámý se objevil v době, kdy se české pivovarnictví navzdory své pověsti nacházelo ve značném úpadku.
1: Vaření piva se podobalo daleko spíš černé magii nebo šamanským rituálům než poctivému řemeslu.
2: Tomu nasvědčují tedy mimo jiné i tyto dochované technologické postupy.
1: Každý sládek měl mít tyto byliny. Semeno vorlíčkové, černý benedikt, květ diviznový, kaviáš, rozchodníček, břečťan, peliněk, černohlávek, kořen vořechovej, vlaskej, černou bejlu, rivý chmelový, modrou tolitu, chmel plný, muský čistec, popel z dubového dříví, dobrou mysl, popel hvozdovej, prsti ze třech hrobů, mateří doušku, píst kradenej, kopřivy mladý, sůl spálenou, kořen fialovej, psanej trank. Tyto všecky věci sušeny býti musejí a pozor dáti, aby k ním žádný psi ani kočky nemohly.
2: Kromě těchto surovin várka piva nemohla dopadnout dobře bez modlitby a taky pokud u sebe sládek neměl stále
1: svatého Jana čtení a tato psaná slova Hagios, Oteos, Ischyrios, Atanatos, Eleison a Hymas.
2: Někteří sládkové si pak vypomáhali na přilepšenou kostmi zločinců, dřevem z vykopaných rakví, třískami ze šibenic a podobnými ingrediencemi.
1: Na základě svých zkušeností jsem rozděloval způsob vaření piva na český v Čechách a na Moravě, švábský v Rakousku a Uhrách a fušerský používaný v Německu, Dánsku a Švédsku. Tam tesař a zedník výrobu piva obstarávají.
2: Podle našeho neznámého...
1: Má dobré pivo hasit žízeň a scházející vlhkost v těle nahrazovat i poněkud má sititi, nikoli však nadýmat nebo zácpu způsobit, i umdlené tělo posilovat, moč k poměru k požitku i s krupicí vyměšovat, aby se předcházelo tvoření kamene, stolici podporovat a žaludek zahřívat a ne jako mnohá piva chladit.
2: Ve všech pivovarech, ve kterých náš neznámý nastoupil jako sládek, znamenal jeho příchod vždy výrazné zlepšení kvality piva, úsporu surovin i modernizaci těchto pivovarů. Položil základy výhlasu českého pivovarnictví a jeho dílo přispělo zásadním způsobem k pozdější průmyslové výrobě piva. Zemřel v první prosincový den roku 1805 v Brně.
0: Tak co, podařilo se vám vypátrat jméno dotyčného neznámého? Tak nám je prosím pošlete na adresu, kdo to byl, PSČ 62 00 Brno, Český rozhlas. A ještě by si vám dovolil nabídnout rychlejší možnost po drátech až do našeho počítače. Bylo by ale dobré, kdybyste znali tu správnou adresu. Kdo to byl? @rozhlas.cz.

0: českou minulostí.
1: A teď vám nabízíme, abychom se tedy sešli všichni pospolu v obvyklý čas a na obvyklé stanici při, jak doufáme, obvyklé činnosti, totiž poslechu další schůzky Toulek českou minulostí. Dnes nás navštíví Johannes, neboli Jan Kepler. Kromě toho, že to byl vynikající matematik, astronom, optik, teolog, ale taky astrolog, tak to byl syn čarodějnice. I když začínat budeme vlastně u jednoho jeho kolegy.
2: Tycho Brahe, císařsko-královský dvorní astronom a tajný císařský rada, prosadil, že se Rudolf II. Uvolil dát si mistra Jana Keplera představit. Panovník, tehdy 49-letý, přijal 30-letého matematika velmi vlídně. Ke slyšení přišel Kepler jako středoškolský učitel. Od audience odešel jako protomatematikus regni Bohemie, první matematik Českého království. S tím krásným teoretickým titulem byl spojen krásný plat. 1500 zlatých ročně.
3: Taky teoretických?
4: Taky.
0: Tycho a Kepler však nespolupracovali dlouho.
4: Sotva dva měsíce.
0: Nikdo netušil, že se jednomu z nich blíží konec.
4: Tycho Brahe z nenadání těžce onemocněl,
3: jak my už víme,
4: a po 11 dnech krutých bolestí 24. října roku 16.1. zemřel ve věku necelých 54 let.
2: Zesnul v náručí pana Erika Brahe.
3: Zapsal si do svého deníku Kepler.
2: Umíraje se díval na mne. O němž věděl, že jsem zastáncem Koperníkovy myšlenky a prosil mne, abych všechny úkazy vysvětloval jeho, tedy Brahovou hypotézou.
4: Keplerovi přátelé byli mnohem praktičtější. Jeden z nich, Wittenberský hvězdář, mu píše:
2: Zapřísahám tě, nejdražší příteli, aby sis vymohl slušný plat.
3: Měl zřejmě svoje zkušenosti, ostatně říct si asertivně oplat, na tom není přece nic špatného ani dnes.
4: Nikdo se však jaksi nezmínil o tom, že by Kepler měl s Brahovou prací převzít i jeho plat 3000 dukátů ročně.
0: A konec konců nikdo se neměl k tomu, aby Kepler dostával peníze slíbené císařem při audienci.
4: Keplerova hmotná situace byla špatná a stupňovala se v bídu.
0: V té době se doma zmínil, že prodá stříbrný pohár, který dostal od štýrských stavů jako svatební dar.
4: Hysterická manželka mu kvůli tomu udělala divokou scénu.
2: Kdybych byl tušil, co z mého návrhu vzejde,
3: postěžoval si v dopise svému příteli světoznámý vědec,
2: byl bych si raději ukousl prst, než abych o tom vůbec začal.
4: Rudolf II. Odkoupil osiřelé rodině za 10 000 zlatých Brahovy hvězdářské přístroje i pozůstalé písemnosti, prohlásil to vše za vlastnictví koruny české a všechno to svěřil do opatrování Janu Keplerovi, včetně vedení hvězdárny na Belvederu.
3: Ale co peníze?
4: Nic nového.
2: Celé dny musím trávit v čekárně dvorské komory, čekají na plat. Jsou to dny ztracené pro práci. Posilňuje mne však myšlenka, že nesloužím jedinému císaři, nýbrž celému lidskému rodu, že nepracuji toliko pro nynější pokolení, ale i pro potomstvo.
3: Nádherná útěcha, ale živobytí z ní žádné nekoukalo.
0: Měl však i štěstí.
3: Jakého druhu?
0: Našel tiskaře, který mu vydal knihu, a ta se stala základem moderní optiky.
4: Tahleta publikace měla však drobet zamotanou historii.
3: Jakou pak?
4: Inu. Tiskař a nakladatel v jedné osobě knihu vytiskl v libovolném nákladu, stanovil prodejní cenu a dal autorovi zdarma 20, někdy 30 exemplářů, aby si je sám rozprodal.
3: Ušlechtivé. A co honorář?
4: To byl ten honorář. Platilo to ovšem za podmínky, že autor nesměl knihy prodávat levněji než nakladatel.
0: S touto knihou měl Kepler ale velký úspěch. Přímo u císaře.
4: Rudolf II., který svoje koníčky splašeně střídal, se právě zabýval otázkou vidění, krátkozrakosti, dalekozrakosti a vůbec všech těch sklíček a v Keplerově knize našel odpovědi na otázky, které ho trápily.
0: Panovník začal zvát Keplera k sobě.
3: Byla to zvláštní dvojice. Skromný a zároveň geniální vědec, původem z venkovské hospody, a mnohonásobně korunovaný Habsburg, který věřil, že je potomkem římských Cézarů.
2: Do Karlovy ulice číslo popisné 188 na Starém městě pražském se roku 16.5. nastěhoval Jan Kepler se svou řečnou, upovídanou chotí Barborou, se dvěma malými dětmi a s nevlastní dcerou Reginou.
3: Dozvídáme se od muže, který Keplerův život zmapoval s důkladností sobě vlastní do všech myslitelných detailů, od docenta Františka Gela.
2: Kromě nevalného, snad až chudého nábytku a nuzného bytového zařízení si přivezl poklad, kterého si tolik cenil. Brahovy zápisy. Trest 20 let pozorování hvězd. Zápisy Tichona Braha, to byly balvany, kvádry, jehlance a hranoly i drobné mozaikové kamínky, obrovská stavebnice, z níž Brahe sám nedokázal sestavit věrný obraz vesmíru ani model naší sluneční soustavy. Jan Kepler se ocitl v situaci člověka, jenž dostal tisíce nepravidelných, různobarevných destiček, gigantické skládačky, z níž chce sestavit obraz bez mezer. A nic nesmí přebývat.
3: Jenomže kde začít?
0: Kepler měl svůj plán.
3: Jaký?
0: Že nebude tříštit síly ani pozornost a povede soustředěný útok na největší záhadu.
3: A tou byla?
0: Planeta Mars.
3: Ano, červené hvězdě věnoval Bráhe i on zvýšenou pozornost.
0: Kepler věřil, že když matematicky vysvětlí dráhu, po které Mars obíhá, takže si pak dokáže poradit i s pohybem ostatních planet.
4: Pustil se do práce.
0: Bez dalekohledu?
4: Tak stejně by mu moc nepomohl, protože trpěl oční vadou.
0: Bez počítače, vyzbrojen toliko papírem a skřípajícím brkem.
3: Ovšem s mozkem geniálního matematika.
4: Na druhé straně s malichernou manželkou, která se chodila neustále ptát na věci, které jako hospodyně měla vědět sama, a když se neptala, tak využila šance s chutí se pohádat.
0: V domácnosti byla chudoba, děti stonaly, jedno zemřelo, druhé se narodilo.
4: I sám Kepler často marodil. Sužovala ho furunkulóza, horečky, koliky. Pouštění žilou nepomáhalo.
0: Přesto pokračoval ve svých výpočtech marťanské dráhy.
4: Z Brahových pozorovatelských záznamů rekonstruoval...
0: Vlastně konstruoval...
4: dráhu Marsu.
0: Začal od nuly, zbavil se všech předsudků předchůdců, ale počty mu nevycházely.
4: Nakonec se odhodlal zavrhnout nejstarší hvězdářské dogma. Božskou podstatu kruhu.
3: A tou je?
4: Kružnice.
2: Kružnice, nejdokonalejší uzavřená křivka, souhrn všech bodů v rovině, které mají od daného bodu zvaného střed, stejnou vzdálenost. Kružnice se těšila od nepamět na největší úctě geometrů, matematiků i astronomů. Bohové vzor dokonalosti zajisté pro oběh planet kolem Země museli určit trasu kruhovou. Nejdokonalejší uzavřenou křivku, jež podobně jako bohové sami, nemá počátku ani konce, je od věků do věků.
4: Známé místo.
3: Praha, Staré město, Karlova ulice, číslo popisné 188.
4: Ale neznáme den, kdy proto matematiku z Království českého Jan Kepler zjistil, že planeta Mars obíhá kolem Slunce nikoli v kruhu, ale v elipse.
0: Keplerův předpoklad se nakonec splnil. Mars není žádná výjimka. I všechny ostatní planety,
4: včetně Země,
0: obíhají kolem Slunce po oválné dráze.
4: A Slunce je v jednom ze dvou ohnisek těch elips.
3: Jak dodává autor keplerovské knížky František Gell.
2: Způsobem tak geniálním, že o něm nedovedu ani inteligentně mlčet, natož pak mluvit, Jan Kepler dále vypočítal. Oběžná rychlost žádné planety není po celou dobu oběhu kolem Slunce stejná. Je největší, když se planeta nalézá nejblíže Slunci, je-li tedy v přísluní. Rychlost planet je nejmenší, jsou-li nejdále od Slunce, tedy v odsluní.
0: Za dlouhých 6 let práce.
3: Za pouhých 6 let práce.
0: objevil mistr Jan Kepler v Praze to, čemu se dnes říká první Keplerovy zákony.
2: Dráha planet je elipsa, v jejímž jednom ohnisku je slunce.
0: To je zákon oběhu.
2: Plochy obsané průvodičem obíhajícího tělesa ve stejných časových obdobích jsou stejné.
0: Což je zákon ploch.
4: 50 století od počátku staroegyptského letopočtu se hvězdáři marně snažili vysvětlit úkazy hvězdného nebe.
0: Janu Keplerovi bylo 630, když záhadu rozhřešil.
2: Nová astronomie. Aetiologetos, to jest odůvodnění neboli nebeská fyzika vyložená na základě poznatků o pohybu hvězdy Marsu podle pozorování urozeného pána Tychona Brahe z rozkazu a s hmotnou podporou Rudolfa II. Římského císaře a tak dále, houževnatým úsilím mnoha let vypracoval v Praze jeho posvátného císařského veličenstva matematik Johannes Keplerus.
3: Do nové astronomie, jak zní zkrácený titul Keplerovy knihy, vložil autor nejenom svoje dva zákony, ale ještě jednu myšlenku.
4: Že slunce je síla, která je příčinou i regulátorem oběhu planet.
0: Říká to prostřednictvím podobenství.
4: Soustava planet připomíná hodinový stroj, kde jedna jediná síla, a to závaží, vyvolává otáčení různých ozubených koleček různými směry.
0: Té sluneční síle říkal Kepler magnetismus.
4: Teprve Sir Isaac Newton použil pojem gravitace.
0: Skutečný rozdíl mezi magnetismem a gravitací je vlastně jemný. Magnet přitahuje jednosměrně k sobě, zatímco gravitace je vzájemná přitažlivost různých těles.
3: Jednoduché.
0: Geniální myšlenky už takové bývají.
4: Nová astronomie bývá označována za jedno z nejslavnějších přírodovědeckých děl všech dob.
0: Na jejím titulním listu není přitom uveden ani tiskař, natož místo, kde byla vytištěna.
4: Teprve historikové zjistili, že štočky,
3: to jsou tiskové desky s kresbami,
4: byly vyrobeny v Praze.
0: Od Keplera víme, že byla vytištěna
2: jenom v několika málo exemplářích.
0: Autor, tísněný bídou, je rozprodával po Praze.
4: Jeden kus, 3 zlaté.
2: Rudolf II., zžíraný nenávistí proti svému bratru Matyášovi, pojal katastrofální úmysl, jenž nakonec vedl k císařovu pádu. Řečeno velmi sploštěně. Rudolf II., král země skoro veskrze evangelické, zahájil tajné jednání se svým bratrancem Leopoldem, jenž byl katolickým biskupem pasovským a štrasburským. Žádal po něm, stručně řečeno, vojsko, které by přimělo Matyáše vrátit Moravu a snad i další země kdysi Rudolfovi.
0: To, co následovalo, byl vpád pasovských do Prahy.
3: Psal se únor 1611.
0: Ten skončil pro Rudolfa katastrofálně.
4: Zatímco pro Matyáše vítězoslavně.
0: Neboť se mu podařilo obsadit Prahu a tím pádem i království.
3: O čemž budeme vyprávět později a podrobněji, nyní už jenom napovězme, co se stalo s Rudolfem.
4: Musel se vzdát českého království a na nového krále byl korunován Matyáš.
0: Zatímco Rudolf se stáhl do nejzazší komnaty Hradčan, aby neslyšel slavnostní salvy zdravící jeho nástupce.
3: Předbíháme poněkud tok dějin, abychom mohli sledovat tok Keplerova života.
0: Jako evangelík sice unikl smrti při vpádu katolických pasovských.
4: Ale smrt na něj nezapomněl.
3: Ano, smrt má dobrou paměť.
4: Na Černé Neštovice mu zemřel 6letý synek.
0: A skvrnitému tyfu, nebo snad malárii, neunikla jeho žena.
4: Ex-císař Rudolf byl na Hradčanech pečlivě hlídán.
0: Jeden ze strážných ho málem zastřelil, když se poněkud více vyklonil z okna.
4: Na sklonku roku 16.11. se Rudolfův zdravotní stav velmi zhoršil.
0: Jeho nohy byly zachváceny snětí.
4: A 20. ledna roku 16.12. ten záhadný podivín na trůně českých králů ráno zemřel, doživ se věku necelých 60 let.
0: Ze všech dětí Jana Keplera byly naživu už jenom 2.
4: Přesto se Jan v Praze osamělý necítil.
0: Měl tu přece mezi učenci přátele.
4: A měl ke své velké mrzutosti i četné zákazníky žádající horoskopy.
3: Ale Kepler byl přece astronom, a ne astrolog, čili hvězdář a ne hvězdopravec.
4: Tenkrát se to tak zase moc nebralo.
0: I slovutný Martin Luther si pletl pojmy nom a lok, protože o Koperníkovi mluvil jako o kterém si hvězdopravci.
4: S Keplerem jako astrologem to ale je náramný paradox.
3: Jaký paradox?
4: On totiž Jan Kepler nevěřil, že z postavení hvězd lze předpovědět jednotlivé události v jednotlivcově životě.
3: Například?
4: Například, kdy lze koupit koně, kdy není radno nastupovat cestu a tak podobně. O takovýchto horoskopech se vyjadřoval velice ironicky.
0: Jan Kepler však zároveň nevylučoval, že nebeská tělesa mají vliv na osud člověka.
2: Velká část toho, co říkají arabská pravidla astrologického umění, se rozplývá vniveč. Je nicméně třeba vybrat z toho hnoje diamanty.
3: Takže Kepler sestavoval horoskopy, ve které nevěřil. Proč to dělal?
2: Bůh dal každému živočichu obživu. Astronomům dal astrologii.
0: V rukopisné pozůstalosti Jana Keplera je dochováno asi 800 horoskopů.
4: Některé z nich počítal a sestavoval jenom z jakýchsi cvičných důvodů.
0: Mnohé však na objednávku.
4: V této sbírce je i horoskop generalisima císařských vojsk Albrechta Valdštejna.
2: Bláznivá děvečka astrologie pomáhala vyživovat seriózní matku astronomii.
3: Píše ve své knize o Keplerovi v Praze historik doktor Zdeněk Horský.
2: První verze horoskopu vypracovaného Keplerem pro Albrechta Valdštejna pochází z roku 1608. Tehdy si mladý český šlechtic, teprve 25-letý, dovolil vyžádat od slavného pražského císařského matematika sestavení horoskopu a astrologickou předpověď pro celý život. Kepler nesměl vědět, pro koho jej dělá. Proto objednávka putovala přes prostředkovatele. Tím bylo vyloučeno, aby autor horoskopu psal předpověď objednavateli na tělo podle toho, jak znal jeho osobní vlastnosti nebo jak si je zjistil od informátorů.
3: Ta otázka určitě napadne každého, ať už horoskopům věří nebo ne. Do jaké míry se Kepler trefil?
4: Takřka dokonale.
0: S otevřeností a s určitou krutostí píše o velké bystrosti a chytrosti klienta, ale zaměřené proti křesťanským zvyklostem.
4: Mluví o píše, pohrdání druhými a bezvěrectví.
0: Podle osmého domu v horoskopu, který astrologové považují za dům smrti, Kepler usuzoval, že jeho klient bude
2: nedobrosrdečný, bez bratrské a manželské lásky, nebude na nikoho brát ohledy, bude oddán jen sám sobě a svým zálibám, bude krutý, lstivý, bezohledný a svárlivý.
4: Z 11. a 12. domu mělo podle nepříznivého postavení měsíce vyplývat, že klienta budou podezírat a opovrhovat jím a že ho budou považovat za samotářskou stvůru.
0: Předpověď slibovala vysokou kariéru.
3: Věřil tomu všemu Valdštejn?
4: Věřil.
3: Proč?
4: Protože se v tom popisu dokonale poznal. Nikdo ho nemohl charakterizovat lépe než tak, jak to udělal Kepler.
0: Ten horoskop se stal pro Valdštejna životním návodem. Prý ho měl stále na dosah ruky a připisoval si k textu svoje vlastní poznámky.
4: Keplera si bezmezně vážil zejména, když se splnil první a nejbližší bod předpovědi. Bohatý a výhodný sňatek.
0: Protože se mu však zdál ještě málo podrobný, nechal si jej znovu a znovu doplňovat a upřesňovat.
3: Co všechno Valdštejna zajímalo?
4: Dával Keplerovi otázky jako...
2: Jaké národnosti a jakého zaměstnání jsou moji veřejní i skrytí nepřátelé? Neboť to má být z horoskopu patrno.
3: Což mohlo být pro dotyčného dost nebezpečné?
4: To bylo smrtelně nebezpečné, protože při Valdštejnově povaze mohlo být nějaké určitější označení podnětem k tomu, aby údajný nepřítel prostě sešel ze světa.
0: Valdštejn si dával vypracovávat podrobné horoskopy svých protivníků.
4: A na druhé straně byla náramná scháníka o horoskop jeho.
0: Taky proto se dochoval v několika opisech vzdor Valdštejnově snaze jej utajit.
4: Keplerův záznam tajným písmem není určitě náhodný.
2: Podivuhodné je, že Kepler přes Valdštejnovo naléhání odmítal vypracovat podrobný horoskop na dobu po roce 1634.
3: Dozvídáme se od doktora Horského.
2: Výmluvy na nedostatek přesných tabulek byly očividně jenom vytáčkami. Důvod byl spíš v tom, že na březen 1634 připadalo takové seskupení planet, které vzhledem k Valdštejnovu horoskopu mělo být nanejvýš nepříznivé. Valdštejn byl skutečně zavražděn v Chebu jen pár dní předtím, 25. února 1634.

0: Císař Rudolf byl po smrti.
1: A nový císař Matyáš neměl zájem o další služby protomatematika Keplera.
2: Jan si tedy vypůjčil.
1: A po 12 letech pobytu v Praze odejel se dvěma dětmi do Lince.
2: Měl 41 let a chystal se oženit, protože, jak napsal jeden z jeho přátel,
3: hvězdáři a filozofové se nekoukají, kam je nohy nesou a kam šlapou, ale dívají se k obloze i mohou snadno přijít k úrazu, jakož se nevyznačují uměním pečovat o malé děti.
2: A tak si záhy vzal
3: panu nemajetnou Zuzanu.
2: Což byla podle svědectví vrstevníků mimořádně krásná dívka ve věku 23 let.
1: V jednom dopise svému příteli vzdává Kepler své nové ženě hold slovy, že je
3: hrdá, ale nikoli pyšná.
1: Že je
3: milá, leč neřečná.
1: Dále, že je
3: dobrá, pracovitá a šetrná hospodyně.
1: A ještě, že
3: přinesla do manželství věno cennější než sebevětší peníze. Je vzdělaná, neboť vychodila 12letou dívčí školu.

0: Na 80 knih napsal Jan Kepler. Nejdůležitější z nich v Praze. 15. listopadu roku 1630. zemřel v Řezně, doživ se necelých 59 let věku. Komise města Řezna, jež přišla sepsat pozůstalost šlechetného, ctihodného a veleučeného pana Jana Keplera, zjistila, že zesnulý měl hotovost 22 říšské tolary, šperky žádné, prsten jeden pečetní, šatstvo, černý vlněný plášť, černý vlněný kabát, jeden pár hnědých ponožek, jeden plstěný klobouk, starý kožený opasek, zbroj, jeden kord se závěsem, jednu bambitku s pouzdrem, jeden roh s prachem, jeden pár bot, jeden pár ostruh. Dlužních úpisů 3 císařů a neproplacených poukazů na 22 000 zlatých.
1: Loučím se s naší minulostí, taky s přítomností a zrak upíráme do budoucnosti. Přesně za 6 dnů a 23 hodiny se budete moci s námi opět setkat, tedy s Toulkami a pak s redaktorem Markem Zouharem, mistrem zvuku Samuelem Sochacím a autorem tedy již jmenovaným. Do té doby vám přejeme všechno dobré, hlavně dobré dny, milí naši.

0: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brněnský dopravní podnik plánuje postavit u přehrady novou halu pro zimní údržbu lodí. Dobrovolní hasiči letos nazbírali přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu. Oslavy dne Brna uzavře mše v katedrále na Petrově a bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 37 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dopravní podnik města Brna plánuje stavbu nové haly pro zimní opravy lodí. Současná hala v přístavišti u Brněnské přehrady má problémy se statikou. Dělníci ji proto strhnou a do 3 let postaví novou. Magistrát k záměru tento týden vydal souhlasné environmentální stanovisko.
4: S rekonstrukcí části areálu pro lodě nezačnou dělníci podle dopravního podniku dřív než po příští sezóně, tedy na podzim 2027. Následná výstavba má být hotová nejpozději v roce 2029. Pro plavební sezónu v roce 2028 tedy musí zástupci dopravního podniku vymyslet opatření, jak po dobu výstavby provoz na přehradě zajistit. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů, potvrzuje ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
5: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
3: Dnes vrcholí třídenní oslavy Dne Brna, při kterých si lidé připomínají odvahu obránců města při švédském obléhání v 17. století. Za půl hodiny začne v katedrále svatých Petra a Pavla tradiční pontifikální mše. Bohoslužba připomíná duchovní linku obléhání a potřeby tehdejších obyvatel, kteří hledali útěchu v boji proti švédské přesile. Tu nakonec přemohli a upevnili tak pozici Brna jako moravské metropole. Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském Krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a ryby, informovala včera na svém webu Správa chráněné krajinné oblasti Moravský Kras. Letošní rok je z pohledu počasí naprosto extrémní, uvedli ochránci přírody. Hlavní příčinou problému je sucho. Srážkový deficit se v oblasti Moravského Krasu táhne a prohlubuje už od zimy. V květnu se sice situace mírně zlepšila, ale od června je opět špatná. Zlepšení by přinesly jedině vydatné srážky.
1: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večer a v noci se pak mohou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný, jižní až jihozápadní. Večer pak vítr severních směrů. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 zůstává na 235. kilometru na cestě do Brna odstavená dodávka. U Vyškova pak v levém pruhu pracují silničáři. A s omezením po nehodě počítejte na Vracovské ulici v Bzenci. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.

0: bábovkových forem byla nadšená, připravená takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po mé babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citrónu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch dvou měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě nějaká meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč, rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm lecos zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chuťemi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několikrát, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce.
1: Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
2: Márou Semcovou, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den. Ahoj.
1: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
2: Nedočkavá.
1: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
2: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
4: Chleba taky.
1: To pak nadýma, ale...
3: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
1: Zpálila jste si někdy pusu teda?
3: No ježiš.
1: Jo.
3: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako jej pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
1: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
3: No,
2: ale vařicí.
3: Vařicí, ne, nedělejte
2: to
3: nikdo. Už ta
2: přestava je hrozná.
3: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
2: Ano.
3: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
2: Jo, a čili je pečeš?
3: No, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
2: A dělá se z toho to pyré, že jo?
3: No, nebo to tak nějak dá jíst.
2: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
3: Ano, jsou to Maďaři.
2: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
3: špařenej. No jo, špíček, no.
2: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
3: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek. Musí se zajet.
2: Musí, ano, najít svého farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
3: Přesně
2: takhle.
3: Tak.
1: Co takový maďarský Dobošův dort?
3: Je to, co neznám tady.
1: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
3: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
1: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
3: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
1: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
3: Tam je kočka. Ne.
2: To by nešlo.
3: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
2: A může být opravdu hodně pestrá.
3: Může být úplně vynikající.
1: Jo, jednou teď mě to jde.
3: Ne, to je opačně, ale...
1: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
3: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přineseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Obchvat Znojma získal od kraje kladný posudek vlivu na životní prostředí. Až třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektřinou, podceňují prevenci. Výročí 900 let Kyjova dnes připomene krojovaný průvod na koních. A bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 37 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic je blíž stavebnímu povolení na dokončení obchvatu Znojma. Silničáři od Jihomoravského kraje získali kladný posudek ohledně vlivů na životní prostředí. Firmu, která 750 metrů dlouhý úsek obchvatu dokončí, státní silničáři vybrali na konci letošního června, vysvětluje jejich mluvčí Jan Riedl.
3: Ještě stále čekáme na vydání stavebního povolení. Až toto budeme mít v právní moci, jsme připraveni stavbu ovšem okamžitě zahájit. V rámci výběrového řízení máme prakticky před podpisem smlouvy se zhotovitelem. Takzvané jednotné environmentální stanovisko je zatím jen součástí, tedy dílčí část stavebního povolení.
2: Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je prevence také u plynu. Pravidelné revize plynových kotlů dělá 34% domácností. Centrem Kyjova dnes projde průvod krojovaných jezdců na koních. Lidé ho uvidí při oslavách 900 let od první písemné zmínky o městě z roku 1126. Devítičlenné takzvané banderium ve vyvolávkách připomene historii od 12. století po současnost, popisuje organizátorka Marie Holcmanová.
4: Jak vlastně město trpělo nájezdy, jak se stalo královským městem, jak si město kupovali. Ano, tak to tam všechno zazní. To je všechno ve verších. V čele jede praporečník s praporem, za ním 4 vyvolávači a 4členný doprovod.
2: Ve čtvrtek 20. srpna zahájí v Uherském Ostrohu na řece Moravě stavební firma opravu nádrže a stabilizaci pravého břehu vodního koryta. Lodě zde budou proplouvat s omezením rychlosti a pouze podél levého břehu. Prostor stavby budou ohraničovat žluté boje ve vzdálenosti 50 metrů od sebe. Práce na řece potrvají v Uherském Ostrohu do 30. dubna 2027.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude skoro jasno, případně polojasno. Odpoledne čekejte od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večer a v noci se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Foukat by měl slabý jihovýchodní, postupně mírný jižní až jihozápadní, večer pak vítr severních směrů. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž zůstává vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na silnici 54 při průjezdu Bzencem pozor u nehody na Vracovské ulici. A s omezením po nehodě počítejte i na Velkomoravské ulici v Lužicích. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, vítejte u hudebních lásek Jana Daleckého, které zahájíme sestupem do největších hlubin zvukového archivu Českého rozhlasu Brno, zvaného stručně fonotéka. Jsou určité časové limity, které se mi zatím nepodařilo překročit. Pokud jde o nahrávky pořízené v našich studiích na tradiční záznamové médium, magnetofonový pás, je tou hranicí rok 1954. Nalezl jsem zatím jen několik krabic z pásy s tímto vročením. Abychom nasáhli ten charakteristický zvuk tehdy již 3 roky existujícího brněnského estrádního rozhlasového orchestru, řízeného v mnoha případech Jiřím Hudcem, jinak též zručným klavíristou a skladatelem, vyslechněme písničku Duchové mezi námi. 8. listopadu 1954 ji naspívalo populární duo Vlastimil Pantůček, Vladimír Fuchs, složili Ludvík Podéšť na slova Vlastimila Pantůčka.

A nevděčník duchy i slime tuchy nechal v šatně, pověsil kouzla na hřebík. Zmizely příšery beze stopy, kupředu letí staletí. Před čím se svět kdysi v hrůze topil, z toho jsou báje pro děti. Ač je to nezvyklé v našem čase, někdy se přece poštěstí vidět.

0: kouzelným proutkem je ze sna budí hlas vysílaček USA.
1: Vstávají duchové duchem chudí, křepčí svůj divý noční rej. Život však žádný duch nepřežije.

tomto úvodu do zvukem zaznamenané a dochované historie Československého rozhlasu Brno se výběrem dalších melodií upneme na jediného komponistu, ještě třikrát zaspívají Pantůček a Fuchs a častý dirigent Jiří Hudec odloží taktovku a sedne ke klavíru. Chci totiž vzpomenout u příležitosti jeho nedožitých 98. narozenin skladatele, jehož melodický dar zaujal i ty nejnáročnější mezi muzikanty, totiž jazzmeny. Takto vysoce ceněným byl a dosud je zásadní pracovník naší stanice, počínaje svým příchodem roku 1949, Bohuslav Sedláček. Působil zde jako hudební režisér, člen orchestru, redaktor a od roku 1963 jako dramaturg malých hudebních žánrů. Také ovšem komponoval a přetlak melodických nápadů řešil externě. Celostátně populární zůstává dodnes jeho filmová hudba k Princezně se zlatou hvězdou a brněnští příznivci zpěvohry Reduta nezapomínají na Sedláčkovu úspěšnou operetu Vdova z Valencie. Obě tyto hudby vznikly koncem 50. let minulého století. Vraťme se ale na jeho pravidelné pracoviště do rozhlasového studia. V listopadu 1956 brněnský estrádní rozhlasový orchestr, řízený Jiřím Hudcem, natočil jeho písničku Trápení s tubou. Nespívá v ní ovšem její textař, Vlastimil Pantůček, ale operetní a operní hvězda Jiří Přichystal. Solistou na ten hluboký nástroj byl filharmonický tubista Ladislav Kabourek.

po písničce ani slechu nejvíš zabručí. Žádný smysl pro neplechu, jenom veliký kus plechu drží v náručí, drží v náručí.

0: spějeme rychle ke konci první části pořadu o rok pozdější spoluprací Bohuslav Sedláček, Vlastimil Pantůček a tentokrát i Vladimír Fuchs písničkou Pozdrav horizontům. V červenci 1957 ji naspívala nám známá dvojice Pantůček Fuchs. Doprovází je ovšem jiné, protože klavírní duo Jan Těšík, Jiří Hudec.
1: Na Silvestra vždycky nejlepší je dodržovat obyčej předků prastarý.
2: A když na všech věžích půlnoc pije, na zdraví, ať vzhůru letí poháry.
1: A když na všech věžích půlnoc bije, na zdraví, ať vzhůru letí poháry. K budoucnosti jako do pohádky, plným plynem dnešek ujíždí. Zmešká ten, kdo ohlíží se zpátky, komu stačí ten pohle míždí.
3: Proto naše píseň v každé sloce,
2: pokud zmůže hlasový náš fond,
1: horizontům přeje v novém roce neustále širší horizont.
2: Na nový rok podle starých zvyků přejeme vám první krok asi takový,
3: ať potkáte četu kominíků,
2: prasátka
3: a čtyřlístky
2: a podkovy.
1: Ať potkáte četu kominíků, prasátka a čtyřlístky a podkovy. Plnou číší perlivého moku připijme si spolu na úspěch,
2: horizontům do příštího roku přejem, aby nestratili dech.
3: Z vašich pořadů ať stále příští řízný vtip a svěží nápady.
1: Otví

Milí posluchači, procházíme dnes zkratkovitě skladatelský přínos Bohuslava Sedláčka, zatím hudbou vzniklou v 50. letech a nyní pokročíme kousek dál, abychom trochu prostřídali zpěváky a jejich doprovody. Dodnes se dochovala desítka skladeb pro orchestr Gustava Broma a my si jej poslechneme s jeho vedoucím v úloze solisty. Písničku Půlnoční synkopy složil Bohuslav Sedláček na slova Lubomíra Černíka, aby ji 25. března 1960 natočili pro rozhlasové použití. Mám tu však také informaci, že s ní o týden později jeli do studia Suprafon, který ji nahrál a uložil k ledu. Zjevně proto, že notový materiál byl postoupen Praze, přearanžován pro orchestr Karla Krautgartnera a ten písničku zaznamenal se slavnějšími zpěváky, Karlem Hálou a Rudolfem Cortésem. Dlouho uložený snímek Gustava Broma byl uvolněn pro vydání až roku 2012. Tady je ten původní

V říjnu 1960 se před brněnský estrádní rozhlasový orchestr vracejí zpěváci Vlastimil Pantůček a Vladimír Fuchs. Ten první pokračuje v psaní textů pro Bohuslava Sedláčka a z jejich spolupráce vzniká v říjnu 1960 například satirická písnička Co je sport? Tento typ zábavné hudby měl tehdy zelenou, jak v živých vystoupeních, tak v rozhlasových estrádních pásmech. A pokud by se vám vnucovala otázka, jestli se náhodou Pantůček s Fuchsem neinspirovali partnery Jaroslava Ježka, Voskovcem a Verichem, poslechněte si hudební lásky Jana Daleckého za 2 týdny, v neděli 30. srpna, a dostanete pádnou odpověď. Poslechneme si jejich provedení známých melodií Osvobozeného divadla.

0: Pane Pilato, legrace, jít jen s kudlou na dravce,
1: když tentýž měl hlad.
0: Tygr pana atléta poslal hravě se světa,
1: byl to krásný mord.
0: Cézar tleskal velice ve sváteční túnice
1: a tomu se v antice říkávalo sport.
0: Že prý za šlechtických dob celkem šetřil snoba snob.
1: To je ovšem klam.
0: I v těch dobách nezřídka přišla ke cti bambitka k potěšení dam.
1: Sekundant jen zabrble,
0: to je konec sakrble, byl to hodný lord.
1: Pak na počest šlechtice posnídali ústřice,
0: v duchu moudře chválíce urozený spor.
1: Lec kdo vzíti nedá si, že i býčí zápasy zábavné jsou dost.
0: Toreador před bíkem mává rudým hadříkem,
1: no a bík má zlost.
0: Ale když bík potvora napích toreadora, co byl platný kort?
1: Toreraté neděle přivítali andělé.
0: A co řekli Španělé?
1: Byl to prýma sport.
0: Dnes už se to nestane, dnes cítíme vkopané závan lepších dob.
1: Sotva se však vyplácí pískat proti domácím pokutový kop.
0: Právem za tu penaltu prchá sudí ve kvaltu přes nejbližší plot.
1: Rozlícenou stafáží ženou pána k nádraží,
0: dav mu nohy podráží,
1: no a to je spor.
2: Téměř na den přesně dva roky po doznělé nahrávce 16. října 1962 přidali Sedláček, Pantůček a Fuchs další dobový song, jehož poetice a smyslu už dávno nemůžeme rozumět. Opět za doprovodu brněnského estrádního rozhlasového orchestru s Jiřím Hudcem v čele nahráli návodnou píseň Kupte si magnetofon. A pak už se můžeme příště těšit na dvě ježkovské svity a jak už jsem naznačil, za 14 dní to budou Fuchs s Pantůčkem jako interpreti těch nezapomenutelných písní.

0: Poslechnou si s požitkem, jak kdysi modlitbu Panny hráli ještě s prožitkem. Rodičům přijde vhod a ušetří jim pot.
1: Natočí-li jednou provždy dětem rady pro život.

0: zásoby, hajaju se vyplatí.
1: Můžete, když děti zlobí, kdykoliv je uspatit.
0: A proč si nepřehrát svůj vlastní referát?
1: Vyzkoušet na vlastní kůži, zda je možno při něm spát.
0: Dívka chce-li jistotu mít, natočí si námluvy.
1: Pak už jí nic nenamluví, když to jednou namluví.
0: Hrajte mu ve svátek svůdný kolovrátek
1: a chceli vzít zpět své svátek.

0: Pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les a jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

tento sváteční nedělní okamžik nás čeká vyzvánění. Do Starovic se dostaneme, když zamíříme z Brna směrem na Bratislavu a ocitneme se v Hustopečích. 2,5 kilometru od tohoto města pak leží Starovice a v nich se nachází kostel svatého Jiří a Michaela. Obec Starovice leží asi 2,5 kilometru severozápadně od města Hustopeče u dálnice D2. Patří mezi významné vinařské obce. Za obcí se nachází soustava vinných sklepů, které byly převážně vystavěny začátkem předminulého století. Jinak první písemná zmínka o kapli ve Starovicích pochází z 15. století a v další písemnosti se objevuje zmínka o kapli zasvěcené svatému Jiří. Koncem 16. století prodělala kaple změny, kdy byla přistavěna hranolovitá věž, na které byly zavěšeny 4 zvony. Po obnově byl kostel zasvěcen hned 2 svědcům, Jiřímu a Mikuláši. V průběhu první světové války byly z kostela rekvírovány zvony, které pak byly nahrazeny v roce 1924 3 zvony novými. Ty byly ulity v Brně. A my si nedělní zvony ze Starovic právě teď můžeme poslechnout. Dobrý den, milí moji.

0: Brno žádá ministerstvo kultury, aby sídlo stavebního úřadu nemělo památkovou ochranu. V Šeraticích na Vyškovsku zastupitelstvo rozhodlo o opravě střechy sportovní haly. Nadále očekáváme postupně oblačno až zataženo, teploty do 37 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Vedení Brna nesouhlasí s opětovným zpamátněním bývalé pošty v Orlí ulici. Od roku 2024 v ní sídlí centrální stavební úřad magistrátu. Skoro 100 let stará funkcionalistická stavba patří mezi takzvaně pozdně zapsané kulturní památky, které kvůli administrativní chyby o ochranu před lety přišly. Ministerstvo kultury teď vede řízení o jejím znovu zapsání na památkový seznam. Vedení města se proti tomu ohrazuje, vysvětluje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
1: Dům na Orlí 32 dosahuje takového významu a v kontextu městské památkové rezervace není jedinečný ani výjimečný. Naopak se jedná o běžného reprezentanta soudobé produkce, jakých je i v širším okolí značný počet.
0: Zastupitelstvo tento týden rozhodlo o opravě střechy sportovní haly v Šaraticích na Vyškovsku. Hala je od března po posouzení statika zavřená. Dělníci v následujících dnech zahájí první část oprav. Předpokládaná cena je zhruba 1 100 000 korun. Půjde o výměnu vazníků, na kterou v budoucnu naváže rozsáhlejší oprava pláště. Na jihu Moravy odpoledne očekáváme od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večer a v noci se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž bude dnes vysoká.
2: Počasí. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se vytvořila na D2 na dojezdu do Brna, zdržíte se asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásné poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem posluchačům, kteří se rozhodli v tuto chvíli poslouchat pořad Blahopřání s písničkou. O tu první se postarala Moravanka Jana Slabáka. Já i za vás doufám, že mi to dovolíte. Posílám pozdrav do Jundrova, Ivance a Honzovi. A hned po té následující písničce vylosuji jednou ze zpěváčků, kteří nám po celý tento týden zpívali. A vy můžete jako vždy volat na naše číslo, popřát osobně svým blízkým číslo k nám 726-46-52-00 a svátek dnes slaví Jáchym. A díval jsem se i na stole do kalendáře a na Slovensku Leonard, pokud se nemýlím. A hned předám první písemné gratulace. V úterý 18. srpna uplyne již 88 let, kdy se narodila naše drahá maminka, paní Augustína Číhalová z Police okres Vsetín. Krásné narozeniny, maminko, naučila si nás tolik dobrého. Děkujeme, že tě máme. Hlavně pevné zdraví, spokojenost a sílu do dalších dnů. Za přání posílá za všechny syn František. Chtěl bych poslat písničku pro mé bývalé spolužáky ze základní školy z Lipova a Louky, ročník 1953-1954. Všem těm, kteří nezapomínají a jsou ještě mezi námi, přeji hodně zdraví, klidu a pohody do dalších let. To přeje Mirek Dula z Lipova. Písnička Stano Orechovský, Miluška Gurská, Už je voda vysoko a Gloria.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Ano, ano, písničky, které nestárnou. Teď nám zahrála Gloria a já mám tady v tom kyblíčku takovém žlutém lístečky se jmény našich zpěváčků, kteří zpívali v tomto týdnu. No a poprosím Sandrušku, my to máme takhle nacvičeno, už jsem si to minulou neděli zkusil a vylosuje jednoho zpěváčka či zpěvačku. Já jsem velmi zvědav a napnutý, tak to odložíme kyblíček. Otvírám lísteč. Ček, ano, a je to Terska Smolárová, které je 8 let, zpívala 11.8., což bylo v úterý, až na Sněžku s partou ježků. A je ze Všechovic, nebo byla u babičky ve Všechovicích. Tak Teresko, gratulujeme. No, čeká tě takový rodinný lísteček do zoologické zahrady tady v Brně. Tam je spousta krásných zvířat, je nádherná procházka, myslím, že to je krásný dárek, že si to užiješ. Takže Tereska Smolárová ze Všechovic. Gratulujeme, předám v kanceláři, ať nám to všechno přesně klapne. No a teď už mám tady před sebou další gratulace. A já je budu tedy přímo citovat. Ke čtvrtečnímu svátku posíláme přání naší mamince paní Alence Filipské z Čáslavic a taky její dceři paní Alence Bílkové ze Šepkovic. Přejeme hodně štěstí, spoustu lásky, od starostí žádné vrásky. Pevné zdraví, co je špatné, ať se spraví, denně důvod pro zasvání. Všechno nejlepší přeje syn Petr s rodinou. A dále cituji. Naši rodiče Mikuláš a Dana Prokyp Čákovi se vzali 17. srpna 1963, tudíž slaví 63. výročí svatby. Je to úctyhodné. Rodičům přejeme hodně zdraví a spoustu společných let. S láskou Jitka a Robert s rodinami. A nám teď zaspívají a zahrají Legrůti Překrásné ptáča.

0: byly Lagerruti, ještě kdysi dřívější nahrávka, Jenda Sedláček, Janička Janošková zpívali. Dovolala se Irenka z Pašovic. Irenko, přejeme vám krásné nedělní poledne.
1: Já přeju také krásnou neděli. V úterý 18. srpna má svátek a ve středu 19. srpna narozeniny paní Helena Běhunková z Dobrkovic. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody a děkujeme za všechno, co pro nás dělá. Přání se připojuje manžel Vojtěch a dcery Irena, Pavla a Dáša s rodinami. Pravnuk Vojtíšek posílá babičce velkou pusu. A ještě tu mám jedno přání. Ano. 26. srpna má narozeniny Jakub Chromek z Kudlova. Tomu přejeme hodně štěstí, zdravíčka, úspěchu v práci a tomu všechno přejí rodiče, brácha Štěpán, babi děda a celá rodina. Děkuju vám moc, ano, a přeju hezký den.
0: Iri, taky děkujeme, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A Irenko vystřídá Maruška z Brna, dobrý den, Maruško.
2: Dobrý den, taky přeju dobrý den, krásnou neděli. A chtěla bych popřát nechat písničku svému bratrovi, Lubomíru Dubskému z Těšan, který neslaví 60 let. A tomu přeje dcera Marie s rodinou, neteř Tomáš rodinou, Simona s dcerou. A ještě by mu chtěla popřát taky jeho sestra Hana, taky s rodinou. A hodně zdravíčka mu přejeme do dalších let, ať si užívá stále vnoučat a má krásný život dál. A taky jeho žena, ať mu dělá radost.
0: Ano.
2: No a tak dál. No. Hlavně to zdravíčko.
0: A slavili jste, Maruško, společně 60.
2: No, zatím neslavili. Měli jsme slavit včera, ale měl úraz, takže...
0: Tak ať se to všechno krásně...
2: Nemohlo by si připít ani, takže...
0: Ne, tak ano, nechte to přesně tak. Na slavení je vždycky dost času.
2: Ano, přesně.
0: Tak, děkujeme.
2: Takže hlavně to zdravíčko.
0: Přesně.
2: Děkuju moc.
0: Mějte se krásně, Maruško, nashledanou. Přejeme mojí sestře Hance, které to nevím, k jejímu včerejšímu svátku hodně zdraví, hlavně k dnešním narozeninám. Samé pěkné věci, ať se ti vše splní. V další dekádě života máme tě rádi, zas někdy pokecáme. Přeje rodinka Labajovic a hlavně bratr za Maruškou. Tak to je jedno přáníčko. Další. Prosíme o zahrátě pesničky pre pána Josefa Petráša zo Štefanova, který se dnes dožívá 78 rokov. Želáme mu veľa zdravia, božieho požehnání a ochranu sedmi bolestnej pány Márie Šaštínskej. Prajú mu to manželka Júlia, syn Dušan s manželkou Katkou, dcera Lucka s manželom Josefom, vnuk Samko, vnučky Tereska, Radka s manželom Palkom, Katka s manželom Tiborom a pravnuci Taminka, Vikinka a Ondrejko posielajú pusinky. A ešte jedna gratulace, prosíme o písničku pro naši kmotřenku, paní Marii Stanovou, ktorá dnes slaví své narozeniny, a to 80. Přejeme hlavne zdraví, životní pohodu a vždy dobrou náladu. To přejí neteře s rodinami. A naše písnička lidová, keď som si Somsi a Skoroňáci.
3: Český rozhlas Brno.

0: Péťa Inger nám zaspíval, no za doprovodu Skoroňáku a dovolal se Jirka ze Znojma. Jirko, ahoj, měj se krásně, zdravím tě.
1: Karla, já tě taky zdravím, já mám přání písničku prvního mistra, pana Josefa Nešpora z Drnolce, a se nám rychle uzdraví, protože ve firmě je anarchie.
0: Aha.
1: Jo, pozdravuje ho celý Karpen, jo.
0: Ano.
1: A písnička je nejenom pro něho, ale i pro Jožedu.
0: Dobře, dobře. Jí, taky Jirko, měj se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dovolil se také Zdeněk z Adamova, dobrý den Zdeni.
2: Ještě jednou, pan Hegner, dobrý den. Prosím vás, chci vás požádat, poprosit.
0: Ano.
2: No, zdali bych mu požádal písničku pro mou sestru, paní Staničku Benešovou z Rytářova, za to, že je taková, jaká je. To je hodné, boží člověk. Já nevím, to je všechno. Já.
0: Dobře. Dobře, Zdeni, tak to je takové milé vyznání sourozenecké, bratrské. A,
2: jo, tak, děkuju moc.
0: Jo, děkuju a Stanička moc, určitě ne, z toho má moc, bude mít velkou děkuju radost. Zdeni, krásné odpoledne, naschledanou.
2: Mám taky, pane Hegner, naschledanou.
0: Děkuji babičce Anešce Zítkové z Uherského Brodu za upřímné přání k mým kulatým narozeninám. Děkuji moc, babičko, a mám tě moc rád, tvůj milovaný vnuk Petr. Krásné vyznání. A podívám se na e-mail. Prosím o písničku pro manžela Vlastimila Vencovského z Heraltic, který dnes slaví 80 roků. Milane, k dnešním krásným 80. narozeninám ti přejeme nejen pevné zdraví a hodně moc štěstí, ale také spoustu lásky a pochopení, ať tvůj život pokračuje v klidu, pohodě, žádné nehodě, radostí a přináší ti ještě mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími. To vše ti přejí manželka, děti s rodinami, pravnoučci Málinka, Tobíček a Sebastiánek, posílají dědovi pusinku a sestra Maruška Krátká děkuje za zahrání. Takže zdravíme, díky. A teď nám zaspívá Zdeněk Baťka za doprovodu cymbalové muziky Petra Olivy. Hrajte, že mě hrajte, hrajte mě husličky.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, Zdeněk Baťka, minulou neděli jsme mu přáli 66. narozeninám, pokud se nepletu, vidíte to, letí to a pořád mu to krásně zpívá. Mařenka z Vysočiny se dovolala a já ji zdravím, Mařenko.
2: Já tě zdravím, Karličku, a zdravím také všechny posluchače. Dnes bych tě prosila o pěknou písničku, protože včera měla narozeniny naše teta, paní Anička Jenišová z Telnice u Brna, měla narozeniny, takže hlavně hodně zdraví, štěstí do dalších let, jí přeji tři bratři Jahodovi a já. A zdravím bratry moje a protějšky jejich, no a všechny kamarády, přátelé a známé a děkuju moc za to, že jsi mi to vzal a že se vůbec slyšíme.
1: Tak dobře, no tři bratři úžasní zpěváci, já si na to pamatuju vždycky, Mařenko, a to je tak, to už je 20 let, to už je, to možná ano, i víc ano. V Telnici.
2: Je to dlouho. Ty jsi říkal, že 150 let jsme se neviděli, no tak ještě nám to není,
1: tak 132, ale no. Tak se měj krásně a přejeme hezký den. Ať se daří. Ahoj. Maruška z Buchlovice dovolala také, Mařenko. Krásné popolední.
3: Dobrý den, Karličku. Ještě jednou vás zdravím a všechny posluchače. A zítra bude Petri. Tak mám vnučku Petru Kotlánovu do Hodonína. Tak bych chtěla poslat písničku a pravnoučata Karolínku a Aničku. Zdraví Petru babička a pravnoučata prababička Marie z Buchlovic. A mějte se moc hezky a ať už se nám to trošku schladí, jo?
1: No právě, ať tam už trošku zaprší, že jo, no, od toho Buchlova, no. Od toho hradu, že jo?
3: Tam, no, od Buchlova větr
1: no,
3: je,
1: přesně. Ale... přesně, a vysušuje všechno.
3: A i od Břesku, nejenom od Buchlova. Větr věje ze všech stran, ale to slunko je úplně už hrozné.
1: Maruško, bude lépe. Bude lépe,
3: tak
1: věřte.
3: Tak se mějte hezky, budeme vzpomínat v zimě, jak nám bylo teplo v létě.
1: Ano. Naschledanou, děkujeme.
3: Ano, naschledanou.
1: A e-mail, dobrý den, zahrajte písničku naší milé kamarádce Jindřišce Kučerové z Chropně k jejímu krásnému životnímu jubileu. Milá Jindřiško, hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě mnoho společně strávených chvil v našem velkém kolektivu, kde se každé úterý potkáváme. To ti ze srdce přejí děvčata z pěveckého kroužku Chropinské babky a muzikanti Václav a tvůj manžel Petr. Javorinka ze Strání nám nyní zahraje Straňanské směsku.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno.
3: Ano, tolik upoutávky, a jenom doplním, jak nám zahrála Javorinka ze Strání, že v neděli za týden, přesně ano, 23. o 14.30 Bludověnka, Javorinka, Lieskovanka, Tufaranka a Straňanka, tak se máte na co těšit, pokud si uděláte výlet do tohoto krásného koutu naší vlasti. No a teď se dovolala ze Zdena ze Štěpánova, kterou zdravím a vítám ve vysílání. Zdení, dobrý den.
4: Dobrý den. Naše gratulace a od vás hudební dárek, ať zaletí do Vrtěžíře za panem Antonínem Nedomou k významnému životnímu jubileu půlkulatinám, které oslaví zítra 17. srpna. Milí Toníku, přidáváme si do řady gratulantů. Tohle číslo vůbec neřeš, nepočítej léta. Myslí na to hezké, co tě ještě čeká. 75 roků je čas, kdy má každá vzpomínka své místo a každý nový den svoji hodnotu. Každý rok, který prožijeme, je velkým darem, za který je třeba poděkovat a zároveň ho oslavit. Narozeniny nejsou o stárnutí, ale o sbírání příběhů, které stojí za vyprávění. Přejeme ti každý den plný radosti a úsměvu. Ať tě život obdaruje zdravím, štěstím, láskou a krásnými okamžiky. Mnoho pohody, spokojenosti, životní energie a ať máš stále kolem sebe všechny nejbližší, kteří tě mají rádi. Užij si s přáteli narozeninovou oslavu. Všechno nejkrásnější do dalších dlouhých let ti přejí Zdena a Jirka Vávrovi. Pane Hegnere, děkuji a přeji vám i paní Sandře hezké odpoledne.
3: Moc rád děkujeme. Ano, paní Sandru můžete potom poslouchat od 14 hodin. Bude mít své vysílání 2 hodinky, tak se můžete těšit. Děkujeme, díky a hezké odpoledne. Naschledanou.
4: Taky děkuji, naschledanou.
3: Maruška Míkovice, Mařenko, krásné odpoledne. Už odpoledne, dá se říct? Ano, skoro jo, popolední.
5: Dobrý den, pane Hegner. Já bych chtěla popřát jménem rodiny novomanželům Klárce Kopuncové, dneska už Španělové, a Břetislavu Španělovi, který včera uzavřeli sňatek v Míkovském kostelíku. Tady chceme popřát na společné cestě životem hodně štěstí, zdraví a porozumění. Klárka navíc oslavila před 2 dny 25. narození, tak té přejeme ještě navíc štěstí.
3: Ano, je to všechno, ano.
5: Ano, a byla... se budu mít, by se dostali i na ostatní.
3: Jasně, a jaká byla svatba, jenom mě řekněte.
5: No, asi 150 lidí, možná i 180. Muzika hrála skoro až do rána, cymbálovka, mladí burčáci.
3: Aha.
5: Bylo to na Spaláku v Ježově, dlouho taková asi svatba nebude.
3: No, tak se mějte krásně, obrovské. Díky, nashledanou.
5: A přeji hezký den.
3: Naschledanou. Klub přátel Českého rozhlasu, narozeniny dnes slaví Miluška Sosnarová z Rajhradic. Miluško, všechno dobré vám přejeme. Pohodu, klídek, lásku, prostě zkrátka, ať se máte dobře. A hned připomím jeden e-mail. Přeji pěkný den vám i posluchačům. 11. srpna měla 17 roku moje vnučka Karolína Anna Ošmerová z Třebíče. 13. srpna měla narozky moje neteř Kristýnka, rozená Bábunková z Náměště nad Oslavou. A 15. srpna měla svátek moje dcera Hanka Janíková z Třebíče. A moje sousedka Hana Kupová ze Studence. Přeji zdraví, štěstí, hodně lásky, spokojený život všem a písnička jistě potěší. Snažila jsem se dovolat od pondělí, ale je obsazeno, jako kdyby číslo bylo jiné, ale před nedělí jsem se z Itálie dovolala hned. Děkuji, Hana ze Studence. Tak vidíte, že telefon funguje, takže třeba to prostě nevyšlo, Aničko. Písnička, klasika, Karel Vacek, Cigánka, Milan Černou, Pepíček Opelt a Salonní orchestr Pepíka Vejvory.

0: Ano, ano, cigánka, klasická nádhera. Dovolala se paní Saňka z Blatnice. Dobrý den, Sani.
1: Dobrý den. Já bych dneska chtěla poděkovat. Včera jsme byli na Hodech v Pavlově. Úžasná chasa, veselo, hrála nám Šardičanka.
0: Ano.
1: Takže všetkým, jak chasy, tak krojovaným, tak rodičům, že jich do toho kraju oblékají, bych chtěla poslat tady tuto písničku a hrozně moc jim za to poděkovat a aby tu tradici udržovali dál. A ještě bych chtěla té písnici se přidat, že zdravím všechny kamarády, přátelé a známé z Vlhké, ze Semilasa a ze všech dechovek nás dechovkářů.
0: Mm-hmm.
1: A vám, pane Jägner, všetkým tam přeju pohodu.
0: Ano.
1: A mějte se velmi hezky a doufáme, že se někde potkáme na nějakých těch dechovkách.
0: Dobře, dobře. Ano, Staní, taky, tak se mějte krásně, ať se vám daří. Ano. Z Blatnice to nemáte daleko do Strání.
1: Ano, víme to, víme.
0: V nedělu, tak se tam třeba potkáme.
1: Třeba jo? Se tam potkáme.
0: Podáme si ruku, zamáváme si. Tak se mějte hezky, Staní.
1: Ano, ano, mějte se. Naschledanou. Děkuji moc krát.
0: Dovolala se Jaruška z Křepic. Dobrý den, Jaruš.
2: Tak já vás ještě, pane Hegner, moc zdravím. Takže já bych chtěla poděkovat všem lidičkám, co mě včera přáli k narozeninám. Telefon u vás v poledním rádiu i večerním, i ústně, tak jim strašně moc děkuju, moc si toho vážím a jako poděkování jim posílám tuhle krásnou písničku a manželovi pro potěšení a mějte se hezky a nashledanou a děkuju.
0: Jaruško, Jaruško, já jsem takový zvídavý. A dal vám pusinku k narozeninám František?
2: Jasně, celý den mě pusinkoval, představte si.
0: No to je krása.
3: O půlnoci.
0: Ne, tak to už necháme na vás, ano, takové intimnosti. Nebudeme zasahovat do rodinných vztahů. Ať se vám daří, mějte se krásně.
2: Děkuju moc a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Taky naschledanou. E-mail posílala Věrka Pastorková, tak který budu přímo citovat. Prosím o hudební dárek jen pro radost, potěšení, zahřátí u srdíčka z krásného dne prorozeného myslivce tělem i duší, kterému proudí v žilách zelená krev a není jim nikdo jiný než Vikor Vikinov Krovina ze Slovenska od krásného dubu. Jelikož letošní rok je pro něj narozeninový významný, tak do dalších let pevné zdraví, stále jiskru v oku, nikdy sucho v krku, nebát se dalších roků, ať se dožiješ 100 roků. To a ještě víc ti Vikino od srdce přeje Věra s Pavlem. Píseň ať potěší drahou polovičku, mladou paní Ellen a její maminku s krásným jménem Angela. Vám od srdce přejeme přes kopec k vám z Kochavce. František Otásek, Ratíškovská, hraje nám veselá muzika Ratíškovice.

0: A dovolala se paní Maruška ze Slopného. Dobrý den, Maruško.
1: Dobrý den, pane Hegner, já zdravím vás, zvukového mistra a všechny posluchače. Včera oslavila svátek Hanka a já mám Hanku Čuráňovu v Čejkovici Hoznojma. Teď přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, písnička, ať potěší taky její babičku a naši tetu, paní Marii Šuráňovu v Čejkovici Hoznojma. Dále ve Slopném slaví svátek Hany. Paní Hana Kozubíková, její dcera Hanka, Hana Janíková, Hana Genžová a všem Hanka Žáčková a všem Hanám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. A já vám děkuji za pěknou písničku a nashledanou. A přeji vám krásnou neděli.
0: Díky, nashledanou. Teď nám zahraje Lieskovanka, která taky hraje ve Strání za týden. Parobčisko, je to taková polka.

Polední vysílání pořadu Blahopřání s písničkou je u konce. Přejme vám krásné odpoledne. Ve 2 hodiny si poslechněte Sandrušku. A teď nám zahraje ještě Boršičanka Antonína Koníčka, solista Pavel Skopal a trumpetový expres. Krásné odpoledne v 18 hodin na svět.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: U brněnské přehrady plánuje dopravní podnik postavit novou halu pro zimní údržbu lodí. Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních škol přibyde. Senior bus ve Šlapanicích u Brna od září nahradí nová služba poptávkové dopravy. Nadále očekáváme postupně oblačno až zataženo, teploty do 37 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Dopravní podnik města Brna plánuje stavbu nové haly pro zimní opravy lodí. Současná hala v přístavišti brněnské přehrady má problémy se statikou. Dělníci ji proto strhnou a do 3 let postaví novou. Magistrát k záměru tento týden vydal souhlasné environmentální stanovisko.
4: S rekonstrukcí části areálu pro lodě nezačnou dělníci podle dopravního podniku dřív než po příští sezóně, tedy na podzim 2027. Následná výstavba má být hotová nejpozději v roce 2029. Pro plavební sezónu v roce 2028 tedy musí zástupci dopravního podniku vymyslet opatření, jak po dobu výstavby provoz na přehradě zajistit. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 500 000 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat více než 493 000 žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste o zhruba 1800. Od začátku září začne ve Šlapanicích u Brna a okolních vesnicích fungovat poptávková doprava. Nahradí senior bus. Služba je založená na principu taxíku, který bude součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a jízdné se bude řídit jeho tarifem. Lidé bez rozdílu věku si odjezd vozu objednají přes mobilní aplikaci Iris nebo přes telefonní hovor. Dodává místostarosta Radek Růžička z uskupení Čisté Šlapanice.
5: Jsou místa nebo časy, kdy ta stávající linková spojení nejsou úplně vyhovující pro přepravu mezi obcemi, takže tady tento alternativní způsob umožní pružněji přepravu třeba některých skupin, ať jsou to třeba seniori k lékaři nebo děti do školy ze školy v dobách, kdy třeba to standardní spojení nejezdí tak, jak oni potřebují.
2: Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešek varování před zátěží teplem. Vysoká výstraha se týká jižní části Jihomoravského kraje. Podle meteorologů se teploty v kraji můžou vyšplhat až na 37 stupňů Celsia. Po vytvenku bude znepříjemňovat i rostoucí vlhkost vzduchu.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy odpoledne očekáváme od západu postupně oblačno až skoro zataženo. Večer a v noci se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž je dnes vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Poruchané auto omezuje provoz na D1 na 195. kilometru ve směru na Vyškov. Blokuje zúžené místo, tvoří se tam kolona, aktuálně se zdržíte asi 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let Tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol a to bylo asi 15. století, že jo.
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a

0: nejvýznamnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach. Takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo?
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do

0: Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
1: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
0: No, tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildprant se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildprant. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
0: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
1: Etiopský císař.
0: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
1: Jste odjeli do Etiopie tedy?
0: Jeli jsme do Etiopie rovnou a tam jsme zůstali 14 let.
1: Jaké to bylo? To je změna veliká.
0: Po rojících.
1: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
0: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
1: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
0: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
1: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, Byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
0: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů. Že? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
1: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
0: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
1: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
0: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
1: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
0: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
1: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
0: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako, ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali a to bylo naše štěstí.
1: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
0: Jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
1: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
0: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo, nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, čekaj, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná. Jenom přišla v Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jo, jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete, Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, že jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takovej romantismus, že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
3: Víte, kolik má zámek věží?
4: Věží? To nevím. Já se mi nepočítám. Já vím, kolik má komínu.
3: Kolik?
4: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
3: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
4: Ano, dva komíny spadly.
3: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
4: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
3: Truhly.
4: Truhly, ano.
3: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
4: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
3: Kde se nejvíc na zámku práší?
4: V knihovně, já myslím.
3: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
4: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
3: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
4: Tam musíte.
3: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
4: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
3: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
4: No je jich hodně, ale v tašce.
3: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
4: Ne, kabelku.
3: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
4: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli v Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
3: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
4: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
3: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
4: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí. A udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
3: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
4: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
3: Poradíte se?
4: Poradit, jo.
3: Přezouváte se na zámku?
4: Ne.
3: Kam byste vzala návštěvu jako první?
4: Kam bych ji vzala? No asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
3: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
4: Tři slova. Tak domov, vzpomínky a starosti.
3: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
4: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
3: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
4: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
3: To byl takový lovec?
4: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
3: I babička?
4: No ženy ohromně střílely, jo.
3: Jo.
4: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
3: No, co jiného dělat než střílet?
4: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
3: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
4: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
3: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
4: Jani. Jani Dušicky.
3: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
4: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
3: Ne.
4: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
4: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
3: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
4: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
3: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
4: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
3: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
4: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
3: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
4: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
3: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
4: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematické, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
3: Co byste si pro něj přála?
4: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
3: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
4: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky, aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Petrův most v Rajhradě u Brna se pyšní novou pamětní deskou. Brzy přibude i socha. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. 9 krojovaných jezdců na ozdobených koních připomnělo výročí Kyjova. Nadále očekáváme postupně oblačno až zataženo, teploty do 37 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Rajhrad u Brna umístil na jižní stranu Petrova mostu kopii původní pamětní desky. Ta připomíná probošta Josefa Petra, který nechal v roce 1760 most postavit. Kdy se tvořil jedinou spojnici mezi Rajhradem a benediktínským klášterem. Na most se brzy vrátí také jedna z 5 odstraněných soch, nebo alespoň její kopie. Popisuje nezávislý starosta města František Ondráček.
2: Chali jsme zhotovit přesnou kopii sochy svatého Jana Nepomuckého. Teď bychom někdy v druhé polovině měsíce září ji chtěli umístit tak, aby nepřekážela silniční dopravě. To místo pro těch více soch tam není, to už si uvědomili i naši předkové a už dávno ty sochy z toho mostu odstranili.
0: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Kyjov slaví 900 let od první písemné zmínky z roku 1126. Při oslavách dnes projelo centrem města takzvané Banderium, tedy 9 krojovaných jezdců na zdobených koních, kteří ve vyvolávkách připomněli historii Kyjova. Ozdoby pro koně chystali v sousedních skronicích na Kyjovsku.
4: Dvě se dávají na ohlávku dopředu, dvě na bok k sedlu. A jedna do ocasa různých barev.
5: Popisuje při výrobě mašlí organizátorka Marie Holcmanová. Vyrobit museli taky třásně, chocholky a růžičky, říká Eliška Plachá.
6: Když se dělají růžičky, tak je potřeba první našulat lístky. To se dělá se špilkou a potom vlastně se z toho skládají jakože ty růžičky postupně tak jako do kruhu kolem, pak se to zadrátkuje.
5: Většinu ozdob vyrábí z krepového papíru. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy odpoledne očekáváme od západu postupně oblačno až skoro zataženo a večer a v noci se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, povene slabý jihovýchodní, jižní a večer vítr severních směrů. Biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D2 mezi 41. a 43. kilometrem u Podivína ve směru na Břeclav. Srazila se tam dvě auta, neprůjezdný je pravý pruh, ve všech pruzích navíc leží kusy skla a plastu. Takže počítejte s možným zdržením a místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 14 hodin 4 minuty k tomu neděle 16. srpna 2026 a posloucháte sváteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Věřím, že vám budeme dobrým společníkem. Už za chvíli přineseme pravidelnou předpověď počasí. Podíváme se v reportáži na svatý Hostýn, dozvíme se podrobnosti o anketě Strom roku a také babské rady Jarky Vykoupilové, ty též nebudou chybět. Na dnešek připadá připomínka svátku svatého Jáchyma, manžela svaté Anny a otce Panny Marie. Jáchym, který dnes slaví svátek a přejeme všechno nejlepší, je patronem všech prarodičů a tak nejen vám, babičkám a dědečkům, ale všem, kteří nás posloucháte, přejeme krásné odpoledne. U mikrofonu je s vámi až do 18. hodiny Sandra Silná a Ondřej Čejka a Jitka Zelenková se postarají o hudební úvod do této hodiny.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: A já teď na telefonu ve vysílání Českého rozhlasu Brno vítám Ondřeje Brambuse z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Prosím, shrňte krátce pro posluchače tedy počasí v Jihomoravském kraji aktuálně právě teď.
2: Aktuálně máme většinou oblačno, nasouvá se k nám totiž oblačnost, frontální oblačnost od západu. Většinou jde o takovou spíše průsvitnou oblačnost, ale i ta postupně houstne. Srážky se nám v Jihomoravském kraji nevyskytují a máme poměrně vysoké teploty. Většinou se pohybují od 32 až k 37 stupňům Celsia. Zatím nejtepleji dnes bylo ve Strážnici 36 stupňů a 7 desetin, ale ta teplota ještě není konečná, ještě může částečně stoupat. Vítr nám fouká z jižních směrů a je mírný do 20 km za hodinu.
1: Dočkáme se během dneška přeháněk, nebo jak se bude dál vyvíjet počasí v následujících hodinách?
2: Nějaká malá šance na přehánky je, když se podíváme na radarové snímky, uvidíme třeba v Rakousku bouřku postupující k východu. Ta může ve formě nějaké přehánky zasáhnout úplně ten nejjižnější okraj Jihomoravského kraje poblíž soutoku, ale těch srážek by mělo být velmi málo a spíše se bude rozpadat to srážkové pásmo, co se k nám přibližuje od západu. Změna bude až pak v nočních hodinách, během noci bude stoupat šance na přehánky a v ranních hodinách pak se mohou objevit i bouřky. Noční teploty budou v rozmezí od 20 do 17 stupňů Celsia. Většinou bude slabý vítr, ale v případné bouřce přechodně zesílí.
1: Na počátku nového týdne, jaké nás čeká počasí v pondělí a v úterý?
2: Tak čeká nás změna. Zítřejší den bude zatažený a poměrně i dost deštivý. Přes naše území budou přecházet přehánky a bouřky. Zejména v odpoledních hodinách budou nejintenzivnější, mohou být i silné, doprovázeny kroupami, nárazy větru nebo lokálními přívalovými srážkami kolem

0: a ještě rozšiřovat, takže nejvyšší teplota je z toho dnešního dne. Když se podíváme na nejnižší teploty, tak uvidíme, že v roce 1965 byla naměřena teplota 2 stupně a 7 desetin, bylo to v Boskovicích a tuto teplotu rozhodně nepřekonáme.
1: Tolik Ondřej Brambus z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji za vhled do počasí a přeji vám příjemné odpoledne. Brzy opět naslyšenou.
0: Děkuji vám také, naslyšenou.
1: A my už se za chvíli v reportáži podíváme na svatý Hostýn, protože věřící si nejenom tam o víkendu připomínají jeden z největších církevních svátků, a to na nebevzetí Panny Marie. Reportáž uslyšíte už za chvíli. Teď upoutávka na naše vysílání a zpívat nám budou Bobr a Motýl, Karel Zich a Hana Hegerová.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: naší cestu. Na svatém Hostýně si poutníci stejně jako na dalších místech připomínají po celý tento víkend svátek Nanebevzetí Panny Marie. V prostoru tamní baziliky se na bohoslužbách střídají stovky věřících z celé Moravy. Mladší, starší i rodiny s dětmi. Atmosféru na místě zachytila naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Život je vlastně o čem? O víře, protože víme, že tu nejsme sami, pak o naději. O lásce, protože to bez ní není nic dobrého. Když nepomůžu, tak aspoň neublížím.
2: Říká 90-letá paní Aneška před bazilikou na svatém Hostýni, kde se o víkendu konají oslavy na Nanebevzetí Panny Marie. Aneška dorazila až z Rožnova. Přijela i paní Ludmila se svými blízkými.
3: Ze Strání je nás 5 sester od arcibiskupa a tak tady jezdíme na víkend. Vždycky si to tak užíváme v klidu, v tom uspěchaném životě.
2: Jednu ze sobotních bohoslužeb, takzvanou titulární slavnost, celebroval arcibiskup Josef Nuzík. Ten vysvětluje, že v církevním kalendáři je svátek Nanebevzetí Panny Marie největším z mariánských svátků.
4: Je to událost, která nám říká, že Panna Maria nezůstala v hrobě, ale že Bůh, protože byla matkou Ježíše, si ji vzal k sobě. Říká nám, že ani náš život neskončí v hrobě a ve smrti, ale že Bůh nás chce vzít všechny k sobě do nebe. A tak je to takové krásné zasvěcení i pro každého, kdo sem připutuje z dola a přichází sem jako poutník, aby si uvědomil, že ten náš cíl je ještě větší, než jenom pracovat, postavit dům, vychovat děti, mít radost z vnuků, abychom se nepodávali jenom tomu životu, který nás někdy tlačí a tíží.
2: V loňském roce převzala po letech působení jezuitů Hostýn do správy olomoucká arcidiecéze. Arcibiskup Josef Nuzík přibližuje současné plány a cíle.
4: Letos je významné to, že sem přichází další kněz, aby se ten tým rozvíjel, a také na podzim by se měly přijít řeholní sestry a rádi bychom, aby právě se tu vytvořil takový tým, který se bude věnovat nejenom věřícím, kteří třeba přichází, aby se modlili, zpovídali, aby byli na bohoslužbě, ale také, aby se zajímali o ty, kteří sem přichází, protože jim to místo je drahé, cítí se tu velice dobře, aby třeba s těmito lidmi rozmlouvali. Tak to je takový náš záměr, který chceme pomalu uskutečňovat.
2: Oslavy na Nanebevzetí Panny Marie budou na tomto poutním místě pokračovat. Z Hostýna Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Je 14 hodin 29 minut. Za zhruba 10 minut uslyšíte babské radiárky Vykoupilové. Ty se dnes budou týkat zdravé zeleninové dobroty, která je známa jako srbský salát nebo ajvar, chcete-li. Tak počkejte si, abyste se dozvěděli více. No a hudebně teď s námi Umberto Toci, Janek Ledecký a také Marta Kubišová.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Jarka Vykoupilová nás teď v Babských Radách naučí připravovat zdravou zeleninovou dobrotu, které se říká ajvar nebo také srbský salát.
0: Babské rady.
2: Ajvar je čalamáda z pečených červených paprik, česneku, lilku a chili. Jeho název je odvozený z tureckého haviar, což znamená kaviár. Pochází ze srbské kuchyně a někdy se mu také přezdívá srbský salát. Stále je velmi oblíbený na Balkáně a patří tam do tradičního jídelníčku. Používá se zde jako zeleninová pomazánka na chleba, příloha k masu, do zeleninových salátů nebo obložených chlebových placek podobných tortile či kebabu. Velmi oblíbená je takzvaná plieskavica, což je chlebová placka plněná mletým masem a potřená právě ajvarem. Ajvar se dá ale využít také do omáček, k těstovinám, do pomazánek, dipů nebo k nakládání hermelínu. Aby chuť ajvaru byla dokonalá, musíte papriky před použitím vždy upéct. Po odstranění hnědých slupek tyto oloupané papriky následně umelte nejlépe v mlýnku na maso. Přidejte předem upečený lilek, česnek, olivový olej a špetku chili. A je to.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: A v posledním příspěvku této hodiny se už za chvíli vypravíme za stromy, respektive za anketou Strom roku. Zůstaňte s námi.

0: úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítám ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

Marie Rotrová ve 14 hodin a 51 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. A my se teď vypravíme za stromy. Téměř milion lidí se za 25letou historii zapojil do hlasování v anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a díky navazujícím aktivitám se podařilo shromáždit víc než 3,5 milionu korun na odborné ošetření a péči o dřeviny. Myšlenka vyzdvihovat stromy s příběhem místo pouhého upozorňování na kácení vznikla původně v Brně z iniciativy ekologa Antonína Bučka. Když se jí ujala nadace partnerství v rámci programu Strom života, rozrostla se původně lokální iniciativa v celostátní anketu, jejíž formát se později rozšířil i na evropskou úroveň. K výročí ankety organizátoři letos vyhlásili hlasování o strom čtvrtstoletí. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků jako průřez historií ankety. Na webu smí každý zájemce podpořit z jedné e-mailové adresy jednoho favorita. Hlasuje se do 5. října, přičemž od 29. září je v plánu superfinále se skrytým počtem hlasů, do kterého postoupí pětice stromů. Jižní Moravu zastupují borovice z Velkých Opatovic a také pernštejnský tis, zvolený v roce 2005, kdy nedaleký hrad postihl velký požár. Právě na Vysočině a v jejím podhůří roste nejvíce finalistů, včetně chudobínské borovice nad Vírskou přehradou, která zvítězila i v evropském finále soutěže.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno žádá ministerstvo kultury, aby sídlo stavebního úřadu nemělo památkovou ochranu. Vláda chce s koncem roku uzavřít eurocentra a změnit komunikaci o Evropské unii. Ještě do konce srpna se lidé můžou přihlásit do akce Ukliďme svět. Nadále očekáváme postupně oblačno až zataženo, teploty do 37 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Vedení Brna nesouhlasí s opětovným zpamátněním bývalé pošty v Orlí ulici. Od roku 2024 v ní sídlí centrální stavební úřad magistrátu. Skoro 100 let stará funkcionalistická stavba patří mezi takzvaně pozdně zapsané kulturní památky, které kvůli administrativní chybě o ochranu před lety přišly. Ministerstvo kultury teď vede řízení o jejím znovu zapsání na památkový seznam. Vedení města se proti tomu ohrazuje, vysvětluje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: Dům na Orlí 32 nedosahuje takového významu a v kontextu městské památkové rezervace není jedinečný ani výjimečný. Naopak se jedná o běžného reprezentanta soudobé produkce, jakých je i v širším okolí značný počet.
2: Vláda zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii. Zjistil to server i rozhlas.cz. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech.
5: Stávající koncepce platí od vstupu Česka do Evropské unie. Její zrušení navrhla vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Součástí koncepce je i právě činnost Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a dohromady pořádají kolem 1300 akcí ročně. Ve školách, knihovnách nebo univerzitách. Koordinátor libereckého Eurocentra Martin Fischer potvrdil, že skončí k 1. lednu.
6: Ale z jakého důvodu, to nevíme. Připojil se k nám někdo na chviličku prostě online. Řekl, že nemá čas, ale že nás rušej.
5: Úřad vlády nereagoval na dotazy, čím Eurocentra nevyhovovala nebo fungovala špatně. Nová koncepce počítá hlavně s online komunikací. Kabinet ji má schválit do konce roku. Jasný plán ale zatím nemá. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. David Šalek, Český rozhlas.
2: Do akce Ukliďme svět se lidé můžou přihlásit už jen do konce srpna. Na webových stránkách akce si vyberou místo, kde chtějí uklízet. Pak dostanou zdarma potřebné náčiní, třeba pracovní rukavice nebo odpadkové pytle. Cílem je vyčistit lesy nebo městské parky od odpadků, které tam mohly zůstat po letní turistické sezóně, říká koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Andrlová-Zítková.
7: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody.
2: Akce Ukliďme svět bude od pátku 18. do neděle 20. září.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy odpoledne očekáváme od západu postupně oblačno až skoro zataženo a večer v noci se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, vyčerpované vítr severních směrů. Biozátěž je dnes vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Přerušovaná kolona je na D1 na obchvatu Brna mezi 198. a 187. kilometrem ve směru na Jihlavu. Aktuální zdržení v celém úseku je asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: I po 15. hodině pokračuje sváteční odpolední nedělní vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je s vámi stále Sandra Silná. Už za chvíli se podíváme do jazykové dílničky Jiřího Trachtulce a dnes se dozvíme něco o švestkách. V reportáži se vypravíme za brněnským osvětlením. Po 15:30 Zdeněk Junák opět přečte další příhodu Zemlejna, tak jak ji zaznamenala ze svých zkušeností Julie Kalodová. No a ke konci této hodiny nepřijdete ani o pravidelnou rubriku Erko. Naděja Urbánková a Karel Gott teď na začátku další hodiny odpoledního vysílání je 15 hodin a 5 minut.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ve sváteční neděli zpíval Karel Gott o svátečním pocitu. No a teď už uslyšíte Jiřího Trachtulce. Je tu jeho jazyková dílnička a jak už jsem avizovala před chvílí, dnes o švestkách.
1: Dnes si budeme povídat o švestkách. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč se říká nemá ani pět švestek? Nebo přišel s pěti švestkami a odešel s celým sadem? Což znamená, že přišel bez ničeho a přesto získal mnoho. Kdysi jsem slyšel vyprávět pohádku, jak Ježíš s Petrem jednou na podzim jdou naší krajinou a na cestě se leskne halíř. Vem ho, říká Ježíš Petrovi. Na co, vždyť nemá žádnou cenu. Načež se Ježíš zehnul a dal si jej do kapsy. A když šli kolem trhu, koupil za něj pět baculatých švestek. Tady by mohl být původ toho, že se pět švestek stalo synonymem pro nepatrnou částku či pro nepatrné jmění. A když někdo někomu řekl, zbal si svých pět švestek a vypadni, říkal mu tím původně, aby si zbalil to nejnutnější a zmizel. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Trachta.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, alias Jiříka Trachti. A další zazní opět v sobotu ráno. Brněnské veřejné osvětlení slaví 245 let. Příběh od prvních lojových lamp až po chytré stožáry teď připomíná nová výstava technických sítí Brno v křížové chodbě Nové radnice. Více z historie i současnosti se dozvíte už za chvíli v reportáži.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Brno letos slaví 245 let od chvíle, kdy se v ulicích poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. Mělo podobu více než 200 lojových lamp. O zavedení usilovala Marie Terezie. Brno se osvětlení kvůli nedostatku peněz nakonec dočkalo až rok po její smrti. Až do roku 1781 to tak v nočních ulicích vypadalo podobně jako ve středověku.
1: Tma, výkaly, pach a vysoká kriminalita. Tak vypadaly ulice nočního Brna ještě na začátku 18. století. Změna přišla až s prvním veřejným osvětlením v roce 1781, vysvětluje historik Zeno Čižmář.
2: Veřejné osvětlení v Brně začíná zavedením olejového, respektive lojového osvětlení.
1: Jak takové nejstarší kousky vypadaly, ukazují dnes dochované loučníky na výstavě o historii osvětlování Brna od technických sítí Brno.
2: V roce 1841 tyto primitivní olejové lampy byly nahrazeny takzvanými arganskými lampami, což byly takové sofistikovanější konstrukce, ta spotřeba oleje byla mnohem menší.
1: Už o 7 let později přinesly světlo do ulic i první plynové lampy. S nimi se objevili takzvaní lampáři, kteří světla nejen rozsvěcovali, ale museli se o ně i neustále starat. Skla luceren se totiž odsazí a nečistot rychle zanášela.
2: Brněnským lampářům se říkalo pů, údajně snad proto, že když škodolíbí vírus pozorovali lampáře při práci, jak zapalují tady ty plynové lampy, kolikrát to jako nešlo hned, tak tím vlastně, jak se nahromadil ten plyn, tak došlo k takovému jako malinkému bouchnutí, takovému pufnutí, jako když se zapaluje trouba třeba.
1: Ke konci 19. století se v ulicích začíná prosazovat elektřina. Klíčovým momentem bylo osvětlení Mahenova divadla, prvního plně elektrifikovaného divadla v Evropě. Jehož projekt navrhl sám Thomas Alva Edison. Na výstavě tak můžete na vlastní oči vidět unikátní fragmenty tehdejších elektrických rozvodů i vůbec první Edisonovy žárovky.
2: Hlavní jako rozvoj elektrických světel na ulicích začíná až od první dekády 20. století, kdy se objevují na náměstí Svobody první stožáry s elektrickými lampami.
1: Od poválečné elektrifikace a éry rtuťových a klasických sodíkových žárovek prošlo brněnské osvětlení obrovským vývojem až k dnešní moderní počítačem řízené síti, přibližuje technický ředitel technických sítí Brno Josef Šaroun.
3: Dneska už máme téměř 43 tisíc světelných míst. Pořád převládají jako vysokotlaké sodíky a už máme skoro víc jak čtvrtinu, dá se říct, že třetinu svítidel typu LED, kde se nám daří jejich nahrazením snížit spotřebu tak někde na 50-60%.
1: Dnešní lampy už přitom podle něj neslouží jen k svícení. Současným trendem je využívat stožáry jako chytré nosiče technologií. Můžou být osazené třeba kamerami pro monitoring dopravy nebo systémy pro adaptivní řízení světla podle hustoty provozu. Celý tento přechod od lojových knotů až k LED technologiím připomíná do 28. září výstava v křížové chodbě Nové radnice. David Jäger, Český rozhlas.

všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: A teď už nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů, sepsala kolegyně Julie Kalodová.
2: Myslím, že jestli něco umím, tak přesvědčovat. Lidi, kolegy, firmy, čtenáře, zákazníky. Jsem v tom opravdu dobrá. Ale moje silná stránka je v prachu, když mám přimět půlroční fenu Hovarta k aportu. Musím vám ale nejprve popsat, koho že to vlastně mám přesvědčit a co vlastně má vzít do tlamy. Naše Kora je dospívající psí dítě, které ovšem váží 33 kilo. Malé gumové pískací hračky přehlíží a nepovažuje je za hodné své pozornosti. Úctyhodné je cokoliv od polena a víc. Jde si do dřevníku, vloží si kládu mezi zuby jako cigaretku a pomalým krokem odnese půl smrku do pelechu. Tam dřevinu odkůruje a rozloží na úctyhodné třísky, kterými poté půl dne vytápím celý statek. Tak obrovské zvíře potřebujeme ovládat, takže již několik týdnů chodíme na tréninky v poslušnosti. No a jedním z cviků je právě aport. Prostě něco vzít do huby a přinést. V podání běžných plemen to probíhá tak, že pes standardní velikosti sedí na trávě, jeho pán odhodí dřevěný kolík opodál, pes na povel uchopí neohlodaný kolík a přinese jej pánovi. Pustí a je rád. Celkem snadný úkol pro nadšeného teriéra, který baží po práci a je ochoten přinášet mnoho hodin cokoliv a kamkoliv. Jenže Howard není teriér. Je to asi tak nepatřičné, jako přihlásit parní válec k rychlostním automobilovým závodům. Aport je vlastně úhledně vyfrézovaná hůlka, na jejíž obou koncích jsou tak jako nalehko nalepená dvě malá prkénka. Na nás navíc vyšel aport v barvě něžná, červánkově růžová. Koro, aport, volám na parní válec tak nadšeně, že se snad rozběhnu sama. 33 kilo se pomalu zvedá a neochotně přesouvá mocné tělo k růžové miniatuře. Dovedete si představit, jak rychle kráčí slon? Ne? No, tak asi tak nějak podobně my aportujeme. Kora uchopí jedním zubem růžovou věc, přehodí ji na stoličky, v tu chvíli si vzpomene na svůj dřevník a duby v lese a hůlka je vejpůl. Z pomůcky, která některým kolegům na cvičišti vydrží léta, se na zemi válí jen troska. Zbytek Kora právě poliká. Ale je ráda. Jako ten teriér. Nevzdávám to. Objednali jsme novou pomůcku. Myslím, že trenérka mluvila o tom, že existují dubové varianty aportu. A já prosím tmavě hnědou. Nějak se k nám lépe hodí. Děkuji. Tož tak.
1: To byla další příhoda ze Mlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. A už za chvíli se v našem vysílání a také v pořadu Erko mimo jiné spojíme s Ivanou Slabákovou, která nám prozradí, kdy se vrátí do našeho vysílání. Hudebně teď Poutníci a Argema.

0: cyklu koncertů Fanšmexi v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: V úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítám ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Je tu pravidelný pořad ERKO, v němž Český rozhlas Brno přibližuje novinky z vysílání. Nejinak tomu bude i dnes, přičemž zatelefonujeme i jedné velmi milé ženě.
2: Dobrý den, v čase našeho cyklu ERKO tentokrát všechny u rádií zdraví Miloš Šenkýř. Julie Kalodová si užívá dovolené a tak obvyklou dávku aktualit nesu já. A mám tu jeden dotaz, který se nám množí. Naši posluchači se ptají, co jste udělali Ivaně Slabákové, proč nezní ve vysílání. Ale od vysvětlení tady nejsem já. Ivanka má totiž zdravotní volno a taky přeji hezký den po telefonu. Ivanko, už se blíží okamžik, kdy se vrátíš?
3: No Milošku, já tě zdravím, jsem strašně ráda, že jsi mě zavolal. No, já se samozřejmě moc těším a samozřejmě už brzy se vrátím. Já doufám, že už nedojde k žádné změně a že už konečně opustím domů a budu se moc zase vrátit do rádia, abych vysílala, protože přiznám se, že mě to hodně chybí. A taky bych chtěla všem poděkovat za všechna ta krásná přání a pozdravy. Já jsem za to strašně vděčná, protože dobře víš, jak se říká, sejde z očí, sejde z myšli. Tak já zatím teda doufám, že na mě nebylo zapomenut a opravdu se těším a už se brzy vrátím.
2: Takže se těšíš na naše posluchače?
3: No, těším se na posluchače i na vás všechny, na své přátelé a kamarády v rozhlase samozřejmě.
2: Ivana Slabáková teď závazně slíbila, že už to bude jenom možná pár dnů nebo týdnů, kdy opět uslyšíme. Děkujeme, Ivanko.
3: Tak já taky děkuju, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: A já k tomu přidám v našem ERKO ještě jeden námět na poslech, na vysílání. Dopolední vysílání se totiž v pondělí 17. srpna ponese z Arboreta ve Křtinách. Jarka Vykoupilová nám odtud v poradně doporučí, jak vybrat na zahradu ten správný jehličnán, jak stromům pomoci v suchu, ale také nás všechny vezme za lesními studánkami. Takže pokud chcete, můžete ve Křtinském arboretu být v pondělí 17. srpna od 10. hodiny u toho, anebo u přijímačů. Přiměřeně horké dny přeje z pořadu ERKO Miloš Šenkýř.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: A já ještě připomenu, že své dotazy pro pořad ERKO můžete kdykoliv posílat na e-mail brno@rozhlas.cz. Blíží se 16. hodina a zprávy s Jitkou Uhnavou a poté také pravidelný pořad Hvězdné návraty. Zítra, tedy v pondělí 17. srpna, oslaví herečka a naše kolegyně z Humoriády Uršula Kluková své 85. narozeniny. A to je důvod si to připomenout také v oblíbených Hvězdných návratech. Proto pro vás Patrik Rozehnal přichystal hodinu plnou veselých historek, scének, vtipů a písniček, které za svůj život natočila tato žena s charakteristickým smíchem a ikonickým účesem. Bavte se tedy s námi po zprávách v 16 hodin. No a my se ještě nemusíme loučit, protože já pro vás po 17. hodině budu mít také souhrn těch nejzajímavějších reportáží z právě uplynulého týdne. Tak příjemný poslech. Teď Valdemar Matuška.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský kraj vydal kladný posudek ohledně vlivu na životní prostředí obchvatu Znojma. Seniorbus ve Šlapanicích u Brna od září nahradí nová služba poptávkové dopravy. Dobrovolné hasičské sbory v Česku od začátku roku nazbírali přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu. Zítra a v noci čekáme zataženo a přehánky nebo i bouřky. Noční teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Ředitelství silnic a dálnic je blíž stavebnímu povolení na dokončení obchvatu Znojma. Silničáři od Jihomoravského kraje získali kladný posudek ohledně vlivů na životní prostředí. Firmu, která 750 metrů dlouhý úsek obchvatu dokončí, státní silničáři vybrali na konci letošního června. Vysvětluje jejich mluvčí Jan Riedl.
3: Ještě stále čekáme na vydání stavebního povolení. Až toto budeme mít v právní moci, jsme připraveni stavbu ovšem okamžitě zahájit. V rámci výběrového řízení máme prakticky před podpisem smlouvy se zhotovitelem. Takzvané jednotné environmentální stanovisko je zatím jen součástí, tedy dílčí část stavebního povolení.
2: Od začátku září začne ve Šlapanicích u Brna a okolních vesnicích fungovat poptávková doprava. Nahradí seniorbus. Služba je založená na principu taxíku, který bude součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a jízdné se bude řídit jeho tarifem. Lidé bez rozdílu věku si odjezd vozu objednají přes mobilní aplikaci Iris nebo přes telefonní hovor. Dodává místostarosta Radek Růžička z uskupení Čisté Šlapanice.
4: Jsou místa nebo časy, kdy ta stávající linková spojení nejsou úplně vyhovující pro přepravu mezi obcemi, takže tady tento alternativní způsob umožní pružněji přepravu třeba některých skupin, ať jsou to třeba seniori, lékaři nebo děti do školy ze školy v dobách, kdy třeba to standardní spojení nejezdí tak, jak oni potřebují.
2: Přes 2,5 tisíce tun elektroodpadů nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů. Potvrzuje ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
5: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
1: Počasí.
2: Dnes v noci čekáme polojasno, kolem půlnoci přibývání oblačnosti a přehánky, kránu i bouřky. Zítra čekáme zataženo s přehánkami a bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17 stupňů. Zítra teploty vystoupají až na 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž bude zítra mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 50 mezi Brankovicemi a Kožušicemi. Auto tam srazilo chodce. Na místě jsou záchranáři, cesta je dočasně uzavřená, volte jinou trasu. Přerušovaná kolona je na D1 na obchvatu Brna mezi 198. a 187. kilometrem ve směru na Jihlavu. Aktuální zdržení je v celém úseku asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka pá, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Ne, borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. Tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říci počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišť.

0: poslouchejte mě.
1: Milý Pepíku, píší děti.
0: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
1: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
0: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
1: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál

0: divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou, Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
1: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
2: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
3: Ano, má drahá.
2: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
3: Ano, má drahá.
1: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
2: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporožíro. Mluvím pravdu, Ronalde?
3: Ano, má drahá.
1: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
2: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
3: Ano, má drahá.
1: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
3: Ano.
2: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
3: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
1: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
2: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
1: Ano.
2: Ano.
3: Ano. Ano.
2: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
3: Ano, má drahá.
2: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
3: Je půl šesté, má drahá.
2: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
1: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
2: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
3: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
2: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
3: Ano, má drahá.
1: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
2: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
3: Jsou tady moly, má drahá.
1: To je pravda. Neurastenik to on ne, to on není. To v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný. Já vždycky říkám...
2: Řekni na to něco ty, Ronalde.
3: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jež za normální okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
1: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
2: Ano, ještě, to jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
1: Co máme dělat?
2: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
3: Na pum. Pum papi.
2: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
3: Ano, ano.
1: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
4: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
5: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
6: Ne.
5: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
6: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
5: No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
7: Jo, ta tě vyrazila.
5: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
6: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
5: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleků, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude, no prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo? Paž Jirku, ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
7: Jo?
5: No, na furt, že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
2: Já myslím, že se nechám.
5: Jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do nového bytu.
2: A slečnu tam nechal?
5: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
2: To bylo lepší, a to znám.
6: No. Je někdo, s kým si nebydlel.
5: Tak je... Těch je.
2: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
7: No jo, tak ne, tam to, taky to moje žena o tom taky ví. No, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
5: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Je to
7: aha,
5: pravda?
7: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu zplodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally, ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď, teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšim ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšim.
3: No nevšim.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odváhy. No.
2: O tom nebude mluvit. Nevykládejte, no. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu. Jo.
2: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolia Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolia mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku sedla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: Osvětlením. Vlnobytí.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Tak podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale to ne, já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil, dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
7: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
5: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčku. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Šeraticích na Vyškovsku zastupitelstvo rozhodlo o opravě střechy sportovní haly. Anketa Strom roku za 25 let oslovila téměř milion lidí. S poruchami funkce močového měchýře pomůže v hlavě pacientům sakrální neuromodulace. Zítra a v noci čekáme zataženo a přehánky nebo i bouřky. Noční teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Zastupitelstvo tento týden rozhodlo o opravě střechy sportovní haly v Šaraticích na Vyškovsku. Hala je od března po posouzení statika zavřená. Dělníci v následujících dnech zahájí první část oprav. Předpokládaná cena je zhruba 1 100 000 korun. Půjde o výměnu vazníků, na kterou v budoucnu naváže rozsáhlejší oprava pláště, popisuje starosta Karel Kalouda z KDU ČSL.
3: Jdeme cestou, že se vazníky nebudeme celý vyměňovat, ale nějaké opravíme tak, aby byly bezpečné, aby byly nosné a mohly plnit tu funkci, že ponesou celou střechu tak, jak potřebujeme.
2: Téměř milion lidí se za 25-letou historii zapojil do hlasování v popularizační anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a díky navazujícím aktivitám se podařilo shromáždit přes 3,5 milionu korun. Ty putovaly na odborné ošetření a péči o dřeviny. Myšlenka vyzdvihovat stromy s příběhem vznikla původně v Brně z iniciativy ekologa Antonína Bučka. Z původně lokální iniciativy se v celostátní anketu rozrostla pod záštitou nadace partnerství. Výkony tzv. Sakrální neuromodulace nově provádí zdravotníci v Jihlavské nemocnici. Zákrok pomáhá pacientům s těžkými poruchami funkce močového měchýře. Kromě Jihlavy poskytují léčbu pouze specializovaná centra v Praze a Ostravě. Sakrální neuromodulace slouží hlavně pacientům, u kterých klasická léčba neměla efekt. Pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
4: Ta léčba probíhá ve dvou fázích. Nejprve vlastně pacient absolvuje takové zkušební období, během kterého má po dobu zhruba 2 týdnů zavedenou elektrodu, kterou má napojenou na externí stimulátor. No a pokud během těchto 2 týdnů dojde přibližně k 50% zlepšení, tak potom následuje právě ta implantace trvalého stimulátoru.
2: Český hydrometeorologický ústav vydal na zítřejší odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí i výstraha před rizikem vzniku požárů. V Jihomoravském kraji je riziko vysoké.
0: Počasí.
2: Dnes v noci čekáme polojasno, kolem půlnoci přibývání oblačnosti a přehánky, kránu i bouřky. Zítra čekáme také zataženo s přehánkami a bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17 stupňů. Zítra teploty vystoupají až na 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž bude zítra mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Krátká kolona je na D1 na obchvatu Brna mezi 194. a 198. kilometrem v obou směrech. Zdržíte se asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Co by to bylo za nedělní podvečer, kdyby chyběl výběr zajímavých reportáží uplynulého týdne? Za malý okamžik začneme s vášní pro auto veterány, podíváme se pod ruce archeologům k jižní bráně hradu Veveří. Aktuálním tématem bude budavý hmyz, který naplní další díl cyklu Modré majáky, a čeká nás i návštěva u brněnských vědců, kteří přišli na významnou funkci imunitních buněk ve vývoji zubů. To je, věřím, dostatečné nalákání k poslechu této hodiny ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Sandra Silná.

0: Spolkový život má v hledáčku kolegyně Jarka Vykoupilová. Tentokrát nám představí spolek, který sdružuje sběratele historických vozidel, což v praxi znamená i schopnost umět si tyto pojízdné krasavce vlastnoručně opravit. S mikrofonem proto zamířila přímo do dílny jednoho člena veterán automotoklubu Brno.
1: Nasedám do vozítka, které znám jenom z filmu Vrchní prchni. Jan Šustáček vysvětlí, o jaké vozítko se jedná.
2: Tak jedná se o vozítko Velorex, což je česká specialita a vyráběli se od roku 54 do roku 71. Hoši, když to zkoušeli, tak nejvíc jeli těch 115, 117 a to už teda bylo o strach.
1: Tak pojďme na to šlápnout.
2: Tak jedem.
1: Vyzkoušíme si, jaké to je mít vítr ve vlasech a budeme si u toho povídat o spolkové činnosti.
2: Veterán automotoklub Brno byl založen v roce 1960 a v současné době má kolem 80 členů. Nejmladší je tam můj syn v tom klubu, který mu je 35.
1: Co vám to přináší do života?
2: Plno kamarádů, nejenom tady v okolí, ale v celé republice. Jezdíme na různé srazy, cestujeme po České republice. Letos třeba s tímto jedeme do Polska a na Slovensko, asi 1200 km na 10 dní z celá parta velojexářů. Děláme charitativní akci v centru Kociánka, kde vlastně tam přijedeme s veteránama, těm dětem je ukážeme, povozíme je tam po dvoře. Děti jsou velmi šťastní. Největší naše akce je na podzim, poslední víkend v září děláme závod Brno Soběšice. Ten závod už je víc jak 100 let. Dneska to je spíš jenom taková vzpomínková jízda veteránů. Je to jenom pro veterány do roku 39, jenom do předválečných. A to je naše největší akce. Prostě to taková komunita, tak jak někdo sbírá obrazy, někdo chodí na zahrádku, tak my se zajímáme takovéma, někdo by řekl starýma verglama, ale jsou to hezké staré vergly.
1: Jak reagují kolem jdoucí a kolem jedoucí na takový hadraplán?
2: Tak 90% kolem jdoucích i kolem jedoucích mávají. Bohužel se nám i stalo to, že jak na nás mávali, tak do sebe vrazili v protisměru. Jo, loni třeba nám mávala paní na kole tak dlouho, až vrazila do značky a ležela na zemi, tak jsme tam zbírali, že kolo leželo na ní. No.
1: Já jsem překvapená, že tady sedíme dva a pohoda.
2: Tak já si pamatuju, jako děti jsme v tom jezdili čtyři. Dva dospělí seděli vpředu a dvě děti jsme leželi tady za náma v košu.
1: Má to vozítko nějaké troubení?
2: Má, tady na volantě. 90% věcí je z motorky, motor, kola.
1: Jakou nejdelší vzdálenost jste v tom absolvoval?
2: Jako za jeden den se s tím dá ujet 400 km a to už je člověk hodně zbytej, protože přece jenom průměrná rychlost tady v těch kopečkách je kolem 50-60. Velorex má standardně 4 rychlosti dopředu, protože je to motocyklový motor, ale zajímavost je ta, že má i 4 rychlosti dozadu. Je tam speciální přepínač, ten motor roztočí opačně. Je to vlastně jediné vozidlo, které na zpátečku předjede Porsche nebo Ferrari.
0: Tak o tom jsem neměla ani páru. A ještě ráda dodám, že členové spolku také pravidelně vždy na jaře a na podzim pořádají velkou burzu veteránů. I to zjistila kolegyně Jarka Vykoupilová při natáčení téhle dobrodružné jízdní reportáže. To byl aktuální díl z cyklu Tady to žije. Po chvilce hudby si uděláme výlet na hrad Veveří, tak zůstaňte s námi.

0: pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les? A jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Bádání archeologů je pečlivá a náročná práce, která si všímá doslova každého kamene nebo zbytku zdi. Na hrad Veveří nad Brněnskou přehradou zamířila s mikrofonem kolegyně Jarka Vykoupilová, aby zjistila, čeho si tam aktuální výzkum všímá a co zatím odhalil.
1: Kráčíme k bráně jižní nádvořím hradu Veveří. Josef Jan Kovář, archeolog, mi dělá doprovod.
2: Zkoumáme tady jižní bránu státního hradu Veveří a přilehlou skleníkovou terasu. Je to záchranný archeologický výzkum, který vede Národní památkový ústav. Jsme tady od prosince téměř každý týden, bez ohledu na počasí, což znamená, zažili jsme kopání sondy při ranních teplotách, které padaly v tom lednu, únoru k minus 13, minus 17 stupňům. A stejně tak jsme zažili i teď ty poslední vedra. Tady všude jsou samozřejmě zábrany, protože výzkum probíhá za plného návštěvnického provozu. Hrad Veveří je zkoumán kvůli projektu na celkovou obnovu, rekonstrukci tady té brány i té terasy, protože obě dvě ty nemovitosti byly už v dosti špatném stavu.
1: Zkuste mi prosím teď shrnout to, co vás třeba překvapilo.
2: Blížíme se pomalu k místu, které nás překvapilo skutečně hodně. Vstupujeme do toho druhého nadzemního podlaží, to už za nás archeologie je hotové, jak vidíte, jsou tady všude položené nové podlahy. Tady v téhle místnosti, kdyby měla vzniknout kavárna, tak pod podlahou se skrývalo zatím jedno z vůbec největších překvapení, a to středověká obvodová hradba, její základy, o značné dimenzi, šířka 220 cm, která vede od toho příhrádku, od té západní fortifikace, směrem k tomu hradnímu jádru. A znamená to, že vlastně až po odbourání té středověké hradby byla postavena tahle část brány. Jo, čili tahle část brány je mladší než středověká, mohla být dobudována až dodatečně, třeba v 16. století, kdy už nebyl kladen takový důraz na obranyschopnost a bezpečnost, ale stále více sílila složka komfortu a pohodlného bydlení.
1: Tak ještě jsme vstoupili do místnosti, která je pod hradbami.
2: Tohle je sklípek vlastně mezi tou jižní bránou a oranžerí. Když se podíváme před sebe, tak tady ta kamenná nebo smíšená cihlovo-kamenná zeď už je obvodová zeď té jižní brány. Tady napravo od nás potom je oranžerie. Zde je sestup do podzemí, kde se nachází otopné zařízení. Budou tady rozvody tepla, kterými bude oranžerie i ta brána vytápěná. Zde tady ty kameny, tak to je takzvaný štět, což znamená, máme tady nějakou starší podlahu. Tady máme nějaký cihlový kanálek, který jde kolmo, ale je narušený tím schodištěm. Na druhou stranu, když si trošičku popojdeme opatrně, tak tady uvidíte zbytek komínu. Jo, tady jsou očazené cihly a ten komín jde vlastně do té zdi, což znamená, je starší než tady tahle zeď, a oni, když budovali tu stěnu, tak prostě neodbourali to až do základu, ale jednoduše to přestavili. Takže tímhle se zabýváme v dnešních dnech.
0: Pokud vás toto téma zajímá, doporučujeme sledovat přednášky v rámci archeologického léta. Do konce srpna jsou na Veveří plánované ještě dvě, takže to můžete stihnout. A před námi je reportáž o odchytu bodavého hmyzu. Nenechte si ji ujít hned po písničkách, které nestárnou.

0: Dotěrné vosy a jiný bodavý hmyz usazený na nevhodném místě nám mohou dost zkomplikovat život. Na tom se určitě shodneme. V dalším díle cyklu Modré majáky zamířil kolega Zdeněk Truhlář s mikrofonem na hasičskou stanici v Brně Líšni a zjišťoval, jak si s takovým vosím hnízdem nebo rojem poradit.
1: Během prázdnin vyjíždíme víceméně denně k bodavému hmyzu. Jezdíme na veřejná prostranství, chaty, různý balkony, kde se nám včelky vosy vyrojí.
2: Popisuje jednu z činností hasič ze základny Líšeň Jakub Hrnčiar. Vyjíždíte také k soukromým objektům?
1: Ano, lidé nám sice volají, ale měli by se spíše obracet na specializované firmy. Každopádně, když by to ohrožovalo na zdraví, na životě, v tom případě vyjíždíme a vosy takhle zlikvidujeme. V jiných případech, pokud to riziko není tak veliký, tak bych odkázal na tu soukromou firmu.
2: Pokud by si lidé troufli na to zlikvidovat takové hnízdo sami, tak jak by měli postupovat?
1: Určitě můžou. Důležité je, aby měli nějaký ochranný pomůcky, aby si zakryli části těla. A máme různé spreje, které jsou dostupné v drogeriích. Určitě bych likvidaci tady vosího hnízda nechal na večer, kdy je těch vos v tom hnízdě nejvíc a je tam hlavně takový útlum, že nejsou tak aktivní, a potom tím sprejem vyšplíchat celé to hnízdo, potom ty vosy budou vlastně vypadávat sami, hnízdo se dá pak zlikvidovat.
2: S čím pak člověk, který zasahuje u takového hnízda, má počítat, co se týče chování toho hmyzu?
1: Tak vosy můžou samozřejmě z toho hnízda vylítnout ven, a když se budeme bavit o likvidaci nějakého menšího vosího hnízda, kde nehrozí až tak veliký riziko toho, tak samozřejmě tím sprejem ty vosy jako zabijete důkladně. Pokud je tam samozřejmě větší vosí hnízdo, zase už doporučujeme tu firmu, nebo pokud hrozí nějaký riziko nebezpečí z prodlení, zavolejte nás. Každopádně, aby byla nějaká uniková cesta, kdybyste si už troufli do něčeho většího a vosy by lítali kolem vás, tak někam se schovat a necháte v klidu zatím, než si tam zase nějak nalítají, a ten pokus zkusit zopakovat. Ale pokud jsem alergik, tak bych se rozhodně asi do takového vosího hnízda nebo do včelího roje vůbec nepouštěl.
0: Doporučuje hasič Jakub Hrnčiar, se kterým natáčel kolega Zdeněk Truhlář. Tento i další díl cyklu Modré majáky si můžete kdykoliv znova poslechnout, a to na našich stránkách brno.rozhlas.cz. A protože se vždy snažíme být u všeho zajímavého, co se děje na Jižní Moravě, nemohli jsme chybět ani u čerstvého úspěchu brněnských vědců. Více za chvíli v nedělním vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Velký úspěch zaznamenali brněnští vědci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve výzkumu imunitních buněk. Ty mají v těle ochrannou funkci. Nově se zjistilo, že jsou nezbytné i pro vývoj zubů. Podrobnosti zjišťoval v univerzitním kampusu kolega Zdeněk Truhlář, který navštívil vedoucího výzkumné skupiny Jana Křivánka.
1: Procházím vědeckými pracovišti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a vcházím do laboratoře počítačové tomografie.
2: Jedná se o dílčí pracoviště našeho ústavu histologie a embryologie a pomocí této metody zkoumáme strukturní složení zubů u myší, což je v rámci našeho výzkumu, kde jsme nyní učinili velice důležitý objev o roli imunitních buněk právě v biologii a vývoji zubů.
1: Máme před sebou dva snímky lebek myší. Na tom jednom je myš zřejmě se zdravými zuby, na druhém má zuby výrazně poškozené. Čím to?
2: Je to tak. Vlastně myš má jednak kontinuálně rostoucí zuby, ty rostou celý život, jsou řezáky a potom stoličky, které jsou hodně podobné zubům našim. A náš výzkum ukázal, že pokud odstraníme tyhle imunitní buňky ze zubu, tak dochází k výrazným vrozeným vývojovým vadám u obou dvou typů těchto zubů.
1: Proč jste se zaměřili právě na imunitní buňky a zuby?
2: Tento projekt měl zajímavý vývoj. Začal zhruba před 10 lety, kdy jsme si všimli, že ve zdravých zubech je obrovské množství imunitních buňek. A ty imunitní buňky tam byly ještě před tím, než se zuby prořezaly. Takže jsme si říkali, že není možné, aby tam tyhle buňky byly jen tak, a aby tam bylo tolik buněk s čistě imunitní funkcí, takže nás zajímalo, co se stane, když bychom ty buňky odstranili, jakou roli tam budou mít.
1: Jakým způsobem jste to tedy zkoumali?
2: Tahle část výzkumu se opřela o výzkum našich kolegů z Marseille, z Francie, kteří měli speciálně vyšlechtěný myší kmen. Díky němuž jsme byli schopni geneticky odstranit makrofágy, imunitní buňky ze zubů. A díky tady této spolupráci se nám ukázalo, že imunitní buňky mají velice významnou roli v zubech, protože když jsme je odstranili, tak došlo k významným vývojovým deformacím zubů.
1: A to vidíme právě tady na těch CT snímcích myší?
2: Ano, to je přesně to, co tady pozorujeme. Vlevo vidíte zdravou lebku, zdravé zuby a na pravé straně právě vidíte, jak řezáky vlastně vůbec nedorůstají, vypadá skoro, že tam vzniká nějaké nádorové onemocnění a naopak stoličky jsou velice výrazně deformované. V některých případech jsme dokonce viděli vývoj nadbytečných stoliček, které tam vůbec nemají co dělat.
1: Čemu tento váš objev do budoucna lékařské vědě poslouží?
2: My jsme s naším výzkumem na úplném začátku, i když jsme na tom pracovali posledních 10 let, kdy jsme zjistili, že tyto imunitní buňky zde hrají roli, je to obor základního výzkumu. Předtím se tohle vůbec nevědělo. A do budoucna tento nebo podobné výzkumy umožní právě přístup regenerativní zubní medicíny. Nicméně je potřeba říct, že tady se bavíme v jednotkách příštích dekád. Máme z toho každopádně obrovskou radost, že se nám podařilo tento výzkum dotáhnout a už teď nás vlastně kontaktují kolegové ze zahraničí a chtějí na tento náš výzkum navázat.
0: Říká výzkumník Jan Křivánek k unikátnímu objevu, který učinili vědci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vypravil se za ním kolega Zdeněk Truhlář. Všechny reportáže, které jsme vám v této hodině nabídli, najdete přehledně na webu brno.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí. Příjemný podvečer a také hezký poslech našich dalších pořadů přeje Sandra Silná.

0: Český rozhlas Brno.
1: Život je šatna v kabaretu.

0: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 18 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Brno žádá ministerstvo kultury, aby sídlo stavebního úřadu nemělo památkovou ochranu. Premiér Babiš potvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na silnice nižších tříd. Ještě do konce srpna se lidé můžou přihlásit do akce Ukliďme svět. Zítra a v noci čekáme zataženo a přehánky nebo i bouřky. Noční teploty do 17 stupňů. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Vedení Brna nesouhlasí s opětovným zpamátněním bývalé pošty v Orlí ulici. Od roku 2024 v ní sídlí centrální stavební úřad magistrátu. Skoro 100 let stará funkcionalistická stavba patří mezi takzvaně pozdně zapsané kulturní památky, které kvůli administrativní chybě o ochranu před lety přišly. Ministerstvo kultury teď vede řízení o jejím znovu zapsání na památkový seznam. Vedení města se proti tomu ohrazuje, vysvětluje mluvčí Brna Filip Poňucha.
6: Dům na Orlí 32 nedosahuje takového významu a v kontextu městské památkové rezervace není jedinečný ani výjimečný. Naopak se jedná o běžného reprezentanta soudobé produkce, jakých je i v širším okolí značný počet.
4: České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Do akce Ukliďme svět se lidé můžou přihlásit už jen do konce srpna. Na webových stránkách akce si vyberou místo, kde chtějí uklízet. Pak dostanou zdarma potřebné náčiní, třeba pracovní rukavice nebo odpadkové pytle. Cílem je vyčistit lesy nebo městské parky od odpadků, které tam mohly zůstat po letní turistické sezóně, říká koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Andrlová-Zítková.
7: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy, nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody.
4: V Luhačovicích začíná 26. ročník přehlídky divadelní Luhačovice. Nabídne komorní česká a slovenská představení, například Smyslu zbavení, Boty kabelky chlapy nebo Účet. Součástí programu je také představení o životě a písních Evy Pilarové nebo hra Vzpomínky zůstanou se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. Divadelní festival budou lázně hostit do 22. srpna.
1: Počasí.
4: Dnes noci čekáme polojasno, kolem půlnoci přibývání oblačnosti a přehánky, kránu i bouřky. Zítra také čekáme zataženo s přehánkami a bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17 stupňů, zítra teploty vystoupají až na 28. Biozátěž bude zítra mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Odstavené auto komplikuje provoz v Brně v Porgesově ulici. Dopravu na místě řídí policie, počítejte asi s 10-minutovým zdržením. A 10 minut se zdržíte také na obchvatu Brna ve směru na Jihlavu. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Dohrála nám Moravanka Jana Slabáka a příjemný letní podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem našim příznivcům, kteří si rádi pohoví u pořadu plném písniček a milých přání a vzkazů a také vzpomínek. Tady Brně se zatáhlo, ale pořád to nevypadá na déšť. Sice to trošku naznačuje, že by mohl konečně skropit nějaký ten deštíček tu naši vyprahlou přírodu, ale musíme počkat, snad se dočkáme. Číslo k nám 726465200. Svátek neslaví Jáchym a Leonard. První písemné gratulace. První přání je pro paní Marii Ševčíkovou a pana Antonína Ševčíka z Lipovce. Milá babičko a dědečku, 21. srpna je to krásných bude to krásných 55 let od vašeho svatebního ano. 55 let společné cesty plné lásky, radosti, starostí a především rodiny, kterou jste společně vybudovali. Stejně jako se celý život s láskou staráte o svou zahrádku a kytičky, pečujete i o nás všechny. Vaší největší radostí jsou děti, vnoučata a dnes už i vaše dvě pravnoučátka, Julinka a Vilémek. Přejeme vám, aby se ještě mnoho let kráčeli životem ruku v ruce, ve zdraví, pohodě a úsměvem. Ať vám vaše zahrádka stále krásně kvete a váš domov zůstává místem, kam se všichni rádi vracíme. Děkujeme vám za vaši lásku, péči, obětavost a za všechno, co jste nám celý život dávali. Máme vás moc rádi. Krásné 55. výročí svatby přeje celá rodina. No a včera slavila svůj svátek paní Hana Švrčková z Jizeřan Maršovic. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a procházek po Vysočině přeje manžel Ota. A naše písnička Antonín Koníček, Láďa Salčák, Dědinačka v podání Zounečanky.

0: Tolik Zounečanka a dovolala se paní Maruška z Moravce. Dobrý podvečer, Mařenko.
1: Dobrý večer, pane Hegner, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím,
0: kolegyni
1: kdo tam
0: Sandru,
1: je.
0: Ano, měla vysílání odpoledne.
1: Ano, a chtěla, a všechny posluchače, chtěla bych pozdravit do Lanžota, do Nirnice, do Miroslavy a do Otnic a poslat jim písničku a poděkovat také za písničky, které nám posílají s manželem. Chtěla bych jim popřát krásný, pohodový a klidný večer, prožitý u kafička v pohodě a v klidu. A snad už nám zaprší. Děkuji a toto posílám i vám, pane Hegner, a vaší kolegyni.
0: Dobře,
1: děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Ano, mějte se krásně, Maruško, na Moravci, nashledanou.
1: Ano, ano. Tak. Děkuji, vy také v Brně.
0: Děkujem. Dnes slaví významné jubileum 75 let paní Ludmila Rybníčková z Rudíkova. Milá maminko, děkujeme ti za péči, lásku a podporu, kterou si nám dala. Do dalších let ti přejeme pevné zdraví, pohodu, hodně elánu a radost při poslechu písniček na přání. To ti přejí děti Zdeněk, Lída a Jana a vnoučata posílají sladkou pusu. Tak mám tady ještě jeden vzkaz, podívám se, ano. Zdravím vás, zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. Vás, pane Karličku, děkuji za pěkné vystoupení ve Ždánicích. Rozdáváte radost, pohodu vystoupením krásným. Zahrajte písničku pro radost. Ano, děkuji za taková milá slova a písničku určitě zahrajeme. Je to písnička s názvem Sníček od pana Hýla a Lidie Škublové a bude hrát ji Straňanka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A tolik Straňanka, ano, taky za týden přesně festival odpoledne, tak tam můžete, pokud budete mít chuť, si zavítat a poslechnout si tam i další ostatní kapely, které tam budou hrát, jako je Lieskovanka, Tufaranka, Straňanka, Javorinka, Bludověnka. 14.30 to začíná. Dovolala se Bětuška z Petrova. Dobrý večer, Bětuško.
2: Dobrý večer, pane Hegner. Já vás toho Petrova zdravím. Já bych si chtěla popřát, včera měli svátek Haničky, protože jich ráda mám, tak bych jich chtěla popřát a zahrát dát do Strážnice vnučce Hanice Svobodové, do Skalice sestřenici Hanice Baculíkové, do Tufaranky Hanice Bílkové a zdravím a jeho manžela a ještě do Liptálu Haně Kleskové a Haně Holí, do Holína, já už to plancu. A ještě zítra, že mají svátek Petry, ano. Tak je dosudomně říct Petře Baculíkové. Děvčata, všetkým vám přeju hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání a písnička nech vás potěší. To vám jistě všichni přejí, co vás rádi mají. Pane Hegner, moc děkuju.
1: Ano, zdravíme Bětušku a zdravíme Petrov. Hezký
2: děkuju,
1: večer, Bětuško. Naschledanou.
2: A někdy naschledanou.
1: Ano, ano. Tak a Bětušku vystřídá Luboš z Kozojídek. Dobrý podvečer, no, Luboši.
3: Bětušku, tady kůsek, sadika.
1: Haló, slyšíme se? Jste nějaký potichu?
3: Slyšíte mě?
1: Ano, ano, málo, ale slyšíme. Povídejte.
3: No, počkat, já to musím načítat.
1: No.
3: Já jsem rádia, jak to říká.
1: Už je to lepší, no.
3: Říkám, to je kůsek. No,
1: to je nesmíte mít hlasitý odposlech, nechte si normálně přímo.
3: Já jinak neumím.
1: No, tak povídejte.
3: Zdravím zase zpátky. Měl jsem tam Haničky včera.
1: Ano.
3: Svou švagrovou Buchtovou ze Šlapanic.
1: Ano.
3: Měl jsem tam paní Zajíčkovou Hanku z Veselá.
1: No.
3: Já se čuju zpátky, ale to nevadí. A moja mamka měla svátek. Hlavně to. Ona je Marie Nahanu.
1: Aha, dobře.
3: Moja maměnka.
1: Ano, a co přejete, Luboši, povězte a...
3: Všechno nejlepší snad.
1: Dobře, takže děkuji. No.
3: A ještě bych chtěl, zítra budu Petrušky.
1: Ano.
3: A já mám Petrušku, jak když nevěstu, jak se tomu říká, a mám Petrušku neteř, vyvdanou čerstvě.
1: Mhm.
3: A je zešla paní zase. To je trochu zase nižší...
1: Jiná větev rodiny. Dobře. Luboši, je to všechno?
3: Asi je.
1: Asi je. Dobře, tak děkujeme za zavolání a mějte se krásně. Hezký večer.
3: Já vám děkuju, že jsem se dovolal.
1: Dobře. Hezký večer přejeme do Kozojídek, Luboši. Naschledanou. Honzíček Buřil se taky dovolal a prosí, abychom pozdravili Bohunku Prokešovou, taky poslali písničku do Sichotína, paní Lidušce Ješkové taky pozdravení posílá Honzík Buřil, tak jsme to vyřídili. No a teď mám tady několik

několik e-mailů, které posílá Broněk Uher, takže včera měla svátek kamarádka paní Hanka Trčková z Mistřice. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásku, přejí manžel Zdeněk, syn Zdeněk s rodinou, syn Martin s rodinou, syn Honza s přítelkyní, maminka Anička, sestra Jaruška s rodinou, sestra Eva, kamarád Broněk s maminkou. A taky slavila paní Hanka Cmolová, rodačka z Nivnice, taky všechno nejlepší, zdraví, štěstí, boží požehnání přejí manžel Petr, syn Kuba, dcera Tereska, bratr Jaroslav s rodinou, rodiče, rodina Cmolová, rodina Ješkova, kamarád Broněk. Dále slavila paní Hanka Opletalová z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku přejí manžel Jenda, syn Jenda, dcera Nikolka s rodinou, dcera Jana s rodinou, sestra Alenka s rodinou, tatínek František, fotbalisté, té je Ostrožská Lhota, kamarád Broněk s maminkou. A ještě jedna prosba o písničku pro spolužáky ze školy, kamarád Milan Adámek, jeho maminka Anička Adámková ze Strání, písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. A písnička se jmenuje Malovaná dědinečka, Láďa Fefr ji napsal a hraje a zpívá Tufaranka ze Šakvic.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Brno.
3: Ano, dozněly upoutávky a my zdravíme na Bílou, přímo do Beskyd. Helenku, dobrý podvečer, Heli.
4: Hezky podvečer vám, Karličku, všem v rozhlase i posluchačům. Dnes ať letí přání z Besky do Dambořic k včerejšímu svátku paní Hance Kolmačkové a dodatečně Alence Horákové. Oběma přeji hodně lásky, štěstí, zdraví a spokojenosti. A ještě takový dovětek. 26. července jsem byla na dechovkách na prostřední Bečvě, kde vystupovali mladí šohají z Dambořic, nějaká záhumenka, a poznala jsem tam paní Mírku Sopouchovou, tak všechny srdečně zdravím, bylo to moc krásné. Moc jsme si to užili, všechny zdravím z hor Helena z Bíle. Moc vám děkuji, Karličku.
3: Ano, na horách studenky jsou moje šinkérky. Jo, Helenko, jak tam ve Skydech, jak tam? Stejně jak tady?
4: Sucho, brambory už máme vybrané, no. Pracujeme, co se dá, no.
3: Tak. Ta voda by měla padat z hor, že jo?
4: No, z kopce z hor, dolů, ani no.
3: Se neděje. Jo, bude sedí, bude. Taky,
4: a
3: Helenko.
4: A my teď dodatečně k svátku budu mít v úterý, tak mi tam něco.
3: No já to vím, já jsem teď jsem to měl na jazyku, protože jsem se podíval do kalendáře, ano, jo. Je Helena a Jelena, a ano, říkám tak, když se dovolala.
4: Náročné, hele, to bude celý den telefon.
3: No a já mám zrovna vysílání v úterý, vidíte to.
4: Jo, tak to
3: ještě
4: krásný,
3: v úterý a ve čtvrtek tak... a pak už mám až za měsíc, no.
4: Jo, ale jo, já vás mám moc ráda.
3: Dobře.
4: Vy jste taky fajný.
3: No to nevím. Heli, jo. Hezký večer, nashledanou.
4: Děkuji moc, naschle.
3: Mám tady další gratulaci, ale netuším, komu patří, kam poletí, tak to budu rovnou citovat, třeba se ta adresátka přímo najde a bude to poslouchat. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, hodně úspěchu a ať tě Lukáš poslouchá na povel, přejí Eliška Bartošová a Štěpán Bršlica. Tak, vyřídili jsme, snad to tam klapne. A teď jedna vzpomínka. Vzpomínka na pana Zdeňka Mikošku z Otrokovic, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Bohužel již není skoro 4 roky mezi námi. Stále na něho s láskou vzpomínají manželka Marie, syn Zdeněk, dcera Iveta s rodinou, syn Radek s přítelkyní a vnoučátka. Joška Šmukař za doprovodu komorního orchestru Paláce Žofí nám zaspívá krásné lidové Koupím já si koně vraný a já sám vždycky sám.

0: Tak to byly krásné lidové písničky, jsme si je připomněli trošičku, oni zas tak často nezaznívají v médiích, takže Jožka Šmukař to krásně zaspíval. Zdenička z Dolního Němčí se dovolala a přeji krásný ve podvečer, Zdeni. Povídejte.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner.
0: Ano.
1: Já vás moc zdravím a já bych chtěla tak jenom tak v takovém trošku, víte, naše děti, rodina a všechno. Takže naša Laurinka také měla svátek. Náš kůň běhající do Stichovy má také svátek. Alenka měla pondělí také svátek.
0: Ano.
1: Takže toho mám víc. Já babička toho tak jak si trochu už nestačím, že? Ale vzpomínám na všechno. A byla bych ráda, kdybyste zahráli nějakou pěknou písničku. No.
0: Máme připraveno. A jak se jmenuje ten váš koník dostihový?
1: Laurinka.
0: Taky Laurinka, no to je krásné.
1: No. Aura.
0: Jo, tak
1: ona
0: to je
1: hezký. Aura, jenomže ona má trošku nemoc.
0: Aha.
1: Nohu nemocnou.
0: Takže nemůže závodit.
1: My tam Alenka ji opatruje, velice, velice ji opatruje. Ona má tu sloní nemoc a my nemůžeme zehnat doktora, na koho bychom se obrátili, aby to prostě spravil.
0: Aby to ošetřil. No tak to vám neporadím, to jako to fakt nevím, ale zkuste si někde prostě na internetu najít nějakého prostě lékaře, který se specializuje na koníčky a třeba by vám poradil, oni se znají navzájem, že jo?
1: Ne, my už to víme, že to je... tak uřezat nohu. A tak,
0: fakt je, jde, tak to ne.
1: Velice vážné. No,
0: tak to je
1: tak
0: to.
1: Tak já jich chci nechat zahrát.
0: Dobře,
1: a
0: dobře.
1: A všem a našim děvčatům.
0: A vidíte, zrovna tady...
1: Mojí rodině.
0: Dobře.
1: No,
0: zrovna zněli...
1: Zdenice, Zuzce, mamince a všetkým Alence a tak dál.
0: Mm-hmm, dobře. Takže děkujeme
1: to
0: za ním.
1: Rádi.
0: Mějte se krásně.
1: Naschledanou. Děkuju.
0: Tady přišel takový e-mail, já tomu moc nerozumím. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy se má moje maminka zapojit do soutěže. Děkuji za odpověď Vojtíšek. Tak Vojtíšku, to opravdu tedy fakt netuším a nevím, o co kráčí. Takže tady mám ještě jeden e-mail. Chci popřát mému bratru Lubomíru Dubskému z Těšan k jeho dnešním 60. Hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti z vnoučat. Do dalších let vše jen to nejlepší. Přeje sestra Hana, švagr Mirek a celá rodina Kalouskova a Petrova. Jožka Konečný, Stanislav Pinčík, Pérko a hrají Ištvánci ze Šardic.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tolik Ištvánci a mám tady naskočil e-mail. Dobrý podvečer, poslouchám váš pořad každý den a před chvílí hrála Zdounečanka, tak jsem si vzpomněl na kamaráda pana Jaroslava Dambora, se kterým jsme se učili v Kroměříži v roce 1968 až 71. Zahrajte mu písničku a písničku posílá Jára Čech. A ještě odkliknu tady takovou ano vzpomínku na Ferdinanda Náprstka. Narodil se 24. května 1824, byl synem Antonína Anny Fingerhutových, majitelů vinopalny a pivovaru u Halánku a starším bratrem Vojtěcha Náprstka. Získával praktické zkušenosti v zahraničí, v roce 1848 se zapojil do studentského revolučního hnutí a po porážce revoluce emigrace mladšího bratry Vojty do Severní Ameriky pomáhal matce s vedením podniku. Od roku 1860 byl majitelem černého pivovaru na Karlově náměstí. Po nevydařeném manželství pivovar prodal, až do posledních dní zůstal věrný českému divadlu, kvalitní hudbě, dobrému jídlu i vlastenecké společnosti. Podporoval řadu malířů, hudebníků, herců. Od roku 1882 pořádal domácí hudební a deklamatorní zábavy, jež se účastnili přední osobnosti české kultury a politiky, ale též proslulí hudební skladatelé, hudebníci, zpěvačky, herci. K častým hostům patřil například Antonín Dvořák nebo Karel Bendl, kteří začínali k Ferdinandovi chodit na pravidelné obědy. Ve své závěti založil nadaci, ta měla odměňovat nejlepší dramata z českých dějin, veselohry či obrazy. Tento mecenáš české hudby a divadla zemřel 11. srpna 1887, tedy před 139 lety. Posílá pozdrav milovník všeho pěkného a zajímavého Jan Boleslav. Tak děkujeme, Honzíku. A teď písnička, kterou napsal Petr Fink a Václav Babula, Kdybych tě mámo neměl, a natočili jsme ji už před mnoha lety s orchestrem Petra Finka společně s Ivankou Brožovou.

Ano, ano, dávná nahrávka, teď jsem to tady Sandružce říkal, možná 25, 30 let, to jsme zdívali natáčet ještě i s Vojtou Račickým, s Aničkou Zelmkovou, právě do studia, které tam Petr Fink vždycky připravil v Praze, tak tam odtud jsme natáčeli právě tyhle písničky. To je jenom tak pro zajímavost. Zdeněk Baťka, až půjdu na polečko, Boženka Hrubá, Zdeněk Baťka nám zaspívají za doprovodu Kumpánových muzikantů.

Tolikum pánovi muzikanti, sourozenci Baťkovi, pokračujeme dál. Měl jsem Píšťaličku, Píšťalenka Píská, Miroslav Blaha, Cibalová muzika, Jaroslava Čecha.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: A já jenom doplním, že s Šardičankou to byla dřívější nahrávka. Jana Dobijášková zpívala s Maruškou Žákovou. Moc krát vám děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer, nedělní a zítra Morava krásná zem s paní Jiřinkou Ostrou. Děkuji taky Sandře. Mějte se krásně a teď na závěr nám hraje mistříňanka Hrobickou od Františka Kohoutka. Hezký večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Petrův most v Rajhradě u Brna se pyšní novou pamětní deskou. Brzy přibude i socha. Seniorbus ve Šlapanicích u Brna od září nahradí nová služba poptávkové dopravy. Na skoro čtvrtině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Zítra se ochladí. Zítra a v noci čekáme zataženo a přehánky nebo i bouřky. Noční teploty do 17 stupňů. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Rajhrad u Brna umístil na jižní stranu Petrova mostu kopii původní pamětní desky. Ta připomíná probošta Josefa Petra, který nechal v roce 1760 most postavit. Kdy se tvořil jedinou spojnici mezi Rajhradem a benediktinským klášterem. Na most se brzy vrátí také jedna z pěti odstraněných soch, nebo alespoň její kopie. Popisuje nezávislý starosta města František Ondráček.
2: Chali jsme zhotovit přesnou kopii sochy svatého Jana Nepomuckého. Teď bychom někdy v druhé polovině měsíce září ji chtěli umístit tak, aby nepřekážela silniční dopravě. To místo pro těch více soch tam není, to už si uvědomili i naši předkové a už dávno ty sochy z toho mostu odstranili.
0: Od začátku září začne ve Šlapanicích u Brna a okolních vesnicích fungovat poptávková doprava. Nahradí seniorbus. Služba je založená na principu taxíku, který bude součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a jízdné se bude řídit jeho tarifem. Lidé bez rozdílu věku si odjezd vozů objednají přes mobilní aplikaci Iris nebo přes telefonní hovor. Automobilovou barum Czech Rally Zlín vyhrál Adam Březík. Domácí závodník pocházející z Lukova na Zlínsku se do čela pořadí dostal po čtvrté ze 13 rychlostních zkoušek a poté už před sebe nikoho nepustil. V cíli Březík přiblížil své emoce.
3: Je to šílené, je to něco nepopsatelného, nenacházím na to slova, ale podle mě mi to jde tak ve středu. Užívám si to nejvíc, moc krát děkuju za každého jednoho z těch fanoušků, protože udělali neskutečnou atmosféru, ty závody by bez nich nebyly a proto se sem všichni rádi vracíme, takže díky za to, prostě je to dobrý.
0: V Česku i dnes padaly teplotní rekordy. Pro dnešní den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo ale i třeba v Kroměříži. Zítra by se mělo ochladit a velkou část země by také podle výstrahy meteorologů měly zasáhnout silné bouřky.
1: Počasí.
0: Dnes v noci čekáme polojasno. Kolem půlnoci přibývání oblačnosti a přehánky, kránu i bouřky. Zítra čekáme zataženo s přehánkami a bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17 stupňů. Zítra teploty vystoupají až na 28. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Biozátěž bude zítra mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala v Brně na silnici 52 před nájezdem 194 na D1. Srazila se tam dvě auta, počítejte s možným zdržením. Odstavené auto komplikuje provoz v Brně na silnici 1/42 v Porgesově ulici. Dopravu na místě řídí policie, počítejte se zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: No, určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, ale v okamžiku, když se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Nemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
1: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
0: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
2: Dobrý den.
0: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
2: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit, tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediné, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
0: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
1: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu, a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci, vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé, Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikody často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má za prvé teda ten efekt, že uvolníte nos, to znamená odstranit ty problémy.

0: problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může ji mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got it!

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů, od koncertů přes divadlo po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
1: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned pěti významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
2: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu pěti významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
1: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
2: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobná místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol, základních, středních, základních, uměleckých a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásili se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
1: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Vám taky děkuju.
1: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha z těch, kdo před 2000 lety přijali řečtinu jako každodenní jazyk nebo jazyk, ve kterém psali literární díla, která se zase stala součástí židovského kánonu. Jeden proud židovského přemýšlení o Homérovi zdůrazňuje vzájemné ovlivňování starořecké a hebrejské kultury. Homer žil přibližně ve stejné době jako někteří bibličtí proroci. Obě kultury geograficky sousedily a myšlenky nebo představy mezi nimi putovaly. Odyssea i biblické texty jako třeba Genesis nebo Exodus zpracovávají podobná témata. Putování hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odysseji a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklady dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odyssea s postavem jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Ithaky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
0: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karle.

0: Chátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé, byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová Čakrtová, teda tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
2: Gertruda jsem zajížděla na prázdniny vlastně před válkou, nebo měla tady k tomu místu vřelý vztah, ale po válce bydlela v Praze a působila na ministerstvu zahraničních věcí. Události 50. a 60. let rozhodně měly však velký vliv na postoje Gertrudy Sekaninové Čakrtové a v 68. se zařadila mezi významné postavy reformního komunismu.
1: Ona tehdy byla i členkou parlamentu?
2: Ano, byla zvolena jako poslankyně, byla členkou právního výboru a z této pozice napadla po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy smlouvu o dočasném pobytu vojsk na našem území.
1: Když tuto smlouvu schvaloval Československý parlament, tak ona tedy byla jednou z těch, která s ní nesouhlasila?
2: Ano, byla jednou ze čtyř, která dokonce zvedla ruku proti této smlouvě.
1: Tak to asi s ní nedopadlo úplně dobře.
2: Byla odsunuta samozřejmě z politického života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli, tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy 7 rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy. A počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdů také v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový. Sport.
2: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti. Mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno. Na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha pozor za sjezdem na chodce rady. Pomalu tam jeďte, na 27. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic, co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo.

0: Červený ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeným šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A to člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
0: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
2: Etiopský císař.
0: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
2: Jste odjeli do Etiopie tedy?
0: Jeli se do Etiopie rovnou a tam jsme zůstali 14 let.
2: Jaké to bylo? To je změna veliká.
0: Po rojících.
2: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
0: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
2: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
0: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
2: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
0: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
2: Kdo se toho všechno z rodiny dožil? Toho?

0: okamžiku návratu sem do Blatné?
1: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
0: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
1: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
0: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
1: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
0: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
1: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No tak jsme šli dovnitř jako, ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále, tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat, ale byli tady jako památkáři, se o to starali a to bylo naše štěstí.
0: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
1: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
0: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
1: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný. Žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slyšte, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že jste si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl, kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
3: Víte, kolik má zámek věží?
4: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
3: Kolik?
4: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
3: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
4: Ano, dva komíny spadly.
3: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
4: A, jo, to jsou ty vedničky. Ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
3: Truhly.
4: Truhly, ano.
3: Takže vám zmizel poklad pod vodou.
4: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
3: Kde se nejvíc na zámku práší?
4: V knihovně, já myslím.
3: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
4: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
3: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
4: Tam musíte.
3: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
4: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
3: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
4: No je jich hodně, ale v tašce.
3: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
4: Ne, kabelku.
3: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
4: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
3: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
4: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
3: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
4: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
3: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
4: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
3: Poradíte se?
4: Poradit, jo.
3: Přezouváte se na zámku?
4: Ne.
3: Kam byste vzala návštěvu jako první?
4: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
3: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
4: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
3: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
4: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
3: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
4: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
3: To byl takový lovec?
4: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
3: I babička?
4: No ženy ohromně střílely, jo?
3: Jo.
4: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
3: No, co jiného dělat, než střílet?
4: Jenom střílet. Ty chudáky. No
3: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
4: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
3: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
4: Jani. Jani Dušicky.
3: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
4: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
3: Ne.
4: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
4: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
3: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
4: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
3: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
4: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. A Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
3: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
4: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
3: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
4: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
3: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
4: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
3: Co byste si pro něj přála?
4: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
3: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
4: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildprantů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky. Výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky. Upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilař, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, odpoledne hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to stoprocentní, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Vypadá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu překrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto?

0: Kolik to může mít?
1: Nějakých takových 10x15. Teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
0: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty, a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě nějaká meruňka.
1: Přesně, dám si tam meruňku.
0: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
0: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
0: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
1: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
0: A necháš to ještě dokynout?
1: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
0: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jo.
1: Já nemám slov.
0: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
1: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
0: Tohle já miluju.
1: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
0: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
1: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
0: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
1: Přesně tak. Mějte se krásně.
0: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste se někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano,
1: ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte
1: to nikdo. Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v troubě. A dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na špařenej.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jinýho než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: To neznám tedy.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě taky jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně pestrá.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přineseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéf-kuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přehánky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s pražskou Slávií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přehánky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů, upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grand na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Napněte uši, zesilte si rádio, už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, Já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono.
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme! Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, veme se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svýmu zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál k narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: Ne povoli. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm, návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam,
2: Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví, společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, dadap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotelric. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak, pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě Holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to. To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičkej, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. Kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje.

0: Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říci, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
1: Pane prezidente, no. To já miluju Itálii.
0: Ano.
1: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
0: Biblione, no,
1: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
0: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
1: Tak co, líbí, pane prezidente?
0: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
1: Děkuji vám, pane prezidente. No. Ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jak si restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takový to latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady, jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. Já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on. Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta.
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo, takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo, takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: Ty, pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo, vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má ústa.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak, to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: No, tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, abych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: že? Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme novej rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva, týden, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy někdy musím říct, že jste hulváta a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařil se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia Zlínského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5 minut po 23. hodině a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Nouhidovi jsem se dovolal jednak a to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov
0: určitě k němu.
1: Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistovala maminka v neděli, musel být zákusek nějaký, jestli to byl je ovocný dort nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Uh-huh.
1: A zase, když potom jsem podvěží byl ženatý a v Chyně, když jsem byl na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k obědu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase všechno zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v neděli do Bavorska, ticho. A jsem tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody a teprve se začíná pomalinku nedělní život, nějak u nás, že i moje druhá žena musela pro ní se pracovat sobotě, ne, že absolutně ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia? Do kterého
0: do
1: města?
0: Zlína, zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem byl, teď vám spadnu, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje, no, byl jsem do Haňkam, jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku s kalkou, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi, miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat horko těžko, že byla třeba po měsíci bez práce a horko těžko sehnala ve Varech pro Němce, dělala part umělá průmyslovačka, ale a v soboty neděle musel dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
0: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
1: No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varů. Takže a muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na obtávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, kde jsem měl dobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my, oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na výlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
0: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že vy jste si
1: ještě za, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdí natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
0: Dobře.
1: Ne, tak. Užívat ji podle sebe, jo.
0: Tak by to mělo být.
1: Pro mě vaření není problém, nebo starat se, to je to nejmenší. A to je docela dobře, chválně. O to ani v neděli nebude smět pracovat.
0: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
1: Tak se podívám. Mějte se fajn, naschledanou.
0: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo? Zavolejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůně pečeného kuřete, brambor a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou takováto neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného zase.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma. A spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už nestírá.
0: No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je na 40 let, takže
0: stále.
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kur?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděli dirigoval. Bylo to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: No, to hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, voněvých dobrot, takže ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou. Ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo z těchto kamen chutnalo jinak. To není jako dneska z elektrické trouby nebo z plynové.
0: No, to úplně prostě souhlasím, asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní. Je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono, některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují. Já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volně. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to lom Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend to prostě pracovní.
0: Tak pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda, ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře,
1: ano,
0: za vámi.
1: Dobře, jsem na cestách, jsem na Plzni jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů
1: jedu
0: teda.
1: K domovu. Ano, tak, jedu k domovu.
0: Tak
1: ano.
0: To teda brzy, o 11:30 v neděli.
1: No, já už to mám domů 5 minut, takže už to opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky, obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s maslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno, už ještě

0: nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku, nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy, možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem se jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si to, tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskutta. Tak tím bych to asi zakončil.
1: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
0: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl. No a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat. Já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal. A zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
1: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídal a doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
0: Tak to mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšenou.
1: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia. Vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno. A často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům. Takže takový jako venkovský život jednou za čas. Mm-hmm.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mhm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhle tom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a no a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšili na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli. Takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladý vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součást té neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Látky?
1: Látky. No, my děláme festival a spoustu práce.
0: Spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu. Tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1. hodiny. Noční linka.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, abych se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale no nevadí, tak už to tak bylo a já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodil hrát do kostela, do Československého v Červeném kostelci. Byl to zasloužilý varhaník, který tam hrál 35 let a byl úplně proto zapálený a hrozně to miloval. A každou tu neděli ty 3 kilometry pěšky do kostelce, my jsme bydleli jako na straně takhle za Čermákem, za Rybníkem, a takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, všelijak bylo, když se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínko. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen slyštělo pod tím nožem, jak to teda krájela, já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti a teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když potom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já se mi pomohla ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už se mi pomáhala a pak teda tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila, a pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak se mi nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějak prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudák vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle a nevím teda, co bych ještě řekla. Prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama třeba zase nějakého třeba šití nebo tak, takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout a potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali, já to miluju a já musím pračet.
0: Věruško, to se tak krásně poslouchalo, byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
1: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou mlčku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
0: Je, a tento pocit znám, vám musím Věruško říct. No, mějte se dobře.
1: Taky všechny zase zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím, já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka, a já to ani neumím jmenovat všecko, i toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý a všecky zdravím.
0: Děkujeme a dobrou noc. Za srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou
1: noc. A moc ráda, že jsem se dovolala. Nashledanou.
0: Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barbosíkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval já jako ministranta, takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavní byl v náměstí nad Oslavou, a tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za těch 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: Prací, no.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase navýšené, takže mě to vlastně pronásledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech. A to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mi hrozně líbilo, protože oni nás samozřejmě brávali sebou, no a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový vodní mlýn na potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo. No ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě. No a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj. Takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával. Že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit, takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, že, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli 3 dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byli ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola a i když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti, že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
0: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ té naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše 3 holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau, lásku, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme a loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděle vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám ovšem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino čas, to byly nějaké krátké filmy nebo týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky, polévky v tu neděli, bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké slané palačinky, frigátka vždycky říkala,

0: o tom, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnostně se to ozdobilo třeba nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený, a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zase trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
1: Noro, to celé neděle bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kéž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
0: ano,
1: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to dívalo úplně jinak než tehdy.
0: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka, to se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narození nebo nějaká rodina oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník, a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
1: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Krištofa, taky dalším příběhům. Ano?
0: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
1: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravíme vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy. A vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku, a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla. Takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát, vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu, prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin. Takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té 8, abychom tam byli včas. A zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Uh-huh.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už to tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu, ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně 2 neděle za, nebo 2 víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, více jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři, nasanou.

0: Taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ze tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víc těma tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, chodili jsme, já jsem pocházím z Následovic, a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. No a to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A nejho takový, bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na, jako na pečený, kuřátka, no všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší, tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky. Tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tém venkově. Dnes je to nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat, až jsme tam na mince to podělali, no tak zase bývaly soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali a pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry, nebo tatínkovi bratra, sestry a sestřenice, a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idýlka, vždycky to bylo jako, vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako, bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tém venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám, teď to přebírám, jenom že já špatně vidím, právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka přes sebe, ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie a když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a byl jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně, hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 2,80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 lety, to jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
0: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil si jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Nadějo.
1: Já jsem se vždycky divila, když ty starý jako babičky vždycky říkali, za našich mladých let to bylo lepší. Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, a říkám, no jak mohlo být lepší. Ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
0: Ano, určitě no, nejste sama, to patří k životu.
1: Sama, ale chodím o hůlkách, dom po baráku o hůlkách a ven, jenom jako s vozíkem. A tak vždycky musím počkat, mám 13 schodů do baráku. A tak vždycky čekám, až někdo přijde z těch mojich jako dětiček, aby mě vyvezli. Vždycky říkám, děti, musíte mě vyvenčit.
0: Paní
1: člověk si se musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No, já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosí a hodně všem zdravíčka a už, aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo, myslím, 2 měsíce.
0: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo, krásnou noc. Bydlíme
1: kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
0: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu.

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc. Paní Aničko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony z a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pokud jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdo nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina.
0: Aha.
1: První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné, moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, o pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se dá hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a ze sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila, na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě, tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tři halířový, korunový, tři halířový a pěti halířový žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mně se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala a mně se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit a taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou a jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím. Takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili a babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela. No ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a s tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v nedělu buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo míváme nějaké bifteky taky, z hranolky, takže to. A nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle. A tak to jsme šli, jak se říká, humný, že jo? Tak to bylo taky parádní. No někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
0: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
1: Ano, ano.
0: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
1: Já Ruško říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
0: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
1: Jo, vám taky.
0: Děkuju, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dumasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí. A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grév. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grév, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grév. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhrůžnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku. Na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie.

0: Tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, bez něj strach. A říkali taky, že...
1: No ale...
2: Tak tady mě máte.
0: Pane Komarka, to je on.
1: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
2: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
1: Nerozumím vám.
0: To je přece ten trán.
2: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
1: Proč bychom vás měli vyhánět?
2: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Pes mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
1: Paní Magloireová.
0: Ano, důstojný pane.
1: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
0: Prosím, důstojný pane.
2: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
1: Vidím.
2: Přečtěte si to.
1: Jean Valjean, 19 let káznice.
2: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
1: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloireová.
0: Prosím, důstojní pane, večeře bude hned.
2: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
1: Však si zvyknete.
2: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
1: Ano.
2: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
1: Paní Magloireová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
2: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane, pane. Co vy vlastně jste?
1: Kněz.
2: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
1: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
0: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
2: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
1: Zač?
2: Že jste mě nechal ve svým domě.
1: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
2: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, dvojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
1: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
2: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojíte se? Jsem zloděj a možná i vrah.
1: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, Jste hodný sousedí.

0: strasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
1: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
2: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
1: Snad bys nechtěl.
2: Tak 200 franků.
1: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
2: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
1: Nemáš svědomí?
2: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku u Mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
1: Tak si šel krást.
2: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
1: Za bochník chleba?
2: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
1: 5 let.
2: Za 4 roky jsem pláchnul.
1: Na svobodu.
2: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za 2 dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2krát jsem to zkusil. Vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
2: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
2: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
3: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
0: Ano, vím.
3: Budiš jméno Boží pochváleno.
0: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
3: Je prázdný. A kde je stříbro?
0: Nevím.
3: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
0: Stříbrné příbory patřily nám?
3: Jak to?
0: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
3: A čím budeme jíst?
0: Dále.
4: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
2: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
4: Drž hubu.
0: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
4: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
0: To je v pořádku, dal jsem mu je.
3: Monsignore.
4: Tak ho máme pustit.
0: Ovšem.
2: To jako můžu jít? Opravdu?
4: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
0: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
2: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe.
0: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
2: To myslíte vážně?
0: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
2: Já vám nic neslíbil.
0: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
2: Já nevím.
1: Plakal Jean Valjean upřímně?
2: Vzpomínal na svůj dosavadní život.
1: A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
2: Já nevím.
0: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Echt vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
5: Bonsoir, monsieur. Klaním se vám, podnik jak

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tahonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? zvolal Javer. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javer dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejníci městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnuv Žána Valžána za kravatu, košili i límec, dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vztyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javéra a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Žán Valžán položil ruku na ruku Javérovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte, a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Javer vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Žán Valžán k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javéra. Javér coul ke dveřím. Žán Valžán s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javérovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javer třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Žán Valžán by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Žána Valžána z očí. Žán Valžán se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Žán Valžán šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Žán Valžán vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Žán Valžán poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javérovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Trotilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.